0: Noc plná hvězd.
1: No a právě zpěvák má v show 2-3 proti speakerům nespornou výhodu. Hudba začne hrát, on do toho volá, chvílema se zavlní a úspěch je zaručený. Co my dva tady musíme říci slov, než sklidíme potlesk?
2: No to je, Slávku, můj dávný sen, abychom my dva víc zpívali a míň tady hovořili.
3: Že jsi se nezmínil dřív? Vždyť víš, že i moje dávná touha byla vyšvihnout se na špičku světový pop music. Hlasový fondy bych na to měl. Eloise, Eloise. Ale textař mi chybí.
2: Chybí, tak si nějakýho vyber.
3: Prosím tě, vyber, znáš dnešní textaře. To jsou samý písničky o lásce. Buď on jí má rád a ona ho nemá ráda, nebo ona ho má ráda a on jí nemá rád. V nejlepším případě se oba mají rádi. Ale pak to má zase tak úžasně slabou melodii, která nemůže ukázat mý hlasový možnosti. Eloise, Eloise.
2: No, to je totiž tím, že každý textař si ty nejlepší věci nechává sám pro sebe, zpěvákům je nedá a zpívá si je sobecky sám doma na půdě. Ku příkladu Jirka Štajdl, prosím, píše výborné věci. Ale onehdy jsem šel u nich po střeše.
1: Kde jsi šel?
2: Po střeše u nich.
1: Kam, prosím tě?
2: Na nádraží, já mám takovou zkratku. A ty hity, co jsem slyšel vikýřem, ty bych Gotovi přál, to říkám upřímně.
1: A tady jsme u problému. My, jestli skutečně chceme zamířit na špičku pop music, tak si musíme psát texty sami. Pojď to zkusit hned tady. Ty verš, já verš a za chvíli máme šlágr.
2: Tak dobře, no tak co bys říkal tomuhle? Mám mě ráda nebo ne, trhám ostny kaktusu.
3: Tak to ne, to zamítám. To je o lásce a to bychom upadli do průměru.
2: To je píseň misionáře.
3: Ne, s tím neprorazíme. To chce něco nevšedního, úplně z jiného konce na to jít.
2: Tak začni ty.
1: Že by si mě dal příležitost? No tak měl by jsem takovej nevšední veršík schovanej. Onehdy jsem po ránu točil klikou rumpálu.
2: No, o lásce to sice není, ale že by to bylo nadprůměrný.
1: Já nedělám nadprůměrnou písničku, já dělám písničku konzumní, kterou si koupí i Antoušek.
2: No, jak chceš, ale já to do Pantónu cpát nebudu.
1: Ty přijdou sami.
2: Tak jak byl ten veršík, aby ho rozvinul?
3: Si to nepamatuješ, takový štěpnej verš.
1: Onehdy jsem po ránu točil klikou rumpálu.
2: A ty by si nemohl, Slávku, po ránu točit klikou lanovky.
3: No konec, proč ne? Po ránu jsem rozespalý a která klika mi dřív lítne do ruky, tou točím.
2: Je,
3: klidně.
2: To si hodnej, protože na lanovku já mám bezvadný verš. Hele, onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posnídal trochu teplé vánočky. Víš?
1: Za tohle tě chválím.
2: Oboje na tvrdý i.
1: Ano, perfektní. Takhle to musíme dělat, tu písničku. Jo. Není to o lásce, to nikdo nemůže říct vánočka. Jo. Ale to kouzlo, ta poezie, to v tom je vánočka. Rozinky, mandle.
2: Ano,
1: takhle
2: ano,
1: to musíme ano. Dělat. Když jsem předtím posnídal trochu teplé vánočky. A sakra. Ty by si nemohl náhodou výjimečně, víš, pro jednou posnídat trochu teplý žemle. Moc by jsem to potřeboval, kamaráde, kvůli verši, víš. Hodně by si mě pomohl.
2: Slávku, ta chuť to není.
1: No já vím, no, je to suchý těsto, no. No proto jdu s prosíkem.
3: No hele, dorazíš se marmeládou.
2: Ale vlastně jo, já když jdu do práce, tak si jídle nevybírám. Co mi maminka dá do nůše, to jim.
1: To si moc hodnej.
2: Žemle.
1: Pak to zní celý takhle. Ano. Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posnídal, změna, trochu teplé žemle a v dáli mě zdravila, teď to přijde, svými větvy jedle.
2: Moment. Snad větvemi, větvemi.
1: Větvy. Ona je měla ulámaný.
2: A tak to jo, ano, s tím souhlasím. Ano, příroda je v hrozným stavu dneska.
3: Já právě kritizuju v té písni. To je výborný verš, větvy. To vrazím ještě do nějakého hitu.
2: A tebe by nemohl zdravit Jasan.
1: Místo jedle. No, že by jsem z toho byl odvázaný, to nejsem. To ne.
4: Dorazíš se dubem.
3: A vlastně máš pravdu, nakonec jasan, smrk, borovice nebo kokosák, ono je to jedno.
5: Hlavně mi zachovej větvy, kamaráde, na větvy jsem hrdej, hodně háklivej jsem na větvy.
2: Dávej pozor, dávej pozor. Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posnídal trochu teplé žemle a v dáli mě zdravila svými větvy jasan, vždycky takhle po ránu s přírodou si já sám.
3: To je perfektní
1: nástup na refrén, který teď vytvořím. A? S přírodou si já sám. Tada, tam, tam. Ty bys si nemohl s přírodou řvát.
2: To můžu, když já sám tak zvu. Zvlášť, když mám v sobě po ránu u lanovky teplou žemli. To se neznám.
1: Tak pak je to perfektní. Celý refrén se volá jupi, jupi, jupi, jou. A píseň je hotová.
2: Tak si ji hned zkusíme zaspívat, ať vidíme, co to udělá s lidma.
3: Počkej zaspívat, ty řekneš zaspívat. A máš na to vůbec nějakou schopnou melodii?
2: No tak měl bych jednu melodii, je celkem jednoduchá, my bychom asi složitější nezaspívali. Jmenuje se to Radost ze života a rytmus, který jsem zvolil, je rumba. Olé! Copacabana!
5: Garincha Pele!
2: Gomez!
5: Havý pobřeží!
2: To je správný!
6: Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posnídal trochu teple.
2: Žemle a znova rumba!
5: A znova Garincha Pele!
2: A vlň se v mocích, ať splníš dojem!
5: No já se budu vlnit a ty budeš sedět,
2: vy? Jak se můžu vlnit v sedě, vy myslíš, že jsem blázen?
5: Tak vstaň a hraj ve stoje!
2: To nejde, Slávku, hle ty složitý pohyby, co dělám rukama!
6: A v dáli mě zdravila svými větmi jasan, vždycky tak...

0: Eloise, Eloise, Eloise. Jupi. Eloise, Eloise, Eloise. Jo.
1: Ano, ty si ho zaslouží, ty máš, proto,

začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nadstavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všit. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, peček imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Chabské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta. 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Západ, sever, jih.

0: Noc s hvězdou.
1: A stařiček natírá jak konopnou niť včelím voskem mudrovali.
2: Což vidíš, jaro už je tady v plnej parádě. Všecko sa to podle plánu parkuje tak lůní. A ty už sa také delší dobu kocůňáš. Kdy máš tu svajbu?
1: Za 14 dní, však donde ty, ne?
2: Dondu, co bych nedošel. Aspoň sa zase jednu pořádně napiju a najím. Musíš sa ženit?
1: Nemusím, chcu.
2: No, to sa uvidí za půl roku. Číkaně můžeš vykládat, co chceš. Vždycky sa nezdálo, že sa ani neoženíš. Si jak práchnivé dřevo. Dútnáš, ale nehoříš. Připomínáš mě Cyrila Parganového. Když jsme tu měli ponocného Juru Pargana, kterému říkali Jura tento, ne tento, lebo to říká za každým slovem. A měl syna Cyrila, který byl zrovna tak trefený, jak jeho tata. No to víš, sova kanárka neuléhne. Lidé říkali, že když byl Cyril malučký, tož prej spadl do díže s těstem a o té

0: doby měl rozum taky polepený. Chodil, jak kdyby měl v gaťách mlýnský kameň. Než zasel, tož ti druzí už měli dávno po žňách. Však aj v Láse byl taky divoch. Muchy ze žertesíňa. Do dneška nikdo neví, jak se to mohlo stát. Chodil s Tonku Vařajkovou a protože z lásky muchy nekapů, ale děcka na svět přicházají, tož jedného dňa, že musí být svajba. Ale Cyril sa k žení neměl, a to štata si dali židlík slivovice na guráž a že věc uvedou na pravou míru. Zavolali syna svého rodného do izby, chvílku pokašlávali, posmrkovali, hnedka se poškrábali za krkem a hnedka zase na druhém konci páteře. Když už se poškrábali aj na dlaní, která jich začala svrbět, začali.
1: Tož počúvaj, Cyrile, tento, když jsi to tak, po tento, to se tento nedá nic dělat. Já ti to, ne tento, však jsem nebyl také nějaký tento. Ale Hergot, když ty nemáš nic, jenom roztrhané a potentované tento, z kterých ti leze holá tento a Tonka má už šilgaj, jenom to tento, to si to vytento, jak chceš. My ti z mamu do tého netento, ale nejak sa z tého vytento musíš. Kruci, zeber sa a jdi tento na fáru, ale hnedkaj, aby si lidé netento, že jsme nejací tento.
0: Cyril bafal z faje a hleděl do jedného fleku. Nakonec přece jenom k svajbě došlo, ale Cyril byl tak dohúkaný, že nevytáhl faju z huby a šel s ní aj do kostela. Krůci to byl ženich. Ale sotva šlápl na první schodek, Tonka mu faju z huby vyškubla a strčila si ju pod fiertoch do kapce. Když spolem klečali u oltáře, tož najednou suseda Peleštěna sebou škubla, jak kdyby dostala žihadlo, drcla moju a šušká jí do ucha.
2: Kačo, podívaj se na tu Tonku. Víš, a když jsem se vdávala, také jsem byla nedočkavá, ale že by se nezní kůřilo, to teda nemůže nikdo říct.
3: Rozloučili jsme se s tím, že se za 14 dní na mojej svajbě s Endem. Došli vyfíntěni jak starší družba v novém lajbli s veržinou v kůtku a už ve dveřách zvěstovali.
1: Tož také jsem ti došel zavinšovat. Však mě znáš, že kolem toho moc řeží nenadělám. Kdo chce kam, pomožme mu tam. Lutovat já nebudu. Když se zoženil, bude ti dobře. A dobře ti tak, trůbo. Podívej se na mě. Jenem to fajčisko smradlavejně ostalo a ušískavám zvěsený jak pastýřuj bufín. A také jsem se stavěl jak holub na věži. Když jsem s ní začal chodit, tož bych jubí lásku zedl. Dneska je toho lutu, že jsem to neudělal. Před svajbou kolem mě poletovala jak roris a i tak pískala.
4: Matušku sem, matušku tam.
1: Jenom mě ofukovala a oblizovala. A když jsem se nějaký čas po svajbě vrátil později z hospody, tož jak mě usmíkla, překotil jsem policu aj s hrncama, hned bylo půl výbavy v sakroch.
3: Upili z butelky vavřinečka a žalovali dál.
1: Však když jsem se oženil, tož mě po obědě aj hubu utíral. A jak mě u totka aj ucela, to jsem překusl špičku z fajky. Když jsme se vzali, hnedka i nás bylo v chalupě 10. Kača byla jedna a já jsem byl nula. A já tož, co se tebe týče, by se dobře oženil. Jenomže ta tvoja se špatně vdala. Vždycky jsem říkal, která si tě vezne, do smrti nebude lehko dělat. Ale nic se nestaraj. Povím jí, aby tě každý den byla jak koně. Moc dělat a málo žrat, abys neměl růpy a abys věděl, že s ní má znášat dobré a zlé. A daj se k hasičom.
0: Aspoň budeš mít furt po ruce helmu. Mohlo by u jednou napadnout, rozcápat ti o golozňu nějaký ten kastrol. A tej svadební noci sa neboj. To když já se zaženil, to jsme měli okna 3 dny zatlučené deskama a v izbě jak po zemětřesení. Však tenkrát jsem chtěl, aby ta noc trvala aspoň 3 měsíc, jak u těch eskimáků. A včírkaj, tak 1 do roka a to ještě musí být ten přestupný. A co se týče děcek, s tím se ponáhlejte. Pamatuj si, chlapče, že co se v mládí naučíš, ve stáří už nemůžeš dělat. A pamatuj si ještě tuto velikou pravdu. Láska je jak táto fajka. Ve 20 rokoch se nacpe, do 50 se kůří a potom se už jenom vytřepává potem.

0: Noc plná hvězd.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co je?
1: Vás budím.
2: Kdo jste? Co chcete, člověč? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente. Vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete přečtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježiši Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodna Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, člověč? Vždyť je to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova,
2: jeho parta,
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteličku.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, Malý Pepíček Šternberg, Velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: To je nějakýho lidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověč. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Kriste.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
2: tak,
1: z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafúsové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem komu udělal?
1: Pepíček, závorka brečí.
2: Já se nedivím, já tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Pro Krista, prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držení.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnímu.
1: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci 8. jednání.
2: Tak přec.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To návali, to
1: pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 500 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum,
1: okamžit,
2: podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, chlape, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já
2: no,
1: bych...
2: Nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověk. Střelte!

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Politická opozice zuří, a to v jednom šiku. Und auf Befehl des Führer s bavorskými politiky. Ne kvůli plánovanému konání brněnského sjezdu potomků věrných Adolfu Hitlerovi, ale kvůli těm, kdo se ho odvážili kritizovat. Třeba Bernd Posselt mluví o pokrytectví, bavorská strana CDU varuje před špatnými signály a zdejší pátá kolona za sudeťáky bojuje na půdě českého parlamentu. Tak například brněnský aktivista Matěj Holan, známý svými divokými videonahrávkami z ukrajinských nevěstinců, roní krokodýly slzy se slovy gratuluju, ano, to dokázalo a za den zničilo vztahy s Německem. Konec citace. Připomeňme, že tento človíček zastával dříve i post náměstka brněnského primátora. Opozice v čele s ODS přidává poučení, že prý válka skončila před 80 lety. Zajímavé ovšem je, že tuto radu udělují právě ti, kteří by si to stejně nedovolili říci třeba o sovětské minulosti Ruska. A nakonec se ještě v plné nahotě ke své kolaboraci se Čtvrtou říší přiznávají europoslanci a bavorští politici, když do českých zemí vzkazují, že správným postojem v Evropské unii je žádný postoj nemít, jen napokyn kývat, omlouvat se a dívat se společně směrem dopředu, ovšem pouze tím směrem německým. Svou polívčičku si pak v neposlední řadě přihřívá i Česká televize, která například do pořadu o odpůrcích sudeťácké provokace odmítla potvrdit jako hosta Jindřicha Reichla. Před veřejnoprávními kamerami se tak diskutovalo, jak je jejím zvykem, pouze tak či onak s přívrženci landsmanšaftu.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s hvězdou.
1: Já abych se snad zbláznila a ty si tady děláš ty svý pitomý křížky. Tak se na to podívej. Malovali jsme předloni. Konzol vypadává. A ty si škrtáš sportku.
2: Já nemusím škrtat. Můžu si chvíli číst?
1: To je náfad. Co tak je, že by ses šel podívat na děti? Nemám je kde vykoupat, vana je plná prádla. Jenže můžu já prát? Nemůžu.
2: Nemůžeš.
1: Prát můžu, ale věšet nemůžu. A víš proč?
2: Jo.
1: Jdu věšet na půdu prádlo a je tam hamačka. Drahá sousedko, povídám jí, proč k sakru věšíte vždycky, když já věším? A víš, co ona mi řekla? Povídá mi, ale to je omyl. Já nevěším, když vy věšíte, když já věším. No, tohle řekne ona mě, ona, že já věším, když ona věší. Co bys jí na to řekl?
2: Co je tu takový ticho? Proč nic neříkáš?
1: Co mám říkat? Stejně mě neposloucháš a čteš si noviny. Tohle je život.
2: Já nečtu, tady listuju, prohlížím si nějaký obrázky. Poslouchám tě, no.
1: Posloucháš, jo. Já to vidím, jak posloucháš. Čteš si o nemožném útoku slávy, jako kdybys to četl poprvé. Tak ještě tak, kde koho pokousal pes? Kdo koho vezme do podnájmu? Značka je mi 40, veselá, dohodneme se. Ty tak posloucháš, ty jo.
2: Čestný slovo, že poslouchám. Docela mě to zajímá, je to moc zajímavý, všecko je to, jen kdyby to bylo dál, víš, pokračuj. No, jak to bylo dál?
1: Tak dál. Já povídám hamačce, už toho mám dost. Vy věšíte, když já věším.
2: Právně.
1: A vzala jsem šňůru na prádlo a pověsila jsem hamačku. Takhle ke komínu do průvanu, aby dobře schla.
2: Máš úplnou pravdu. Je v pořádku.
1: Jenomže hamačka si tam visí a schne, když na půdu přijde hamák a povídá... To jste neměla, sousedko, zrovna do průvanu. Ona byla tak na cemr.
2: Víš, že s tebou docela souhlasím.
1: Já ještě vysvětluju, že ona neměla věšet, když já věším, ale on neposlouchá a povídá. Oko za oko, věšení za věšení. Teď pověsím já vašeho muže. A vzal tě a pověsil tě.
2: No. Samozřejmě.
1: Do kouta, co jsou ty saze, víš?
2: Ovšem.
1: Mně už vůbec do věšení nebylo, prádlo jsem nechala ve vaně a hamák, abychom to prejdali spolu dohromady, když on je teď vdovec a já jsem vdova. Co ti mám povídat, já nebyla proti a tak hned k němu.
2: No dobře, byl nejvyšší čas.
1: A jen jsem u něho, on hned koňáček, abych se neupejpala, že prej už nejsme žádný zajíci, škoda ztrácet čas. Tak jsem se neupejpala a zítra se berem. Slyšíš, Hergot? Zítra se vdávám za hamáka.
2: Ano. Já bych...
1: Dost, to už přestává všecko, naloženej do novin jako pokurka do láku. To už já se z toho zblázním,
2: Prosím tě, aby ses nezbláznila. Ať já vůbec nemusím číst. Já si můžu na chvíli lehnout.

jedna, tahle slečna, každý den je jinak, trochu jinak nebezpečná. Každý den má jiný odstín růže,

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: To je náhoda, co?
1: No, to je. Člověk tady tak sedí.
0: No jo, najednou kouká, vidí známýho.
1: No. Já vás hned poznal.
0: Tak? No já vás taky.
1: Jo.
0: Hned jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. No jo. Podle obličeje.
1: No jo.
0: Taky tak trochu jako...
1: No taky, to taky víte, člověk musí tak jaksi...
0: Ano, to no. Se musí, ano. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tohle nebo takhle nějak, že jo? Ale jinak, víte, je třeba tak nějak, jak bych tak řekl...
1: Jo, to máte pravdu.
0: Že jo, ano. To je právě ono, tohleto, ano. Víte, člověk si třeba někdy myslí, víte, já nevím, třeba právě tohle nebo takhle nějak, ale jde pak, víte, ono to nikdy tak nepřijde,
1: no
0: víte.
1: Jo.
0: Vždycky něco mezi to vletí, no. Že jo, no jo.
1: To já znám no jako u mě.
0: Taky, že jo, no jo.
1: Jednou vám do toho přijde tohle a nebo tamto, že jo.
0: Ano. No. Nebo i něco jinýho.
1: Jo, taky.
0: No jo, to je právě, to je ono, tohleto. Takže jsme stejného názoru, no. Že jo. Jo, co jsem to ještě chtěl říct, ty? Safra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím.
1: No jo.
0: Člověk jedno pro druhý zapomene,
1: no,
0: víte,
1: no. Právě.
0: Vy nevíte náhodou, co jsem chtěl
1: taky
0: říct.
1: Taky ne, nevím,
0: jo.
1: No.
0: Jo, už vím, tohle jsem chtěl říct, ty. A co jinak takhle jsem chtěl říct?
1: Ale, no tak různě.
0: Různě, jo, no, různě. No, já jsem si to myslel, ano.
1: No.
0: To jsou novinky,
1: no.
0: No. Utíká to, co?
1: No, tam to letí.
0: No jo. Dědeček pořád ještě mrtvej.
1: Jo.
0: No jo, není přešťastný manželství.
1: No jo, to je pravda.
0: Manželství to musí klapat.
1: Šťastný manželství především.
0: To jak někdo dostane tu slepičí nemoc?
1: Jak slepičí nemoc?
0: No když jako zanáší.
1: Jo tak, no jo, to.
0: Tak to je konec.
1: No jo, to máte pravdu.
0: A je to smutný, že takových lidí ještě dostanu.
1: A víte, že máte, no jo.
0: Je, já už budu muset pomalonku, poněž ono.
1: Spěchat, já taky letím.
0: No.
1: A že jsem se ani nezeptal, co pak je doma novýho?
0: Ale celkem nic, no narodil se mi kluk.
1: Je, to vám gratuluju, no a manželka?
0: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zas bude randál.
1: A je.

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Já jsem sem přišel s několika otázkama. Já bych to zdůvodnil. Já totiž dělám takový večer, který se jmenuje Hovory přes rampu, kdy si povídám s lidma a tam vždycky s naprostou tedy přesností přichází první otázka na moji spolupráci s Janem Verichem. Tak jsem se vypravil přímo tedy k prameni, protože já můžu říct jenom to, co vím. Ale já bych strašně rád měl takový nějaký zázemí, já bych rád byl nějak informován. Takovou technickou otázku, jak byste chtěl být mistře oslovovánu?
2: Já oslovovánu?
1: Ano.
2: No to prosím podle vaší víry, pane Horničko, když jste tedy evangelik, tak mě můžete říkat bratře.
1: Dobře, podle mý víry, jo?
2: Ano.
1: Tak mohu ti říkat Jene?
2: Klidně, klidně.
1: Já jsem takové víry lidské.
2: Ano.
1: Tak nějak lidsky to vemem. No, tak já jsem přišel s několika otázkama na to vlastně, jak začalo Osvobozené divadlo, co bylo ještě před ním, protože vždycky je dobrý to, jak tomu říkají doktoři? Před chorobí.
2: No, před chorobí.
1: Ono to má taky latinský název, ale...
2: Ale to nebudeme říkat, protože já si nemůžu vzpomenout.
3: Nemluvíte správně česky, to
2: A moje paní se ptá, proč nemluvíme správně česky.
1: A my nemluvíme správně česky?
2: Já myslím, že ne, když ona to říká, tak nemluvíme správně česky.
1: Ona už se zase čeština změnila.
2: Ne, co jí jsi povídal, Horníčku?
1: No, já bych rád viděl takové nějaké, bych řekl tedy, předdobí před Osvobozeným divadlem, vůbec takové nějaké vzpomínky a vyprávění. Tak.
2: No to předdobí před Osvobozeným divadlem, to je dlouhý, že ano? To bylo, mě bylo 22 let, když jsme dělali premiéru ve Spocket Revue.
1: Já obyčejně říkávám, že jsi se znal s Voskovcem už od školních let. To je ovšem nepřesné asi.
2: No je to přesný, protože Voskovce znám, já jsem ho potkal jednou na rohu Příkopu a Panský ulice. On tam chodil do školy, tam byla škola tenkrát a jmenovala se to Vzorná škola. A Voskovec, který bydlel tady někde u Národního divadla v Ostrovní ulici, tam chodil. Jarda Kopecký, tady bydlel na Václavském náměstí, tam taky chodil. A to byl můj bratranec. A já jsem se tam nějak s ním dostal a on mě představil svého spolužáka.
1: Jak byl starý v té době?
2: 7, 8.
1: A jo, takhle brzy jste se poznali.
2: No. A já se pamatuju, že Voskovec tenkrát se jmenoval Waxman. Ještě, protože on si změnil jméno, jeho tatínek, během první světové války. V Rusku, že ano, přeložil to Waxman na Voskovec, protože myslel, že tím rakouskou policií jaksi zmátne, což se mu nepodařilo. Ale abych se vrátil do té Panské ulice, tak tam mě představil takového tlustého chlapce, kterému se říkalo Rus. Já nevím, proč se mu říkalo Rus, ale říkalo se mu tlustý Rus. A Voskovec v té době byl velice tedy tlustý. Jeho tatínek byl původně v Rusku.
1: Čím?
2: Dirigentem carské gardy a byl to člověk pravoslávný. Byl u carské gardy někde tam u dnešního Leningradu, tehdejšího Petrogradu, Gatčina, myslím.
1: Gatčina, no to je to carský sídlo.
2: Carsko je sjelo, ano. A on se potom vrátil sem s dvěma dětmi.
1: To byl už mezi tím Jiří Voskovec?
2: To nebyl, Voskovec se narodil až tady potom.
1: A takže ta přezdívka Tlustý Rus, to bylo jenom takové tedy potatínkovi.
2: Snad tak nějak, já myslím. A Voskovec se narodil tady v roce 1905, to oni už byli zpátky. Jeho bratry, jeho sestra se narodili v Rusku.
1: To znamená, že Voskovec má pravoslavnou výchovu?
2: No ovšem.
1: Vážně?
2: Voskovec byl pravoslavný, taky nechodil na náboženství. A učil ho tady nějaký pop, já už jsem zapomněl, jak se jmenoval. No, Voskovec je z takový starý pražský rodiny. Jeho dědeček je ten malíř, český malíř Soběslav Pinkas.
1: Aha.
2: To byl takový pán, který koncem 19. století, on žil ve Francii, maloval, to byla ta škola barbizonská, a vzal si za ženu francouzskou, s kterou se potom vrátil, ano, do tehdejšího Rakouska-Uherska a měl s ní dvě děti, dívku a tedy chlapce a ta dívka pak dorostla, ta byla maminka Voskovcova. Takže Voskovcova babička byla francouzská. On mluvil francouzsky od dětství, protože v rodině se mluvilo francouzsky taky a rusky. A potom, když prostě vypukla svoboda, neboli samostatnost, svoboda vypukne málo kdy, samostatnost už častěji, tak začal chodit do toho gymnázia a tam jsme se sešli. My jsme byli veliký kamarádi a tam on studoval do kvarty, potom studoval v Dijonu, tam byl takový nějaký takový liceum, to bylo, že jo, československo-francouzské přátelství a tak dále, a on tam studoval a tam dělal maturitu neboli bakaloria. 4 roky.
1: Kdy mezi vámi propuklo jaksi to, čemu by se třeba mohlo říkat takový to duchovní pokrevenství, taková ta spřízněnost mysli a ducha?
2: No tak my jsme spolu rostli, že ano. A už tenkrát, když jsme nemohli být spolu, on byl ve Francii a byl tady, on tam byl celý rok vlastně až na ty letní prázdniny, no, tak jsme si psali, já jsem tady chodil do biografu, on tam, to bylo po válce už. Tady byl nával, ten nával těch grotesek amerických a s tou nádhernou plejádou těch klaunů, že ano. Ty tě znáš, jo?
1: No je.
2: Maxenet a celá ta jeho plejáda a Karel Chaplin a tohle všechno, no tak to jsme, jak tenkrát se to sice neříkalo, ale my jsme to baštili. No a psali jsme si o tom, on psal mě, já jemu, no tak jsme si psali všelijaký takový nesmysly. Kreslili jsme si obrázky a všechny jsme si předkreslovali tiskopisy, které jsme pak zase rukou vyplňovali. No vyhráli jsme si, měl jsem to plnou almo.
1: A není to někde ještě k vidění?
2: Se nějak ztratilo.
1: To je škoda.
2: A byla to velká legrace. A pak jsme se sešli obyčejně, když přišel na prázdniny. Ale nebylo to tak nějak, že by to bylo takový jako...
1: Že by to ukazovalo tedy k té budoucnosti.
2: No ne takový těsný přátelství, no. Že bychom bez sebe nedali ránu. To no si ani nepamatujeme. Tak nějak jsme k sobě lnuli společným myšlením, i když jsme spolu nebyli už od dětství. Že jo? A potom to nějak začalo, když on udělal tu maturitu, to už jsme byli jako, měli za sebou ty 4 roky toho jeho částečného vyhnanství. A pak jsme študovali práva společně.
1: Ovšem nedoštudovali, doufám.
2: No, naštěstí.
1: A já jsem měl dojem, že ty jsi študoval medicínu.
2: Ne.
1: A to... odkud tedy máš ty fantastické znalosti medicínské?
2: No z nemocí, který mám. Ty všechny nemoce, co jsem celý život zažil, že jo? Tak co slyším, jak si ty doktoři říkají, abych to neslyšel já, tak z toho mě vznikla... Já bych například klidně mohl si otevřít malou, ovšem tajnou ordinaci krčního doktora. No, protože já jsem s tím krkem měl Vojtech živou obtíže, mandle velký, že jo, a tak dále. A pak, když jsem rád divadlo denně, ať jsem byl nastydlej nebo ne, překrvený, no, tak já jsem byl, chodil ve všech dílech světa, jsem musel občas i těm krčařům, tak já vyndám mandle tajně, komukoliv. A levně, komukoliv.
1: A zvedneš taky, že jo?
2: To, taky zvednu mandry.
1: No a teď tedy k tomu setkání po maturitě. Já jsem slyšel ovšem, že ty jsi chodil do té Křemencové ulice do gymnázia, ale že jsi maturoval někde jinde.
2: To mi bylo poraděno. S profesorským sborem. Já jsem... Ona ta tenkrát tý době, ta křemencárna, jak se říkala, to byla tak... Něco podobné jako ve své době Austrálie, tak tam se dávali jaksi stres tu lidi, že jo. A my jsme tam měli tak dost, byli tam, ne bych řekl povolené mravy, ale spíš tak, bych řekl individualistické poměry tam vládli. Oni jsou tam tak prapodivní lidi taky, mezi jinýma Adolf Hofmeister a řada jiných. No já musel jsem přestoupit. No oni řekli, hejte se, když přestoupíte, pane, tak vás necháme projít. A když
1: já jsem slyšel, tak... že to bylo něco s vyvrácenými vraty.
2: To bylo taky, to byla jedna taková věc. No.
1: Že potom tatínek zasahoval. A propos, když tedy říkám tatínek, já nikdy zajímavý nevím, nikdy jsme se na to nedostali v hovorech třeba, kdo byli tvoji rodiče, nebo čím byl tatínek třeba?
2: Můj tatínek?
1: No.
2: Tak můj tatínek byl. Můj tatínek byl úředník mou první české vzájemné pojišťovny proti škodám z ohně, krupobytí, rozbití, skl, dožití, úmrtí, Věna, Praha, spalená 76, založeno 1827 ve třetím poschodí oddělení revize.
1: A to měl na vizitkách napsaný?
2: Ne, nebyl, ne, já tam... Mimochodem, tam je ouhoř v tom domě. V tom Co? Domě je ouhoř.
1: Jak to ouhoř?
2: Živý ouhoř, kterýho já pamatuju, když mě bylo 5 let, tatínek mě tam vodil se na něj dívat a ten ouhoř tam je. Lidi to nevěděli, by to lidi věděli, že v Praze žije ve spalené ulici dole v bazénu ouhoř, který mu je přes 50 let, tak čedok to bude prodávat.
1: A ten žije ten
2: ouhoř? Ten žije dál, ano, ten žije, ten tam v rouře. Je zakrmělej, no. To je fantastické.
1: A kdo ho krmí, nebo jak?
2: No tam ho krmil pan Aulík, který už dávno umřel, a teď ho krmí ten jiný pán, s kterým jsem nedávno mluvil, já se chodím občas na něj dívat. Uh-huh. Protože to je živej tvor, který pamatuje mýho tatínka. Mně, když bylo 5-6 let, tak to byl malinký ouhoříček. Oni to tenkrát, to bylo všem, to vypadalo jináž ta budova než dnes. To byla čistá budova.
1: To většina budov vypadala tenkrát jinak než dnes.
2: Jo. No dnes by to byl přežitek, dneska to je tedy fantasticky zadělaná hraburdím, tedy budova. Je to teda pojišťovna, když to člověk vidí, tak se bojí jim svěřit nějaký peníze. A tam za tím haraburdím je stále ještě mramorovej, takový oválnej bazéniček, který je vyložený mozaikou. Ta mozaika měla ostrý hrany a oni tam dávali takový parádní ryby a ty bříška od ty hrany roztrhali a lekli. Tak tam dali písek a nějaký úředník kdysi přinesl takzvané monte, neboli malinkýho ohoříčka. No a ten tam byl, ona je tam tmá celý den většinou. A v noci samo sebou a rost a ten mu dával žížaly. No a potom, aby ten měl nějaký kryt, tak mu tam dali takovou kus uřízli roury gumový. On vždycky do ní zalez. Já se pamatuju, že tatínek si vyhrnul rukáv a tu manžetu naškrobenou otočil a tu rouru vzal do ruky a vysypal ho. A on tam tak jezdil zběsile, jeníček měl radost, tleskal ručičkama a zas tam zalez ten ouhoř. No, jeníček rost, tak tatínek umřel a ten ouhoř mu musel jenom tu rouru trošku zvětšit a je tam v ní dál. No tak kolik může mít, tak 45 až 40 deka, víc nemá. No, než je na svobodě, ne? Ale dávají mu tam žížaly a tak. A je to ouhoř, který si tam, co si asi moc nemyslí.
1: Já myslím, že ouhoř si moc nemyslí, že ani neví, že nežije na svobodě. Hlavně, že má žížaly. No a ty jsi z Prahy?
2: Já jsem z Prahy. To je tedy náramná asociace. Ty žížaly a ty jsi z Prahy. Ano, já jsem z Prahy žížala teda. Kdybys to chtěl.
1: Ne, narodil se z Praze.
2: Ano, na Smíchově. V soukromém bytě tenkrát nebyly tyhle.
1: Ano.
2: Tenkrát přišel fousatej, do kterou měl si ruce hrc, prc a dítě bylo venku. To není jako...
1: Já jsem se taky narodil v soukromém bytě.
2: Taky no, vidíš, a taky to jde, no.
1: Maminka neměla na porodnici. Já to rozšířím, jo.
2: A to je dobrý, to se hodí do toho.
1: No je, do dotazníku.
2: Na dotazníku. Matka chudák neměla ani na porodnici. Tak nemohla mít dvojčata, jak měla naplánováno. To se dá vždycky nějak vymluvit, že to není, jak to je naplánováno. No to prostě, jsem se narodil na Smíchově, no. Tatínek byl...
1: Úředníkem.
2: Jsi
1: dlouhým titulem obrovským.
2: Ne, on to není...
1: Já vím, ale to je krásné. A ty jsi to někde uplatnil v nějaký hře, tenhle ten titul. Já to
2: ale tatínek s ním byl alegrace.
1: Slyšel na jevišti.
2: No, já to no, náhodou, to je jediný, co si pamatuju na spaměť ty doby. No, maminka byla taková, měla smysl pro humor, ona byla vlastenka, ona byla zakladatelka tady Malostranského Sokola, na tom si velmi dávala záležet a věřila novinám. Já jsem mi to vymlouval mnohokrát, už tehdy, a nedala si to vymluvit. Až potom, když byla velká kampaň proti nám tehdy, a kdy taky psali oni, že ona neměla čas mě vychovávat, tak teprve začala říkat, ono si těm novinám nedá všecko věřit. No, konec konců částečně měla pravdu. Ale byli to lidi veselí a nerozuměli si nějak. A tak myslím, že mohla být větší legrace, kdyby si byli víc rozuměli. Ale já měl oba rád. S tatínkem, tatínek měl velký smysl pro humor, ale maminka taky, zase jiný. Ona neměla ráda, až ona si uměla dělat sama ze sebe legraci, ohromně. A neměla ráda, když si z ní jiný dělali legraci. No to hodně lidí nemá rádo, ale ona měla tu výhodu, že aspoň sama ze sebe si uměla dělat legraci. No a oni to nenesli, nebyli spokojeni tím, že já jsem nechal těch práv a dělal jsem tohle, ale taky proti tomu nebojovali, oni věděli, že by to nebylo nic platný, protože já jsem to taky neplánoval, já jsem to dělal, že mě to v té chvíli bavilo. Já jsem si nepředstavoval, že zůstanu u divadla, já jsem myslel, že divadlo je mrtvá věc, všecko je film a film zabije divadlo a já jsem byl fanda. Na film ideál jsem měl být filmová hvězda, no to jsem nebyl sám. Takže já jsem nedělal divadlo, my jsme nedělali divadlo s Voskovcem jako program. My jsme měli velkou legraci, my jsme chodívali se svým kamarádům a měli jsme dialogy takový. Jeden z nich byl třeba, kupuju hrobku, prodávám hrobku, z toho jsme měli písničku. Dva páni říkali, že si kupují hrobku a ten jednomu za ní dával tolik a tolik a ten druhý říkal, to je moc. Já chci míň. A ten říkal, to je takový Dada. Tehdy se to jmenovalo Dada, dneska se to jmenuje Absurdní.
1: Absurdní, ano. Čili vy jste, dejme tomu, první dialogy zkusili spolu dřív, než jste vlezli na jeviště.
2: No všem, že jo, no to vlastně my jsme si na to jeviště přinesli sebou, že jo. Na tom jevišti to vzniklo taky nenaplánovaný.
1: Já vím, to prý byla nějaký zádrhel vznikl na jevišti.
2: No, tam se to všechno poroučilo, přetrhalo a spadlo a oni nás trčili před oponu a řekli něco, říkejte, my to zatím spravíme. No, tím to začalo. No, ale to jsem předběh.
1: No a teď tedy k tomu setkání po maturitě. Tak Voskovec se pak vrátil, vy jste se setkali zase na té právnické fakultě.
2: No, tam jsme se nesetkali před právnickou.
1: Před právnickou fakultou a mimo právnickou fakultou.
2: A mimo právnickou.
1: A za právnickou fakultou.
2: Na právnické fakultě tedy málo kdy. Potom, když jsme hráli divadlo, tak jsme měli dokonce takový roboty, které jsme platili a ty nám tam chodili s těma indexama to testovat, jo. No to šlo tak daleko, že já jsem pak udělal první státnici, no tedy ne na poprvé, pochopíte mě. Na poprvé jsem se přihlásil a nešel jsem tam. No, po druhý jsem se přihlásil a odložil jsem si to, ne? No a potom to odložený, to jsem propad. No pak mě maminka říkala, že jsem zbaběl, já jsem mi říkal, hele, já to nechci dělat, mě to nebaví, já nejsem advokát, já nebudu dělat advokací a tohle. A já nechci být doktor, judr. A ona mě začala říkat, že jsem zbabělej, protože jsem měl neúspěch, já jsem byl tak dobrá. Já to udělám, ale když to udělám, tak to budu moc nechat. No a ona v domnění, že jako když to udělám, že to nenechám, řekla, ano, platí. No tak já jsem si na to sedl. On to konec konců žádnej zázrak není, že jo. Ještě dodnes si pamatuju takové věci, které jsem v životě nepotřeboval, jako lex rodia de jactu, servitus itineris. Ačkoliv servitus itineris to potřebuju, to je takzvaná služebnost cesty a to zrovna tam ve Velharticích mám ve smlouvě, je. Tak to je jediný. Ale servitus pecoris tolendi a takový blbost nikdy nepotřeboval.
1: Takže ty bys si kromě té malé kršní ordinace mohl tak ještě otevřít malou třeba poradnu advokátní s těma hlasnostmi.
2: To snad může dneska každý, ne?
1: To já nevím. Ne, že bys mohl tak
2: snad dnes nemusíš studovat.
1: Ve volných večerech rozvádět třeba.
2: Co?
1: Rozvádět třeba.
2: No.
1: Já nemyslím téze, ale lidi.
2: Ale no tak na no, to vůbec, to, já to bych ne. Ani nedělal.
1: Dobře, já jsem jenom tak, když máš tu
2: státnici. No ne, já vím, ty jsi to myslel.
1: Aby
2: dobře,
1: to neleželo ladem.
2: Kdybych náhodou neměl co dělat, že bych si mohl nějaký ten groš přivydělat.
1: Tu rozvést, tu ano, někoho tu svést.
2: Tu zase kopulovat.
1: Ano.
2: No prostě, Kde jsem to přestal?
1: Na tý, ne na tý, za tou právnickou fakultou jsme přestali
2: ano.
1: Právě. No.
2: A tak jsme se scházeli, to jsem tady s touhle dámou, co tamhle sedí a pozoruje nás, chodil. Se jmenovala slečna Housková, z toho já chodím.
1: Housková?
2: Housková.
1: To mi připomíná jednu figuru.
2: Ano.
1: Z Vespokečky.
2: Ano.
1: To je proto, prosím?
2: Ano.
1: To byl výraz už tehdy citů?
2: Ano.
1: A ta.
2: A ten druhý se jmenoval Publius Ruka.
1: Ano.
2: Protože chodil s dámou, která byla francouzská, jmenovala se Men.
1: Aha, Ruka.
2: Ruka.
1: A to už Shakespeare dával taky, přece u něj, no v Hamletu.
2: Shakespeare od nás hodně převzal.
1: Že jo, já jo, jsem jo. To sledoval, já jsem tuhle četl Shakespearea a já tam našel tolik společných věcí.
2: Od nás, je?
1: Ano, ano, ano.
2: Já to kvůli tomu nečtu.
1: On přece...
2: Mě to je známý, rozumím.
1: U něj se utopila v hrabství nějaká dívka.
2: Jo.
1: A Hamletovo jméno převzal od, tam od někud z jeho hrabství.
2: Jo, no, a ta Ofelie to...
1: Ta Ofelie, ta se, tam se utopila dívka.
2: Ta jak plavala,
1: tak potom taková už to.
2: A.
1: Tak to on tam měl, to bylo taky ze života přímo. Čili už jsme vlastně u té Vespokečky přes...
2: No vlastně ještě ne.
1: Tedy přes tvou paní z
2: desetící. No, dopo.
1: Ještě ne?
2: To už my jsme byli se Zdeníčkou starší milenci, když jsme dělali... Vespokečky. My jsme se sešli kdy, no to je v 24. no 25. roce a tam byla 27.
1: To bylo 27. No. Dobro. No já bych do toho zasáhl takovou pracovní poznámkou. Den se nachýlil a ono...
2: V Bibli bývá napsáno čas se naplnil.
1: Čas se naplnil, ano. A já budu muset kvačit do divadla. Takže bychom to pro dnešek přerušili a...
2: Znáš, prosím tě, no. Imperativ od slovesa kvačit?
1: Kvač.
2: Tak kvač.
0: Hlásí se hvězda.
3: Stanice hvězda.
0: A hrajeme dál.
4: Včera sezbíral jsem sobě všechny zbylé síly. Našel ten dům a zaklepal na dveře kanceláře, kam nás dlouhá léta nikdy nepustili. Měl jsem strach, když jsem bral za šedou kliku. Byla vyleštěná nadějemi prosebníků, kteří stávali tu kdysi v dlouhé řadě, každý sám a všichni pohromadě a já mezi nimi. Ta řada byla dlouhá jako had. Vinula se dolů po schodech a potom ven podél vrat. Byla tak smutná a dlouhá, neboť na jejím počátku stála naše touha, na jejím konci ty dveře. Za nimi tlumený smích a křesla, kožená křesla. Kdo to tam seděl v nich? Kde jste vy, kdož jste tu seděli? Kukátkem dveří na nás hleděli. Majitelé zlatých klíčů a mámivé naděje. Kde jste vy, kdo jste měli palce na tepu doby, hlasatelé dobra a rozsevači zloby, hlídači našich malých životů, ti, kteří vědí, co správné je, stále ti tíž. Proroci víry, spod dveří cítíš, pach síry, stále stejní, s mávátkem v ruce, světodějní, tvůrci revoluce. Opřel jsem se do dveří, až vypadly z pantu, tak snadno a lehce, jako lístek amarantu padá z pohřebního věnce. Ty dveře byly zdýhy a skřípaly tak tence, že by snad člověk začal litovat i jejich pádu, kdyby vzadu, úplně vzadu, v rohu té prázdné kanceláře, když se zvedl prach, kdyby nevisely po stěnách ty tváře a nám nepadl strach. Byly to obličeje lidí, jaké potkáváš dnes. Takové můžeš vidět, když k vám na náves v sobotu přijede kabaret s hesly a tribunami. Takových tváří stovky mezi námi a já tady a teď v té prázdnotě a chladu. Náhle jsem pochopil tu nekonečnou zradu, já zahlédl jsem věčnou porotu našich životů. Jak si tady seděli, tak dál si sedí, dodaleka přes naše smutné hlavy hledí, majitelé zlatých klíčů a mámivé naděje. Hlasatelé dobra a rozsevači zloby, palce mají přilepené vždy na tepu doby, hlídači našich malých životů,

0: si. Stojíte vždycky, kde stálo se i kdysi. Pořád, pořád, pořád, zatímco my spořádaně stavíme se do řad.
1: Slyšíte Hvězdu?
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
1: Na stránkách akademie
2: ztrátyanalezy.info
1: ztrátyanalezy.info

0: Tati!
1: Co je?
0: Tati, prosím tebe, mohl bys laskavě na chvilinku zanechat toho pění?
1: Co, to by se to nelíbí snad, nebo co? Tak můžu zpívat jinou.
0: Ale, oče, byl bych ti nesmírně vděčný, kdybys mě na okamžik mohl obklopit atmosférou klidu. Píšu úkol.
1: No tak dobře, když to tak pěkně říkáš. A co píšeš?
0: Připravuju si řečnické cvičení.
1: Tak, řečnické cvičení si připravuješ? A vida, a mě, starého řečnila, ani nepožádáš o pomoc.
0: Taťo, děkuji ti ze vší síly své, ale já už sleduju jaksi myšlenku.
1: Taky budu sledovat s tebou.
0: Ale tati,
1: pamatuj si, že když já jsem řečňoval v rybářském spolku, všichni říkali celý Chromosténes.
0: No dobře, tati, tady přijímám tvou nabídku. Ale abych ti to jaksi vysvětlil. Totiž, abys věděl, ta myšlenka, víš...
1: Počkej, myšlenka, to není důležité nic. Hlavně, abys něco řekl.
0: No ano.
1: Počkej, dej sem ten papír, podíváme se na to. Úvod, počkej, no, ten by šel. Co je tohle, to přijde prostě škrtnout. Chtěl bych připomenout, co pak takhle mluví řečník?
0: A teď já ale
1: Dej sem ten papír, podíváme se na to. Úvod, počkej, no, ten by šel. Co je tohle, to přijde prostě škrtnout. Chtěl bych připomenout, co pak takhle mluví řečník?
0: A teď já ale opravdu bych chtěl...

0: To se mi tady
1: děláš, ano, správně.
2: A kdyby si chtěl, aby tě tady v divadle viděli 2 miliony, tak bys musel hrát nepřetržitě 15 let a 7 měsíců. To jsem
3: spočal. To je pravda, nehledě k tomu, že se mi ještě nestalo, abych třeba v papírnictví kupoval pastelky a prodavač mi řekl, vás znám ze semaforu. Ale už se mi stalo, že říkal, tebe znám z televize.
2: No, to se mi taky stává, to je hezký a co má být?
3: No tady se dostáváme k jadérku věci. Ještě hezčí by bylo, kdyby říkal, tebe znám z televize a
2: ze semaforu.
3: A sem se vejde málo lidí, teď jsem to říkal. Z televize a z ro?
2: Z románů.
3: No, z románů.
2: Malý prosím. Bobeš a jiné. No, to není o tobě?
3: Ne, ne, to není o mě. Z televize a z roz?
2: Hledny.
3: Hledny, tak aspoň odezíre, jo? Z televize, dívej se. A z rozhla?
2: Odkaď?
3: Z rozhla.
2: Z rozhla? Takový slovo není. O tam tak tě nemůžou znát.
1: Z rozhlasu.
2: A jo, z rádia. Ano, to by bylo výborný. Rozhlas má obrovské výhody. Tam člověk může vystupovat s oteklým okem, nevoholené.
1: No pozor, nevoholené, aby ti vousy nešustili o papír. To mikrofony berou, kamaráde, já byl ve studiu.
2: No berou, neberou, nám to nakonec může být jedno, protože my stejně žádný program pro rozhlas nemáme.
1: Jak to nemáme? Máme svoji ošatku, humoru a melodii.
3: Tu můžeme dotvořit a nabídnout.
2: Jedině dotvořit, řádně ošatku.
1: Vzhůru do rozhlasu.
2: Prosím.

0: Hlásí se Ošatka humoru a melodii.
1: Hlásí se vaši oblíbenci Šimek a Grossman. A na začátek trochu hudby. Je to melodie. Mihár. Počkej, to musím. Je to melodie anglická.
0: Režie Mihár.
1: Že bych to nepřečetl. Ježišmarja, zaražte, to není Mihár.
0: To není Mihár. Já to omluvím. Vážení posluchači, to nebyla ta melodie, jak hlásil kamarád, a proto se mi utnul. Jo, a po celou dobu vašeho oblíbeného pořadu nám můžete volat na číslo 1188 0808. Ozve se centrála, žádáte linku 8808. Opakuji, číslo 1188 0808. Centrála, linka 8808. Telefon. 1188 0808. 8808. Blbec. Oba jsme blbci. Seš také blbec. Vážení posluchači, právě volal občan z Prahy 6 a děkoval Šimkovi a Grossmanovi za úvodní skladbu.
1: Houbařská poradna. Úvodem houbařské poradny bych odpověděl na dopis a balíček Láďovi Havlíčkovi z Dobronic. Tak Ládíku, jestli si skutečně snědl ty houby, jejíž ukázku si nám zaslal, tak dnešní pořad je už určen jiným posluchačům než tobě. Jednalo se o muchomůrku citronovou, obrovskou a ještě k tomu zapařenou. Jestliže si houby snědl a přesto nás posloucháš, pak se jednalo o hřib pravý, obrovský, ovšem silně zapařený.
0: A nyní recept na neděli, kuchařský grádiu. Dělej hudbu, nemůžu najít kuchařku.
1: Nejkrásnější hvězdy hoří ve Splitu. Hledej, nemám repertoár.
0: Hledám, no. Snad máš nějaký melodie, tak hraju, no. Když hledám.
1: Stál se svým na břehu Niagary.
0: Správně mění žlitmu. To budu mít skoro.
1: Zavolá srdce tvé.
0: Dobrý, mám to, můžeš utkumovat. No jo, už to ne, prosímte. Prostě se zbláznil, veď, no. Tak vážení posluchači, před recepty jste se vyslechli populární melodii v podání Jiřího Grossmana. Byla to melodie, co to bylo za melodie?
1: Ježišmarja, nejkrásnější. Zavoláš,
0: no, do vytracena, no. Byla to melodie Hoří Malta. A nyní už vám představuji stále hosta našich pořadů, kuchaře Osvalda Obrtela. Tak Osvalde, co doporučujete našim posluchačům pro tuto příští neděli?
2: Tady na rozdíl od minulé neděle

0: jsme si pochutnávali na šoulet. Máme tady dnes galantinu z Kruty.
1: Tu já mám rád osvaldy. Zrovna minulou neděli jsme ji s maminkou měli.
0: Grossman, minulou neděli jste s maminkou měli dlaba čoule. Ticho, říkám recept na neděli. Na galantinu z Kruty. Připravujeme ji stejně jako galantinu z Kachny. Ovšem pozor, změna z Kruty. A výhodou galantiny z Kruty je, že se můžeš Grossman dojídat chlebem.
1: Pink! Pozor, úsporná diskotéka a chvilka pro pop music. Šesti vylosovaným posíláme pozdrav, zdravíčko, a skladby, které si vybrali. A jak už bývá v ošatce zvykem, všem najednou.
0: Režie! Ne pro vás, vy mladí, poslouchejte, mladí, zhruba z mikrofonu, protože my potřebujeme, mladí, abyste poslouchali náš pořad, naši ošatku, a to je pro vás, myslíme na vás, mladí, a vy myslíte na nás. Dobrý, to vám stačí, mladí. Mladí, služili.
1: Tak. Doufám, že každý rozpoznal tu skladbu a užil si.
0: Já jsem ji poznal.
1: Tak a...
0: A teďka, co máme? Teďka, co bysme... A teď tady vítáme příležitost pro začínající umělce. My jsme vám přivedli nadaného kytaristu a zpěváka, který se jmenuje, má takové jemné jméno. Jak se jmenuješ, chlapče? Jilí je jícháno, já vím, já jsem tě jenom zkoušel.
1: Jil Zílového.
0: Jindřich Jil Zílového, Jiloviště vám zaspívá.
1: Máme na zahradě Jilmy.
0: Jiří Jilma Zílového Jilmy. Vám zaspívá. Co mi to říkáš vůbec?
1: Jste takový zemědělský typ, pane.
0: Dobře, Jícha, tak zpívej. Mám rád svoji třídní učitelku. Tak se jmenuje jeho skladba, co složil Jícha pod Jilmy.
1: Když přichází jaro vlídný, zpívám o své učitelce třídní.
0: Pěkné, škoda, že s námi nemůžete být ve studiu. Viděli byste, že Jícha je, zpívá ústy.
1: Elegantní je.
0: Pěkné, Jícho.
1: Spravedlivá je.
0: Vyznamenává, Jícho. Já jsem tě...
1: A Jílí miluje, oje. A Jílí miluje.
0: Stahujeme to do vytracena, vytratíme se ze studia.
1: Já nemůžu zastavit.
0: Nerad bych tě vyhazoval.
1: Já jsem robot.
0: Nojicho, jedeme pryč. Jucho.
1: Ty jsi blbej.
0: Trapná věc tady ve studiu, Jícha nám tady uklouz na Jílu. A já vám ještě zarecituji báseň Václava Krále. Václav Král je lékárník, amatér. Dost, Jícho! Poslal nám báseň, mám rád svůj rodný kraj. Prostorná je louka, široký je les. Bažant na to kouká, kde by vejce snes. Kéž ta kraje krása vydrží nám věky. A má duše hlásá, občani neplýtvejte léky. Ping, ping, ping!
1: A závěrem ošatky tu máme poradnu pro všechny, kdož potřebují pomoci.
0: To jsem já.
1: Poradnu vede známý poustevník a bylinkář Jarda Žíně. Blum, blum,
0: blum, blum, blum. Ale to už ostatně blum, slyšíme blum, blum, jeho znělku.
1: Blum, blum, blum. Blum, blum, blum, blum, blum. Blum, blum,
0: blum. No dos už bloumání, Jardo. Radši raď. Ano.
1: Úvodem dnešní relace bych, milé posluchačky a posluchači, zodpověděl tento milý dopis. Milá Žíně, obracím se k tomu jako k poslední instanci a naději. Nemohu to už doma vydržet. Rodiče mi zakazují hrát si s dětmi, chodit na pískoviště a dětská hřiště. Mé trápení vyvrcholilo minulý týden, když mi dět Erazim rozlomil mrkací panenku. Mám odejít z domova, Jardo, poraďte mi. Marie Kobourová, 29 let. Milá Maruško, rada pro tvůj netypický případ je celkem snadná. Vdej se a odejdi z domova. Nejlepším druhem do života bude pro tebe prodávat hračkářství. A dále bych zodpověděl jeden sportovní dotaz, který dosedl na můj stůl, zní takto. Žíně. To jsem já. Žíně. Jsem fotbalista amatér. Mám hrát v kopačkách značky Puma nebo Adidas. Břetislav Břeh. Zábřeh. Milý Břehu. Ze Zábřehu. Kopej bos a pobírej peníze za reklamu od firmy vyrábějící masti na kuří oka.
0: Jardy Žíněho se s vámi Ošatka, humoru a melodii loučí. Pište nám, těšíme se na vaše dopisy. Naschledanou za hodinu. Pink!

sejdou se stěží. To je jen klama, jen klam, kde obzor končí. Zase začíná cesta pražců kýmkovem značená. Kolejnic tom gong.

tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

0: kraji rodném, kam vracím se tak rád. Kolejný zvon, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejný zvon, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon.
1: Noc s hvězdou.
2: Já byl, pánové, od jak živa člověk mírnej a opatrnej. 30 let dávám, prosím, bedlivej pozor na každej křivej krok a pak se zamiluju do lížařky. Já, člověk z Polabí, mohl jsem koupit ty líže, budíš, pro ty její modrý oči. Ale když už jsem je koupil, já je měl postavit za skříň a nejezdit s nima do Tater. A když už jsem jel do těch Tater, já měl jet do nízkých, protože vysoký Tatry, to je s láskou amen. Měj rozum, Máničko, naléhám ještě v hotelu, v životě jsem na tom nestál. To seš muskej, řekla jenom a začala mazat líže. Aspoň ten vosk tam nedávej, zapřísahám jí tedy. Vždyť to bude klouzat, ale to ne, to ještě vyžehlila. A pak jsme vyrazili. Ze začátku to šlo ohromně, sám jsem se divil, ale když jsme na vrcholku sundali líže s ramen, aby jsme je obuli, nohy se mi rozklepaly. Máničko, povídám sehnutej nad vázáním, teď mě máš teda v Kandaháru, ale co bude dál, přičte každej ke tvý tíži. A v tom cítím, že se dávám do pohybu. Pozor, vykřikla ona na lidi pod náma, je to Václav! Ale nebylo moci, která by mě byla zadržela. Jeden se o to pokusil, ale zatlačil jsem ho do sněhu a dodnes ho hledají. Potom jsem přejel smrček, pak další 4 lidi a pak už jsem byl volnej, nikdo mě nezdržoval a bejt jen trochu klidnější, mohl jsem začít vychutnávat jízdu. Pánové, já to tedy všecko na puntík nepamatuju, ale nejdřív byla krajina pustá, potom přišly kleče a nakonec borovej les. Když jsem vystřelil ven, byl za mnou průsek a přede mnou nějakých 200 metrů kolmý stěny. Na jejím konci jsem prolít jakýmajsi zavřenýma dveřma, zasvištěl chodbou, uslyšel hudbu a přešustěl po parketách. Z toho jsem vyrozuměl, že jsem v interiéru a bejval bych se snad zastavil očíšníka, ale on nekňuba upad i stácem a já přejel po zmrzlině. Samozřejmě to mě vpravilo do nové rychlosti. Po točitých schodech jsem se vřítil na dvůr a odtud skrz králíkárnu do volného prostoru. Pak jsem projel sněhulákem a to mě připomnělo Máňu, jak asi stojí kdesi na hřebeni a v duchu mě odprošuje mě, kerej se valím, řítím a svištím, ani nevím kam. V tu chvíli jsem se to dověděl, jelikož těsně kolem mýho levýho boku myhla se mi cedule starý smokovec 3 kilometry. Pánové, ty 3 kilometry jsem urazil v minuce a ještě jsem přitom stačil urazit 2 telegrafní tyče a stařenu, který jsem v tom letu nestačil odpovědět na křesťanský pozdravení. Hned na to jsem se definitivně zastavil vo Grand Hotel, ale neměl jsem pokdy pořádně si oddychnout, neboť v levý noze mě píchlo, zabolelo a nakonec zůstala vohnutá na úplně nesprávnou stranu. Dřív, než mi přiložili k nosu čpavek, spatřil jsem koutkem oka záchranou četu s Bernardínama, která se vydala na cestu v mých stopách. Potom mě zastřel takovej těžkej růžovej mrak v lídným dloby a já cejtím, že už tu nohu necejtím, že mi začíná být dobře a že pomalu přestávám vnímat. Ale než jsem ztratil vědomí, ještě jsem zaslech jakýhosi Brchela, je to prej známej internacionál, kerak praví. Já se prej něco najezdil, ale ani v té nejkompletnější výzbroji bych nikdy nedokázal, co dokázal tenhle muskej na jediný líži. Pánové, když jsem se probudil na čistým nemocničním lůžku, stála mi v hlavách snoubenka a uprostřed zimy, prosím, zasouvala do vázičky větvičku šeříku, ty svý modrý oči vlahý něžnejma slzama. Ale já, poučenej, vzpřímil jsem se na polštáři a zvolal jsem jednou pro vždycky. Slečno, opusťte místnost. Já vás neznám, já se na vás nepamatuju, jelikož těžký úraz přivodil mi úplnou a naprostou amnézii.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Politická opozice zuří, a to v jednom šiku. Und auf Befehl des Führer s bavorskými politiky. Ne kvůli plánovanému konání brněnského sjezdu potomků věrných Adolfu Hitlerovi, ale kvůli těm, kdo se ho odvážili kritizovat. Třeba Bernd Posselt mluví o pokrytectví, bavorská strana CDU varuje před špatnými signály a zdejší pátá kolona za sudeťáky bojuje na půdě českého parlamentu. Tak například brněnský aktivista Matěj Holan, známý svými divokými videonahrávkami z ukrajinských nevěstinců, roní krokodýly slzy se slovy gratuluju, ano, to dokázalo a za den zničilo vztahy s Německem. Konec citace. Připomeňme, že tento človíček zastával dříve i post náměstka brněnského primátora. Opozice v čele s ODS přidává poučení, že prý válka skončila před 80 lety. Zajímavé ovšem je, že tuto radu udělují právě ti, kteří by si to stejně nedovolili říci třeba o sovětské minulosti Ruska. A nakonec se ještě v plné nahotě ke své kolaboraci se Čtvrtou říší přiznávají europoslanci a bavorští politici, když do českých zemí vzkazují, že správným postojem v Evropské unii je žádný postoj nemít, jen napokyn kývat, omlouvat se a dívat se společně směrem dopředu, ovšem pouze tím směrem německým. Svou polívčičku si pak v neposlední řadě přihřívá i Česká televize, která například do pořadu o odpůrcích sudeťácké provokace odmítla potvrdit jako hosta Jindřicha Rajchla. Před veřejnoprávními kamerami se tak diskutovalo, jak je jejím zvykem, pouze tak či onak s přívrženci landsmanšaftu. Debakl. Jinak nelze nazvat porážku labouristů v britských komunálních volbách, jakou nezažili od druhé světové války. Dosavadní premiér Keir Starmer dokázal proměnit za pouhé dva roky drtivou parlamentní většinu v totální komunální katastrofu. Labouristé přišli o nejméně 254 zastupitele a 8 rad. Průlom naopak patří vlastenecké reformní straně Nila Farage, ideového otce Brexitu, a to se ziskem 367 mandátů. Kdyby se tedy nyní konaly v Británii parlamentní volby, získala by podle všeho reformní strana 25% hlasů, labouristé 18 a konzervativci nějakých 17%. Všechny tyto skutečnosti už přináší ovoce. Někteří poslanci britského parlamentu volají po Starmerově pádu, tedy aby odešel z čela strany i vlády. A to vše ve chvíli, kdy se tento válečný štváč přímo v premiérském sídle objímal s vůdcem kyjevské chunty Volodymyrem Zelenským a kdy čelí obvinění z protěžování bývalého evropského komisaře a britského ministra Petera Mendelsona, obviněného v rámci kauzy Epsteinovy mafie. A tak je zjevné, že po pádu bruselské vlády v Rumunsku a drtivém vítězství euroskeptika Radeva v Bulharsku je to další doklad probouzejících se občanů napříč zakletého evropského zámku. Na Olšanských hřbitovech v Praze se v pátek sešli občané s ruskými vlajkami a svatojskými stuhami. Mezi nimi i motorkáři ze skupiny Noční vlci s vlajkami Sovětského svazu, aby tak uctili památku padlých z řad Rudé armády při osvobozování naší vlasti od německého útlaku. Na pietní akci se však záhy provokativně dostavili i kolaboranti proti českým zájmům z řad liberálních demokratů a pražské kavárny, reprezentovaní ukrajinskou teroristickou skupinou Kaputin a havlistickou bojůvkou Havlojc. A právě v bundě Havlojc pak mimochodem po Olšanech pobíhal i reportér veřejnoprávní České televize Jakub Santo, zřejmě čistě náhodou a z důvodu ryze profesionální objektivity. Poslanec Jaroslav Foldyna vzpomněl, že jeho rodiče přežili nacistický pracovní tábor a dodal, je naší povinností, abychom se k věcem stavěli reálně tak, jak se staly. To znamená, osvobodila nás Rudá armáda. Největší ztráty měly národy Sovětského svazu, čili my tady vyjadřujeme vděk k těm, kteří nás osvobodili, uvedl na Olšanech poslanec SPD. Aby však na to liberální demokraté reagovali nesouhlasným, doslova až hysterickým řevem. Možná by se měli vrátit zpátky do základní školy, ale vlastně ne, to ne, vždyť právě školství už je v rukou progresivistických takzvaných liberálů a slouží už jen jako orwellovský nástroj přepisování minulosti. Proti řevu tupců a banderovských nástupců hitlerismu se ovšem na pražských Olšanech pochovaní osvoboditelé už bránit nemohou. Vypořádat se s nimi, jak tedy s hysterickým řevem, tak snahou kriminalizovat pravdu a rozbít znovu naši republiku, je tedy výhradně na nás.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Stanice Hvězda.
1: Jsem už starý chlap a špatný spaní mám. A tak v noci bloumám a tiše vzpomínám. A jednou takhle kránu jsem podivnej sen měl.

0: Všechno, co hledáš, někde je, říká mi slečna Táňa. Láska, víra i naděje, tak tedy dá svidáňa. Ještě si koupit matriošku, která to všecko přečká. Na zítku vylít do rožku, dželivozír a tečka. Dželivozír a tečka. Dželivozír a tečka.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Izidor se oblíká na ples a manželka mu říká: Izidore, takhle jít nemůžeš. Buď to si vytáhneš límeček ještě kousek nahoru, a nebo si umyješ krk ještě kousek dolů.
1: V bezpečí stanice Hvězda.

Často hledám, když se mi stýská svoji slunečnou stráň, kam slunce chodilo spát, já na ní vzpomínám. Často hledám ty cesty, které vedly tam domů k nám, ty známé louky a les, kde každý rok voní vřes. Tam na slunečnou stráň se v duchu vracívám, tam vítám ne každý kout. A papírový drak tam létal do oblak, já jsem chtěl vždy s nimi plout. Dnes už vidím, že také město má svou slunečnou stráň.

střechami, kde jen vítr fičí, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk šaty, účes černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špína, nejčastější slova. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk šaty, účes černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špína, nejčastější slovesa s

jednou ale nepřišel, a když už se to táhlo, město se jen trpělivě v sazích dusilo. S lidmi se to za tu dobu povážlivě nahlo, nic nad nimi vyššího teď už nebylo. Žádné oči hluboké jak jadran, žádné šaty účesala havran. A když kolem šly holky z fabriky, aha, už neměli proč držet knoflíky. Magnusek si totiž poslal pro pivo a kominické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit kameni svoji podobu. Pohled, co by připomínal jadran, účes, který měl jen on.

začaly chodit delegace lidí z okresu. On k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina, Jiří z Poděbrad. Každý z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu, i Masaryk jí mýval svého času. A já, že jsem jen kominík, aha, tak žádnou sochu neměl by se mít. Toť se ví, že úředníci dali by ho doklady, kterou mají k dispozici pro takové případy. Nechtěli však ublížit, nechtěli být špatní.

Magnusku, ty šílenče, ty notorický cvoku, proč nepřiznal, že ti v hlavě šibuje? Vždyť kdo si staví pomníky, je lidem sazí v oku a nikdo

jiní, vždyť chodili si k tobě pro štěstí. Svět se točí, nezná dovolenou, malým, velkým, všem je akorát. I holky z města

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Je 7.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Prostředky hromadné dopravy mají v skutku svých nedostatků. A jelikož mám rád zvířata, zbožňuji půlku koně ve svém mopedu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Máme lidi, kteří hodně vydělají, ale není to na nich vidět. Peníze se jim rychle rozutíkají. Zdá se jim, že výdělek stále ještě nestačí. Na druhé straně jsou lidé, kteří i z průměrného výdělku pořád něco nového kupují, všeho si dopřejí, dobře si žijí. Kde na to berou? Jak to dělají? Není to žádné tajemství. Naučili se zacházet s penězi. Jak se to naučili? Naučila je tomu vkladní knížka.
2: Je malá, skromná ta vkladní knížka. Ale co dobré síly v sobě tají. Přibývají v ní úroky nebo výhry. Chrání naše peníze před zlodějem, ohněm a někdy i před námi samotnými, abychom je neutratili zbytečně, bez dobrého uvážení. Je na ní prostě úplné spolehnutí. A to ještě peníze na knížce neleží ladem. Jdou do oběhu a tak slouží nám všem, pomáhají rozvíjet naše hospodářství.
3: Uměli to, že? I my to umíme.

0: začala osmá raní.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Takzvaný svobodný svět je protimluv. Ve skutečnosti je pravým opakem svobody, jejím nejdokonalejším popřením. Když Spojené státy vtrhly do Iráku svobodný svět, neuvalil žádné sankce proti Washingtonu, nevylučoval USA z platebního systému SWIFT, neviděli jsme ani žádné zmrazení amerických aktiv v zahraničí, nebo dokonce podporu svobodného světa napadenému u Iránu formou dodávkou zbraní Iránu odboji ze strany třetích zemí. A potom jsou tu každoroční oslavy dne vítězství nad fašismem ve druhé světové válce, kdy Rusko opět stojí vzpřímeně a pevně za svými hodnotami. Přičemž Západ, svobodný svět, se válí v bahně pokrytectví se svými už nudnými sankčními balíčky a sebevraždnými kroky jak v ekonomice, tak politikou provokací. Kde na tomto rozdílu stojíme my a podaří se nám osvobodit se z okovů lží? K diskuzi může pomoci význam letošní přehlídky na den vítězství na Rudém náměstí v Moskvě. Komentář o tom napsal publicista Mohamed Lamej Kaba.
1: Na stránkách protiprout.info

Cadillacu s mlhou v očích probdělých dní a s povzdechem ranních vlaků.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: O otoman. Lesní pana a pan Toman hádali se o otoman. Ukradla jsi mi otoman, řekl Toman, kleptoman.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Slyšte. Stanice Hvězda.
1: Napsal jsem si píseň. Je to píseň tato. Melodie nic moc. Ani slova žádné zlato. Napsal jsem ji jen tak. Z radosti a štěstí. Že už zase mohu. Nikdo nehrozí mi pěstí, píšu, co chci, co se mi chce. Co

umím, možná, že umím, ale nechci. Možná jsem propadl v poslední lekci, propadl po zlátku peněz a slávy, jenže co s tím, když mě to tak baví. Milý pane, promiňte, že hraju, já se kaju. Promiňte všichni domácí i cizí.

a bavím se jak malý Jarda, hraju co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Pro něj jsem šejdíř, pro něj jsem kujon, pro něj jsem prošlý slepičí bujon, pro něj jsem bluma spadlá z višně,

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

když vím, že jeho sliby, ač se mi líbí, jsou jenom chyby a rozpočty.

jaro je zas. Jenom já nejsem tím, co jsem byl loni v ten čas. Ptal jsem se, kdo je, že zajitra

se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmou ptám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já.

jo. Kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípy najmou dá. Jo. Ahoj,

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Na Olšanských hřbitovech v Praze se v pátek sešli občané s ruskými vlajkami a svatojiřskými stuhami. Mezi nimi i motorkáři ze skupiny Noční vlci s vlajkami Sovětského svazu, aby tak uctili památku padlých z řad Rudé armády při osvobozování naší vlasti od německého útlaku. Na pietní akci se však záhy provokativně dostavili i kolaboranti proti českým zájmům z řad liberálních demokratů a pražské kavárny, reprezentovaní ukrajinskou teroristickou skupinou Kaputin a havlistickou bojůvkou Havlojc. A právě v bundě Havlojc pak mimochodem po Olšanech pobíhal i reportér veřejnoprávní České televize Jakub Santo, zřejmě čistě náhodou a z důvodu ryze profesionální objektivity. Poslanec Jaroslav Foldyna vzpomněl, že jeho rodiče přežili nacistický pracovní tábor a dodal: je naší povinností, abychom se k věcem stavěli reálně tak, jak se staly. To znamená, osvobodila nás Rudá armáda. Největší ztráty měly národy Sovětského svazu, čili my tady vyjadřujeme vděk těm, kteří nás osvobodili, uvedl na Olšanech poslanec SPD. Aby však na to liberální demokraté reagovali nesouhlasným, doslova až hysterickým řevem. Možná by se měli vrátit zpátky do základní školy, ale vlastně ne, to ne, vždyť právě školství už je v rukou progresivistických takzvaných liberálů a slouží už jen jako orwellovský nástroj přepisování minulosti. Proti řevu tupců a banderovských nástupců hitlerismu se ovšem na pražských Olšanech pochovaní osvoboditelé už bránit nemohou. Vypořádat se s nimi, jak tedy s hysterickým řevem, tak snahou kriminalizovat pravdu a rozbít znovu naši republiku, je tedy výhradně na nás.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Na nádraží čekají cestující na vlak, náhle hlásí Amplion. Vážení cestující, máme pro vás dvě zprávy. Jednu dobrou a jednu špatnou. Nejprve tu dobrou. Vlak, na který čekáte, přijede dnes přesně na minutu. A nyní tu špatnou. Ode dneška tento vlak zde nestaví.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Výhody vkladní knížky oceňují dnes již miliony našich občanů a mezi nimi statisíce členů jednotných zemědělských družstev. Nezapomeňte ani u vás. Uložte si na vkladní knížku doplatky a spořte i v průběhu roku ze svých ostatních příjmů. Buďte dobrými hospodáři i ve své domácnosti.
2: My všichni pracovníci státní spořitelny žijeme vašimi starostmi a radujeme se z vašich úspěchů. Chceme vám radit a pomáhat vždycky jen dobře.
1: Upřímně vám přejeme mnoho zdaru v družstvu i ve vašich rodinách.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

sem nic nevejde, takhle to přece nejde dál. Jestli tahle potopa nepřestane, ani medák naživu nezůstane, jak mi hlížel ho.

a je mi fajn, vždyť každý z nich tu znám. Mě táta křtít dal vodou z horských pramenů, tak mě to táhne zase domů k nám. Na horách večer

zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit, po dlouhé noci najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, byl to Shane, Thompson i Chamberlain, Hillary.

slípek jdeš v noční ulici. V trenkách je to hned jiná, v trenkách jdeš jak z kasína. Už ti chybí jenom chleba z hořčici.

0: Hledejte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

Je neděle, slunce kouká do oken. Je dobře, když je neděle, obleč se, pojď se mnou ven. Půjdem někam, v chuchli koně závodí a na Letné hrají fotbal. Dám ti kornout cukroví. Slunce hřeje, výklady jsou sváteční. Je dobře, když neděle je, na Zbraslav dva zpáteční. Z autobusu číslo 125 usmívá se hezká dívka. V neděli je krásný svět. Voní alej, muzeum se otvírá. Auta jezdí po asfaltu, strejci sedí u piva. Řeka láká, u vody se vaří čaj. Všude krásné ženy v plavkách, jedním

Ale za motorkou modrý dým, hrozně rád bych pokračoval, jenomže mi chybí rým.

0: hoří jako...
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Bylo by nespravedlivé, kdybych se nezmínil o naší babičce. Je už chudák celá hluchá. Když v našem sousedství vybuchlo velké skladiště třaskavin, babička zavětřila a zvolala. Dejš to, pán.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6 večer.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

Vězím a chvězím v tom popás, když vidím útlej tvůj nád. Zatím jsem šanci vždy propás, vždycky jsem promeškal start. Jednou však dodám si kuráž, třeba se uraž, bude mi ctí. Řeknu ti zpříma a zkrátka, jaká jsi sladká, řeknu ti svý. Pod stříbrem hvězd

0: Za hodinu bude poledne.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

ale uzavřel. Mráz leze za nechty, je ostrej jako dláto, najednou nevíš, kam bys šel. Cestou tě zdraví, jenom holí ruce s

touha jsou na obloze nekoneční mraky, chuchvalce mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej v okora lejzník.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: V těchto hodinách před 81 lety již v Praze probíhalo povstání proti německým vojskům, která dlouhá léta okupovala naši zemi. Vžilo se pak historické pojmenování Pražské povstání a nám připomíná konec bojů tzv. Druhé světové války, která však prakticky ještě neskončila. Naopak, Německo v ní časem vyhrává a vidinu Hitlerovy říše právě realizuje pod nevinnými barvami Evropské unie. Události, kterými jsme se Němcům úspěšně postavili a při které nám hrdině pomohla Rudá armáda, skončily oficiálně 9. května 1945. Je to však věc stále živá. Proto se i letos setká řada občanů na připomínku a poděkování našim předkům za obranu zemí Koruny české. Stane se tak dne 9. května na Staroměstském náměstí v Praze. A přijdou především i mladí lidé, na které nefunguje propaganda jak z poraženého Německa, tak z fašistických hlasů korporátních médií. Další bitvu pak s námi chtějí prožít dědici Hejlajnovců za 2 týdny v Brně a pomáhá jim k tomu stejně jako v minulosti česká 5. kolona zrádců, kteří se v každé zemi najdou vždycky. O tomto důležitém tématu nám proto přijeli říct před kamery Protiproudu Josef Skála a Richard Štěpán. Doporučujeme podívat se na celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

Moc děkujem. Totiž dneska je vyhlášený den mezinárodní poezie. Říkám to dobře? Ne? Včera byl den štěstí a dneska je den poezie. No, tak ono je každý den něco. Ale když už, tak já jsem odjakživa měla ráda poezii, ať už tu býtnickou, ať už tu americkou, ale samozřejmě tu českou. A jednou jsem si četla v knížce od Vladimíra Janovice, kterýho jsem předtím neznala. A říkám si, Hrome, tahle ta báseň, ta je vlastně v tříčtvrtečním rytmu. No a takhle vznikla ta jeho Madonna z Roští. Kdyby pan Janovic nás dneska poslouchal, takže ho moc zdravím.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkají se dvě a povídá ta jedna. Poslyšte, já slyšela, že ten váš manžel se otrávil plynem, no to je strašný. Ta druhá říká, no to je hrozný, víte. Já když pomyslím, jaký zas budu mít účet za plyno, tak bych snad brečela.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Mění se a k lepšímu už mnohé naše vesnice. Mění se životní postavení drobného a středního rolníka, dříve poznamenané těžkým a osamoceným bojem za udržení holého živobytí. Stroje zbavují družstevníka nejhorší dřiny. V družstvu je zároveň osvobozen od přemíry starostí, takže může své schopnosti uplatnit daleko úspěšněji.

0: uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Pojďte hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

už je po dešti složitě, žijem složitě, složitě, žijem složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuťte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, Bůh, co se mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, složitě, složitě, žijem, složitě.

Zjistíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupá, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením. Složitě, žijem, žijem. Složitě, složitě, žijem, žijem. Složitě, složitě.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pána, utíká za vlakem. Asi za 10 minut se vrátí, i celý roztrhaný, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

kolejí. Neposedné chvíle kvapem míjejí. Ať jdou vzhůru nebo vrátky podle zdí, stejně žádné vlaky zpátky nejezdí. Tudy žádné vlaky zpátky nejezdí, dál se ženou od rozcestí k rozcestí. Nepřehlednou křižovatkou, dráhou nebezpečně vratkou, kudy žádné vlaky zpátky nejezdí. Nepřehlednou křižovatkou, dráhou nebezpečně vratkou,

0: dotazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez milníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez milníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez milníků.
1: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

No milej pane, to nemůže bejt. Támhle sedí moje roští, nadělá z vás prejt. Jo, takovýho frajera seč

0: je 1 odpoledne.
1: No a my jsme stále na stanici Hvězda, je 10. května, venku docela krásné počasí, tak doufám, že si užíváte krásné nedělní odpoledne. No a pro ty, kteří čekají na tradiční nedělní pohádku, mám dobrou zprávu. Už za chvíli, hned po reflexi, budou příhody kocoura Mikeše od Josefa Lady. Tak vám ze studia stanice Hvězda přejeme ještě jednou moc krásný víkend.
2: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Tak tohle zřejmě nepředpokládali ani Belzebubem inspirovaní zednářští spiklenci při přípravě druhého vatikánského koncilu. Mluvíme o události v chrámu Jogie v jihokorejském Soulu. A cože se to vlastně stalo? Humanoidní robot, který má 130 cm na výšku a má dokonce i jméno, říkají mu Gabi z jihokorejského milosrdenství, vstoupil slavnostně do buddhistického řádu. Slyšíte správně? Je z něho, tedy alespoň pro ty jihokorejce, plnohodnotný člen řádu. A mniši mu přizpůsobili svých 5 slibů. Respektovat život, nepoškozovat jiné roboty, poslouchat lidi, nelhat a šetřit energií. Výtečně. Konečně tedy máme co dočinění s duchovní bytostí, dodržující přikázání beze zbytku. Na rozdíl od těch biologických bytostí, kteří s tím stále zápasí, a to již od pádu v ráji. A další zajímavost. Místo tradičního popálení rukou vonými tyčinkami, aby mnich získal nějaké viditelné znamení, dostalo se robůtkovi Gabimu nálepky, o což je v skutku liturgickou adaptací na úrovni. Západ to jistě vnímá značením jako důkaz, že spiritualita je inkluzivní a nepotřebuje duši. Evropští křesťané pak mohou v klidu sledovat, jak jejich katedrály hynou a kostely se mění na muzea, zatímco v Soulu se chrámy budou plnit, i když jen robotickými novici. A co na to již zmíněný Belzebub? Je asi jasné, přičemž Evropané mu ve většině věří natolik, že mu uvěřili i to, že není. Co na to však samotný Pán Bůh, to teprve uvidíme. Boží mlýny totiž melou pomalu, ale jistě.
1: Jo, pořád se něco děje.

vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.

0: Milé děti, budu vám teď vypravovat něco, co mi asi vůbec nebudete chtít věřit. Ale přece je to pravda pravdoucí. Totiž tady u nás v Hrusicích, v chalupě Uševců, mají kocourka Mikeše a ten, představte si, umí mluvit lidskou řečí. Jo, Pepík Ševců ho tomu naučil a něco se s ním natrápil, než se mu to konečně podařilo. On totiž, abyste rozuměli, Mikeš nejdřív nechtěl. Prskal a šišlal a za každé r musel dostat talíř husté smetany, ale potom se mu to najednou nějak zalíbilo a dneska už mluví, no jako pořádní hrusičtí kluci. A byl to on, kdo naučil mluvit i čuníka Pašíka, kozla Bobeše i jiná domácí zvířátka.
1: Dobrý den, dědečku. Dobrý den.
0: Co?
1: Dobrý den, dědečku.
0: Co?
1: Dobrý den.
0: Co? Říkal tady někdo něco?
1: Ano, říkal jsem. Dobrý den, dědečku.
0: Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Ale prach dudy, to se podívejme. Takovej kocour a umí pozdravit líp než některý kluk nebo holka. A pěkně nahlas a uctivě, jako sám pan starosta. No, tak kam pak jdeš, Mikeši, co?
1: Ale jen tak. Odpoledne jsem si vylezl na pec, že si drobátko po obědě zdřímnu, ale nějak to nešlo. A taky mi byla dlouhá chvíle.
0: Neříkej, Mikeši, tobě, že byla dlouhá chvíle? No to bych se věru divil.
1: No opravdu. A byla dlouhá nejmíň 10 metrů.
0: To tedy byla opravdu dlouhá.
1: Teď vám to říkám, dědečku. A jestli pak se už Pašík po obědě probudil?
0: Jo, to já nevím, Mikeši. To se budeš muset jít podívat. Ale počkej, to ti povídám. Ne, abyste mi zase tropili nějakou neplechu jako posledně. Prach dudy, to by bylo zlé.
1: Kde pak? Dědečku, co vás nemá? Vždyť my si budeme s Pašíkem jenom drobátko povídat.
0: No, dobrá. Však uvidíme.

0: Ty, Pašiku. Pašiku. Pašiku, ještě spíš?
1: Kdeže? Počkej, já ti otevřu. Tak jsem si chtěl po obědě drobátko zdřímnout. Ale nešlo to. Už jsem si dvakrát přeříkal celou pohádku o tom, jak ovce hnala pasáky po lávce přes potok. I do pěti jsem počítal, ale nepomohlo to. Prokrýle pána Mikeši, podívej se, kam jdou všichni ti lidé tak svátečně vystrojení.
0: Což pak ty nevíš, že je dneska v Mnichovicích veliká pouť? A slavná pouť?
1: Jemináčku, opravdu? A já na ní dočista zapomněl. Ale tam bychom se měli jít podívat. Vždyť přece, jaká pak by to byla pouť, kdybychom tam my dva chyběli, ne? Jenomže když nemáme korunky.
0: Jak to, že nemáme? Vždyť já přece dnes celé dopoledne seděl na plotě a všechny pražáky, co chodili okolo na výlet, jsem pěkně a ucíve zdravil a zdravil a zdravil.
1: Zdravil. No a co nám to, to je zdravení, nejčkon pomůže, za to si na poutě nic nekoupíme.
0: Ježkovi v oči, Pašíku, co pak to nechápeš? Oni se tu zedivili a házeli mi za to pěkné a ucíve zdravení korunky, už jich mám na půdě za trámem plný starý hrnek.
1: Opravdu? Milion hrnců, tak sláva, nazdar, a přece jen se na pouť půjde, hurá.
0: Jo, tobě se to pěkně řekne, půjde se na pouť, ale mne od toho dlouhého sedění, nejčkon hrozitánský, bolí všechny čtyři nohy, a tak si myslím, že bych tam třeba ani nedošel.
1: Frupana, Mikeši, to je přece to nejmenší, s tím si lehce poradíme.
0: Nevím jak.
1: Podívej se. Jsem tvůj kamarád, nebo ne?
0: Minuseš kamarád.
1: No, tak vidíš. A proto tě jako věrný kamarád dovezu do Mnichovic třeba na trakaři. A basta! Ty přece na takové slavné pouty nesmíš chybět, co by tomu řekli lidé. Posadíš se na trakaři pěkně až nahoru na žebříček, abys dobře viděl, a pojedeš jako nějaký pan hrabě.
0: Nahoru na žebříček, říkáš? To by se mi tu zelíbilo.
1: No, tak domluveno. A doběhni na půdu pro hrnek s korunkami. A já zatím vyvezu trakař z kolny.
0: Dobrá, hned jsem zpátky. Jen si ještě podívám do stodoly, jestli nám tam myši zase nedělají nějakou škodu.

0: Netrvalo dlouho a po silnici k Mnichovicům uháněl Pašík s Mikešem na trakaři, jen kolečko vpředu poskakovalo. A Mikeš, obutý do nových bot, teď jen dával pozor, aby snad pro pána Jána v té rychlosti náhodou někoho nepřejeli.
1: Zastavit! Stát! Pašíku, tady u hospody si trakař necháme. Podívej se, kolik tady stojí automobilů a povozů i motocyklů. A nám by trakař mezi houpačkami jenom překážel.
2: Hej, pane čuníku, račte si ty svou dokouky. Mám právě čerstvě, kyslé okurčičku.
3: Teplé párečky pro pana kocourka. Račte ochutnat, mladý pán.
2: Amerikánská houpačka, sedň za tě. Je pro vás, tam, pro vás. Pro vás houpačky, ty opadně, jako starou hradnětu z Krokočné.
0: A teď byste je měli vidět. Ve chvíli se v jedné houpačce usadil Pašík a druhou s párkem mezi pacičkami rychle obsadil Mikeš. Pašík, ten se panečku houpal pěkně, rozvážně a pomaloučku, jak se na čůníka sluší a patří, ale za to Mikeš, ten na houpačce dělal takové divy a komédie, že se za chvíli seběhli lidé z celého náměstí a smáli se, až se za břicho popadali.
1: Pozor! Radši se pozorně dívat, vážené publiku! Ševců Mikeš, to jsem já! Vám předvede na houpačce prvotřídní kocouzí veletouč! A nyní sojka na nejhořejším trámu! Kdo se bojí, ať se nedívá!
4: Pro pána Jána, Mikeši, nech toho, vždyť spadneš! A koho potom povezu domů?
1: Neboj se, Pašíku, tohle pro kocourka, jako jsem měla dočista, nic není. A přece běhám i po střeše stodoly a ta je, panečku, nijak vysoká.
4: Ne, radši už to nech, konec legrace. Stejně už je večer a musíme domů, aby se na nás paní máma nehněvala, že nejsme v času večeře.
1: No dobrá, já si ale ještě musím na památku koupit nějakou harmoniku.
3: Jen rad jste, mladý páni, můj obchodní dům má harmoniky ve velikém a nevídaném výběru. Rad jste se přesvědčit. Mám harmoniky foukací, tácí, malé i veliké, ba dokonce i koncertní. Samé prima a kvalitní zboží, prosím.
1: Já bych potřeboval, pane velkou obchodníku, takovou foukací harmoniku, jako má náš Pepík.
3: A Pepík. Ševců, už vím, taková malá, skoro nová.
1: A právě taková malá a zahraje se na ní písnička Jak skákal pes no, přes oves.
3: Pravda, vašnosti, vždyť Pepík kupoval ten prvotřídní hudební nástroj v loni opouti právě tady v mém obchodním domě, protože máte, jak vidím, takové pěkné doporučení. Můžete si vyzkoušet třeba tenhle nástroj, prosím, okamžíček. No prosím, vidíte, když se vám bude líbit, dám vám ho ze slevou.
1: Pro krýle pána, vždyť já jsem si právě takovou harmoniku psal. Milion hrnců, takhle ale neskáče pes přes oves. Takhle vrzají vrata naší stodoly.
3: Když dovolíte vážnosti, foukat se musí semhle do těchhle dírek. Vydržíte nástroj dočista obráceně. Já vám harmoniku předvedu sám okamžíček, prosím.
1: Jednášku, Pašíku, slyšíš? To je krása. Takhle nehraje ani rádio našeho pana starosty.
4: Já bych, Mikeši, chtěl taky něco z pouti. Třeba jen takovou maličkou frkačku, kdybych měl.
3: Je mi nesnadná pomoc, mladý pane čuníku. Můj obchodní dům splní každé vaše přání. Frkaček máme plnou škatuli, račte si vybrat. Jedna lepší než druhá, prosím.
4: Já bych tuhle. Tahle papírová, to se mi náramně líbí.
3: Je vidět, že máte vybraný vkus, pane čuníku. Pěkně si frkačku nejdříve vyzkoušejte, no prosím.
1: Prokryle, pána Pašiku, co jsi to vyved? Vždyť ty sfrkačku spolk, jako slon malinu.
4: Já chtěl jenom tak drobátku a to...
1: Marná sláva, Pašiku, ty seš přece jen ještě nešika. Ty bys potřeboval místo frkačky nejmín tak heligon. Pojď, já ti radši koupím píselou okurku.

0: Samozřejmě, že sobě koupil Mikeš také ještě jeden párek. A pak se s poutí rozloučil a za maličkou chviličku už oba stáli před hospodou, kde zanechali trakař.
1: Milion bundi báru, pašiku. Náš trakař je pryč. Dočista fuč.
2: Aj, to je nadělení. Místo našeho nového trakaře nám se někdo postavil docela obyčejný motocykl.
1: Takový krásný trakař jsme měli a nějaký pobuda nám ho ukradne, aby do něho pečená husa kopla.
2: No, teď aby jsme šli domů pěšky.
1: Cože? Já, kocourek Mikeš, mám jít z poutě domů pěšky? To bych se na to, pašíku, pěkně podíval. Sem jsme přijeli, odtud také pojedeme. A třeba na tom motocyklu, jakože se Mikeš jmenuji.
2: Prokrýle, pána, neříkej Mikeši, že ty umíš jezdit i na motocyklu.
1: A proč ne? Na tom přece dočista nic není, to dneska umí kdyjaký kluk. Podívej se, tuhle na tu páku se musí takhle pěkně.
2: Milion krutí báru! Mikeši, což to vyveď? Honem, něco udělej!
1: Rychle, ta čertovská mašina už chce jet, honem si nasedni!
2: Jo, pro pána, já na to zas bude ospudy!
1: Drží se!
2: Jak by ne, všemi čtyřmi!
1: Tak jedeme!
2: Jedeme, co to?
1: Pozor! Jedeme!
0: A teď bych vám, děti, přál vidět tu melu. Mikeš s pašíkem frčeli po silnici jako o závod, jen se za nimi prášilo a jelo se jim ku podivu docela dobře, protože Mikeš uměl jako každý kocourek držet rovnováhu, ale pašík byl trdlo trdlovaté. Držel se Mikeše jako klíště a jen strachy kvičel.
2: Pane pána, Mikeši, jeď pomalu! Nebo ta naše jízda špatně skončí? Jemináčku, pozor! Tamhle je nějaká paní mama.
1: I co, jen se neboj! Já zahoukám a ona se nám ještě ráda vyhne!

0: Ty, pašíku, kamaráde můj, nestalo se ti něco? Jsi celý?
1: Já nevím. Mám jenom drobátko ohnuté ousko a tuhle maličko zamotaný a pokroucený ocásek.
0: Ty jsi pěkný motocyklista, pašíku, jen co je pravda. Vždyť ty jsi mohl jezdit nejvíš tak na ševcovské cínožce a ne na pořádné motocyklu.
2: No, ještě se hádejte, holenkové. Buďte rádi, že se vám nic nestalo. Já myslela, že se vyhýbám nějakému pánovi a on je to kocour s čuníkem. Tak šup. Pozbírejte si, co jste postráceli a už ať vás tady nevidím. Koukejte si pa domů, bez toho už vás jistě hospodyně hledá.
0: Prosím, ano, paní mámo.
2: Tak, alo. To je dneska svět. U nás v Habrové nemá motocykl ani pan starosta. Tady si jezdí na motocyklu kocouři a čuníci. A co takhle pozdravit, holenkové? To neumíte?
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Pa, paní mámo.

0: Víte, já nechci ty dva krasojezdce pomlouvat, ale musím vám říci, že se ještě dvakrát překotili, než se dostali do vsi a že měli náramně veliké štěstí, že se jim přitom nic nestalo. Doma už je samozřejmě dávno babička scháněla a když je potom spatřila, jak se sypou s náramným rámusem na tom motocyklu po návsi dolů, polekala se vám tak, že si honem musela sednout na klády, jak se jí rozčílením roztřásly nohy.
1: Tak konečně jsou tady uličníci jední. Kde pak jste se lajdali, co? A jak to, že lezete na tuhle čertovskou mašinu? Je vám líto, že jste zdraví? A vůbec? Kde pak jste ten velucipér sebrali? Snad jste ho někde pro pána Jana nakonec neukradli?
2: Kdeže, babičko, kdeže? My jsme byli jen v Mnichovicích na pouti a někdo nám tam vyměnil trakař za tenhle motocykl.
1: Ježkovi oči! No tak to je pěkné nadělení. Náš trakař vám někdo vzal a strčil vám za něj tuhle rachotinu? A co s tím budeme dělat? Jo, vemu koště a našupu vám vy sakramenti jední, co se do vás vejde, to budete vidět.
3: Babičko, nezlobte se, ale vždyť tenhle motocykl má nejmín 100x větší cenu, než váš trakář.
1: No, a co z toho? Můžu já s ním snad jezdit na trávu nebo do lesa na dříví? To chceš, abych se na stará kolena ještě učila jezdit na tom... O tom čertovským velucipéru?
4: Ne.
2: Babičko, na takovým velucipéru je... Podívejte se, je mináčku po návsi uhání nějaký člověk a veze váš trakář.
3: A jede s ním zdrovinka k nám.
5: Je to tady. Hej, mládenci, vy máte můj motocykl.
2: A vy zase náš trakář.
5: No pravda. Víte, to bylo tak... Já snědl v Mnichovicích na pouti drobet víc tureckýho medu. No a trošku jsem taky popil. A nějak se mi z toho popletla hlava. Takže jsem ani nevěděl, co dělám.
1: No.
5: Přijel jsem do Mnichovic na motocyklu a když jsem se vracel, koukám teprve za menšicemi, že nejedu na motocyklu, ale že jedu s trakařem. Tak ho nemajdi zpátky a hostinská mi řekla, že jste s mým motocyklem odjeli vy. Uháděl jsem tedy za vámi tak, že se za mnou i silnice drobátko připálila.
1: Ale co? Hlavně, že už mám zase svůj trakař doma. Vždyť já už jsem si dočista myslela, že budu muset na stará kolena jezdit na trávu na tom velucipéru snuší na zádech.
5: To ne. Ale teď už je všecko v pořádku. Tady máte trakař a já si beru motocykl. A mějte se tady v baráčku všichni dobře. Všechno dobře dopadlo, nezlobte se. Už se nejdeme. A s Bohem.

0: Kocour Mikeš spal po té namáhavé cestě z pouti v Mnichovicích jako dudek. Stočil se na peci Pepíkovi pěkně za hlavou, ale klidného spánku neměl. K ránu najednou popad Pepíka za uši, kroutil mu hlavou sem a tam a sem a tam.
1: Pozor, nespadneš, pašíku, pozor, drž se pořádně. Teď bude zatáčka, tak. Pozor.
2: No, pána Jana, co to tropíš, Mikeši?
1: Drž se.
2: Probuď se. Slyšíš? No tak, Mikeši.
1: Já... Co? Proč mě budíš?
3: Já tebe.
1: Ty mě budíš. Kroutíš mi ušima jako řidítkama motocyklu. Co pak se ti zdálo? Ale zdálo? To nebylo nic tak zvláštního. Jenom to, že jsme byli u mlenku na hruškách. No, víš, na těch sladěnkých, co mají vzadu za stodolou.
3: To je dobře, Mikeši, že se ti o nich zdálo.
1: Já ti stejně chtěl říci, že na ně odpoledne půjdeme.
2: Cože?
1: To mě, Pepiku, teda ani nenapadne. Protože to by byla za prvé krádež a za druhé, starý mlejnek hrušky hlídá jako oko v hlavě.
3: Což, když hlídá, ať hlídá, stejně hrušky neuhlídá.
1: Jo, to si jenom myslíš. Pan táta mlejnek stále chodí po dvoře a juká do zahrady, jestli mu tam hrušky náhodou někdo netrhá. Ten by ti, panečku, napráskal řemenem, kdyby tě v zahradě chytil, to by skoukal. A zrovinka včera si na pouti v Mnichovicích kupoval nový. Já to viděl.
3: Co tě nemá, Mikeši? V tom se náramně mejlíš. Proč by měl napráskat zrovinka mě, když já ty hrušky přece vůbec trhat nebudu?
1: Ne? A kdo pak tedy?
3: No přece ty, Mikeši. Ty je budeš trhat.
1: Já? Na milion brundibárů, ty jsi dobrý, Pepiku, ty opravdu dobrý, lepší nežli kůže z jítrnice. On má chytrák jeden chuť na hrušky a já, abych mu šel natrhat, a určitě není pytel. To je nápad.
3: Pytel? Kdo říká, že jich musí být zrovinka pytel? I když tedy takový pytel sladionkých hrušek?
1: A v čem bych ti je měl nosit, když nemám kapsy, co? To je, mám snad trhat nahromadu pod strom, aby ti je potom pašík mohl na trakáři přivést až k peci?
3: No, vidíš, to není špatný nápad.
1: Ty jsi náramně pohodlný, Pepiku. Na ty hrušky si tady běž pěkně sám, když máš na ně takové laskominy.
3: No dobrá, Mikeši. Vždyť já ty hrušky s rovinka mít nemusím, když myslíš. Ale potom ani ty nebudeš mít talíř dobré husté smetany, kterou jsem ti za těch pár hrušek chtěl dát.
1: Smetany? Mm-hmm. A plný talíř?
3: No, pravda. Ale já, abys věděl, na ty hrušky zrovna zas tak moc velikou chuť nemám. Já je vlastně ani nechtěl trhat. Já jim chtěl jenom drobátko dát za vyučenou, protože se mi tuze posmívali.
1: Neříkej.
3: Jenom na mě ta svoje kukadla moc nevyvaluj. Samozřejmě, že se posmívali. Já tomu také dřív nevěřil, ale pravda to je. Včera, když jste byli s pašíkem na pouti v Mnichovicích, neměl jsem zrovinka co dělat, tak jsem šel kolem zahrad až k Mlejnkovic stodole. A představ si, tam to voní jako v ráji, protože hrušky i jablíčka už dozrávají.
1: Jo, já vím. Já tudy chodím do Babáčkovic stodoly. Letos se tam usadilo nějak moc myší, tak s nima mám drobátko víc starostí.
3: A já, jak tak koukám, najednou se mi zdá, že se ty krásné a sladké červenožluté hrušky nějak divně smějí.
1: Ale dí, Pepiku,

0: kdo to jak živ, prosím tebe, slyšel? Aby se nějaká hruška smála. Jo, to takhle holky nebo kluci někde na klouzačce, to je jiná, ale hruška.
1: Inu, když nevěříš, tak nevěř. Ale přece jen pravda pravdoucí to je. A řeknu ti, že čím víc jsem se na ně díval,
0: jo,
1: tím víc se mi posmívali. A tak mě najednou napadlo, že oni se ty hrušky nesmějí, ale dočista rozpustile posmívají. A jedna hruška, veliká jako tvoje hlava, ta tedy byla...
2: Podívejte se, sestřičky, hruštičky, to je kluk usmolená, což?
3: Vždyť je to přece šepců Pepí!
4: Řeknu vám, sestřičky hruštičky, já bych snad studem znovu sezelenala, kdyby mě takový umouněný a ukoptěný kluk utrhl.
3: My bychom sezelenali, brr.
5: My bychom dočista stvrdli.
4: A to ještě dneska ten kluk ujde, protože je neděle.
5: Ujde, brr.
4: Viděli jste ho, když jde na procházku s tím ošklivým, pajdavým kocourem Nikešem, který myslí, že když umí drobátko, policku, brebeník, že bude v Turkovicích starostou.
6: Cože? Pardie, klepeto. Milion brundi báru. Jáže pajdám. Jáže pajdám. Tak to teda ne. Co teda ne? Tohle mi ještě, Pepiku, nikdo nikdy neřekl. Tohle si já nenechám líbit ani odchoze na to špotom od nějaké červivé hrušky. Pardie, klepeto.
7: Mikeš se dopálil a běhal zlostně po světnici. Koulel očima, chlupy měl přitom na hřbetě naježený jako kartáč a pacičkou si přitom ještě kroutil štětinatá vousiska.
1: A co? Přece by se s Mikeši kvůli nějaké hloupé hrušce nezlobil. Pojď, pár jich utrhneme a ostatní už jistě skrotnou tak, že se ani jedna neopováží dál se nám posmívat.
6: Pepiku, jdi. Přines honem tu smetanu. Já se na ty hrušky nejdřív pořádně posilním a potom hned půjdeme.
7: No samo sebou, že Pepík nečekal a nežli Mikeš vklouzl do bot, byl ze sklepa zpátky se smetanou. Mikeš vzal talířek pěkně do předních paciček a smetanu vylízal dřív, než by zřekl švec. Potom si pacičkou pěkně otřel vousky a namířil si to ke dveřím.
1: Tak a jdeme. A ty hrušky potrestáme.
6: Stát! Počkat. Nejdřív se musíme, jak se patří, poradit.
8: Poradit?
6: Poradit. Taková nebezpečná výprava na Mlejnkovic hrušky, Pepíku, to není jen tak.
8: Máš pravdu.
6: Starý Mlejnek vidí všude a ten dřemen má dočista nový, s tím bych se, panečku, nechtěl setkat. Na to se musí moc chytře, moc, pardie klepeto.
7: A za chvíli už bylo Mikeše vidět, jak jde pěkně pomaloučku, jako by jen tak, přesně podle smluveného plánu až k Bubeníkovic sušárně. Tam si zul boty a plazil se travou až k Mlejnkovic stodole. Potom najednou šup, a už byl jako střela nahoře na hrušni. No, Pepík šel pomaloučku za ním, trochu kulhal, jako by si do nohy vrazil trn, a když došel k té hrušni, svalil se pod ní do trávy.

0: Mariko, starý mlejnek stojí u plotu za tím košatým černým pesem a pozoruje, co budeš dělat.
1: Já vím. Já ho viděl a dělat nebudu nic. Já tu budu takhle ležet a ty mi teď utrhni nějakou dobrou hrušku a hoď mi ji k ruce, abych se nemusel moc hýbat. Za chvíli hoď další, jako by ze stromu sami padali.
0: Já vím. Pozor. Házím.
2: Bác, hruška veliká a jako malovaná spadla dolů. Pepik ji nenápadně sebral a strčil do kapsy. Za malou chvilku hodil Mikeš druhou, pak třetí, čtvrtou i pátou a pan táta mlejnku dočista nic nespozoroval, protože Mikeše na stromě neviděl a Pepík se pod hruškou, jak se mu zdálo, jen tak nevinně převaloval.
0: Pepíku, už jsem ti jich schodil 10. To by snad mohlo stačit, ne?
1: Jen jich ještě pár utrhní, ať dostanou hruštičky pořádně na pamětnou.
2: Jenomže teď se spravedlivý kocourek nad Pepíkovou nenasytností jak se patří dopálil a rozhodl se, že Pepíka trochu potrestá. Utrhl jednu hodně, ale hodně velikou a pěkně zralou hrušku, namířil jí z rovinka na Pepíkův nos a bác!
3: Milion brunťbárů. Co to vyvádíš, Mikeši? Tohle jsme si přece spolu neujednali. Počkej, až slezeš dolů. To si spolu vyřídíme.
4: Tomáš, za svou nenasytnost

0: Rozlobený Pepík zapomněl v tu chvíli na všechnu opatrnost, vyskočil a hrozil pěstí nahoru na smějícího se Mikeše. Ten se smál, až se ohýbal a div, že nespadl ze stromu. Ale najednou sjel jako blesk dolů, přeskočil jako šipka zeď zahrádky a zmizel, jen se za ním zaprášilo. Pepík se chtěl honem ohlédnout a podívat, cože to Mikeše tak poplašilo, ale už bylo pozdě.
1: Už tě mám. Já ti dám, kuchu nezvedená. Já ti dám, která tvoje hruště. Zmaruju tě, že tě teď nepoznám. Kdopak vás tohle učil? Kluci zatrapení. Na, to máš.
2: Au, to bolí.
1: Já tě naučím chodit na cizí hrušky. To máš, kluku, praxet milion.
2: To bolí.
1: Aspoň si budeš pro příště pamatovat, že máš cizí hrušky nechat na pokoji. A kdopak je to tam nahoře? Milion bruntibáru polez dolů. Hran to tam do vašku, nebo karíč si ty tam. Už ať seš dole z toho stromu. Slyšíš? Už ať seš dole, nebo morce z Hadrčocky, já tě sasu jako hničku.
2: Tam nikdo není, pan táto. Já jsem také žádné hrušky netrhal.
1: Je ne? A to se podívejme. A na koho jsi tam nahoru hrozil, co? Myslíš, že jsem tě neviděl? Já, panečku, vidím náramně dobře.
2: Ale on tam opravdu žádný kluk není, pan táto.
1: I co? Ať to byl kluk nebo nebyl, teď ukaž, co máš v kapsách.
2: Honem. Hrušky, ale...
1: Aha, hrušky. Naše hrušky, naše kabaně. Podívejme se. A kde pak si je tedy sebral, když si je netrhal na té mojí hrušce a nikdo jiný ze vsi tak dobré hrušky nemá, co? Snad mě nechceš namluvit, že ti sami neskákali do kapes.
2: Co ne, ale já je netrhal.
1: Ale co? Ráry, fáry, když si je netrhal ty, tak ti nabelu za toho druhého. Tady máš výprask. Ještě ty, abys nezapomněl, a ten takhle poctivě ho odevzdáš tomu druhému. A ne, abys si nechal všechno pro sebe, co jsem ti nadal na kaloty, to ti povídám. A teď se koukej honem ztratit, nebo ti budu muset přidat ještě pěkných pár na cestu. To uvidíš.
0: Samozřejmě, že Pepík navíc nečekal. Uháněl a už vůbec nekulhal, jako srnec letěl kolem zahrad a cestou se připravoval, že se doma s Mikešem pěkně vypořádá, protože tím vším byl vlastně vinen on. Ale i když celou chaloupku prohledal, Mikeše nikde nenašel.
3: Pro pána Jána, kde jen ten Mikeš může být? Na peci neleží, pod lavicí také není. Že by zalezl do stodoly?
4: To je bolest, to bolí.
3: Mikeši, pro pána Jána, co se ti stalo? Já tě všude hledám a nemůžu tě najít. Co ti je, vždyť ti ještě před chvílí dočista nic nebylo? Že ono tě bolí bříško, viď? A jak pak taky ne, když do sebe spráskáš páté přes deváté? Nežli jsme šli, snědl stalíř smetany a pak si do sebe na stromě určitě nacpal celou hromadu hrušek, viď? A teď ti je od toho špatně. No jo, už je to tak. Budeš muset jít k panu doktorovi, protože takhle se trápit nemůžeš.
4: Pane Pepíku, to není odbolení břicha po smetaně.
5: Vane, to mě hryže svědomí.
3: Cože?
5: Říkám, že mě hryže svědomí. Víš, to je trest za to, že jsme kradli.
4: To mě to svědomí hryže.
5: A hryzat asi vůbec nepřestane, dokud neuděláme nějaký dobrý skutek, nebo neodprosíme.
3: No, když myslíš, že se ti tím uleví, tak jen klidně jdi pan tátu Mlejnka odprosit. Ale já tam už nepůjdu. Mně tam nedostaneš ani za nic na světě, protože já už jsem s pan tátou milými keši vyrovnaný. Dočista vyrovnaný.
5: Pojď.
3: Kde pak? Tam nepůjdu. Ale
0: Mikeš se tedy těžce zvedl a celý smutný, zhrbený se šoural pomaloučku do kopečka k Mlejnkovic statku. No, byla to pro něho krušná cesta, ale Mikeš šel. Trápilo ho svědomí. Pan táta Mlejnek seděl na zápraží a právě si pochutnával na sladoučké hrušce, jedné z těch, které před chvílí Mikeš utrhl pro Pepíka.
5: Pan táto. Pan táto.
1: Šopak, ale, to jsi ty Mikeši, chtěl jsi něco?
5: Já, pan táto, chtěl jsem se vám k něčemu přiznat.
1: Ale.
5: A nebudete se zlobit?
1: Ty se chceš k něčemu přiznat? A co pak si provedl?
5: Chtěl jsem vám říct, pan táto, že ty hrušky opravdu netrhal Pepík Ševců. Ale já...
1: Ale neříkej mi, Keši. Pardě, klepe to. A jestli pak ti tedy Pepík dal polovičku toho, co jsem ti po něm poslal.
5: Nás to, pan táto, náramně mrzí a už to taky vícekrát neuděláme na mou kocouří duši, že ne?
1: Inu, tak tohle tedy rád slyším, Mikeši, protože krást se nesmí.
5: Když už se tedy na nás nezlobíte, pan táto, tak jsem vám chtěl říct, že vám škodu, kterou jsme vám způsobili, nahradím tím, že vám občas proženu ve stavení i ve stodole všechny myši, všechny myši.
1: A mordě, klepeco, tedy to bys mě udělal radost, Mikeši. Letos je jich nějak moc.
5: To víte, pan táto, udělám to rád, ale teď už utíkám. To bude Pepík koukat. Sláva! Pepíku! Pepíku!
3: Co je ti? Jak to dopadlo u pantáty? Taky si dostal.
5: Ale kde pak? Všecičko jsem pantátovi řekl a on mi dal ještě 10 krejcarů za to, že mu pochytám myši a za to, že mu pomůžu česat hrušky.
3: Ne.
5: Ano, tu máš, vezmi si je a kup si za ně papír a barvičky a čmárej si něco, ať přijdeš na jiné myšlenky a ať už nemyslíš na cizí hrušky.
3: A víš co, Mikeši? Já si ty barvičky koupím a já tě nakreslím a budu kreslit samá hezká zvířátka.
5: Kocoury, jo, kocoury.
3: A taky kozlíky a pašíky a kravičky.
5: A slepice a králíky.
3: A husy a kachny.
5: Aha.

už v noci jsem vyrazil, jen v bluze, kalhotách a s párem starých bot. Tam za mnou zůstal San Quentin, kavalec a přestřihnutej plot. A slunce bodá do očí a jas

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: Halo, halo.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Jak se vám poslouchá?
1: Hvězda hraje všem, všem, všem. Od převratu do převratu.
2: Od kterého?
1: Od prvního do druhého.
2: Od 20. let do konce války.

0: Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, jen se oběda dočká, začne se souváním. Na každou totiž nožku má ponožku
1: a v botě vložku a stačí bláta trošku pro šoupe rohošku.
0: Ta snad má právo mít k zoufalství vlohy.
1: Co to je, musí být, když jí rozbolejí nohy.
0: Mám-li stek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad. Vzpomenu na stonož.

nesmíš se ptát. Co bylo včera, bude zítra, zas jen dnešek uchopit a pochopit.

a páni s ní nic nesvedou. Od máje totiž do máje má milá věrná je, že ví, jak si mě nakloní, vždy rezedou se navoní. A když mi řekne můj milý, jsem láskou opilý, snad jednou pochopím tvé lásky hlubokou tůní, snad se jednou utopím tvé rezedové vůni. Má milá voní rezedou a páni s ní nic nesvedou. Od máje totiž do máje má milá věrná je.

0: Je to historie?
1: Jak jsme mohli zapomenout tyhle báječné písničky?
2: Za úsměv jediný má krásná paní, za pouhý ruky stisk bělostných dlaní, širým chci světem jít přes hodinu.

jak před rokem noc teplá lehla na Paříž. Kolná již dávno zmlklý bulvár tiše dřímal a snil a měsíc naň z mraku stříbra jaslil, jen my dva bloudili jsme spolu v ulici. A red náš mlčel, byl němý a tich. Tom zrak tvůj strnul a žas, když úsměv jítřenky zhas a z věže čtvrtou odbíjel čas. Když do diskrétních cukrárných stěn k nám loudil se den, čaj v koflíku vřel. Přestože drahá mlčel tvůj red, já v očích ti čet a porozuměl. Kde z koutku klavír tiše vyprávěl své zkazky, o snech lásky již nelze odolat. A do diskrétních cukrárných stěn k nám loudil se den a čaj zvolna.

Když lidské srdce počne pro někoho být a milý obrázek je na dně jeho skryt, tu člověk všeho vluku ruší, jeho straní se hned a ničí mu slunce, ničí mu svět. Když pak mu srdce touhou lásky uraví, tu tichý koutek si najde a ví, že někdo, koho rád má, až bude šero a tma, v ráj povede jej do neznáma. Když do diskrétních cukrárních stěn k nám loudil se den, čaj v koflíku vřel, přestože drahá mlčel.

tvůj rep, já v očích ti čet a porozuměl. Kde z koutku klavír tiše vyprávěl své zkazky, o snech lásky již nelze odolat. A do diskrétních cukrárních stěn k nám loudil se den a čaj zvolna chlad.

Žaludek ať dobře tráví, ať vás můra nemozí, to vám přejeme my dva první, kocourkovští tenozy. Pa, pa, pa, pa.

0: ať se vaše mužná prsa vždycky hrdě zvednou, když hlásíte v mariáši lepší 100 se sedmou. Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Já jsem malý mysli.

0: to tak není.
1: Dneska se to špatně žije, v obchodě je mizérie, do závodu ke mně dnes nezabloudí ani pes. Těch pár korun, co se drží, člověk v kapse neudrží, dívám se do pokladny bezradný. Prázdnou kasu mám, co víc mám povídat vám, co žádná radost nevězí, se obírat penězí. Spousty úroků narůstají rok od roku a nejlepší, co udělám, že se v klidu hezky vyrovnám. Člověk od lidí, kde se nevidí, kubule tvoje, jeden na druhý, rostou ty dluhý, k zoufání tvoje, a kolik já.

Kdybych měl jen dluhy tady, to už bych si věděl rady. Horší je, že režie vůbec se mi nekryje. Kde je činže, kde jsou daně, služka, děti, šaty na ně. Kde peníze seženu pro ženu. Prázdnou kasu mám, co víc mám povídat vám. V tom žádná radost nevězí se obírat penězí. Spousty úroků narůstají rok od roku. A nejlepší, co udělám, že se v klidu hezky vyrovnám. Člověk od lidí, Grejsa nevidí, kupule, to je. Jeden na druhý, rostou ty dluhy, k zoufání, to je. A kolik já těch dluhů mám, to nevím věru ani sám. Však nemít jich, musel bych říct, že nemám vůbec nic.

0: sám, však nevítič museli říct, že nemám na to teď nic.
1: Je to historie?
2: Jak jsme mohli zapomenout tyhle báječné

pryč. I kdyby si nesouhlasil v ničem, v jednom přece musí říct s ničem.

se někdo sama ten rád není, nebo tě líbat měsíčním osvětlení, je to nejhezčí, víš, se na to není, někdy tak, pak zase tak, ujde jak

0: nich pouze na noc nás vesel. Každý z nás musí trochu lásky mít, bez ní dál světa běh by nemohl jít. Což bez lásky by srdce mohlo být, někdy tak pak zase tak, no víte jak. V noci přece nikdo samotný rád není, neboť líbat měsíčním osvětlení. Je to nejhezčí, víte, na to není, někdy tak pak zase tak a všelijak. Zkrátka,
1: to byly časy.
2: To byly časy. Na stanici Hvězda.

0: Oscar, Cadillac, my jsme první, oni přijdou pak.
1: Tak na stanici Hvězda stále posloucháte pořad, který jsme nazvali od převratu do převratu. Tak kdysi každý víkend mezi 14. a 15. hodinou hrajeme písničky, které jsme hráli mezi dvěma válkami, mezi tou první a tou druhou. No a teď ještě do toho, než bude třetí hodina odpolední, tak zazní několik krásných písniček. Byla to opravdu doba, kdy hráli nádherné skladby, no a kdy zkrátka bychom si na ně měli vzpomenout. Takže teď pokračuje písnička To neznáte, hadi mršku.
2: Na jaře se všecko splete, ale jděte, co to chcete, říká děvče klukovi, když loučí. Protože se jaro žene, rád se každý zapomene, časem i ten starý zabloudí. Jo, to neznáte, hadí mršku, děvčata, ten, když se rozjede, co dovede. Malá vlka, tlustá, tenká, vokatá, kterou si vezme do hlavy, tu dojede. Ví, že všechno dojde, co se vleče, neuteče, ví, že mu to projde, tak si dovolí. Jo, to neznáte, hadí mršku, děvčata, ten, když se rozjede, nepovolí.

0: Jo, to neznáte, hadí mršku děvčata, ten když se rozjede, co dovede. Malá, velká, tlustá, tenká, vodkatá, kterou si vezme do hlavy, tu dojede. Ví, že všechno dojde, co se vleče, neuteče, ví, že mu to projde, tak si dovolí. Jo, to neznáte, hadí mršku děvčata, ten když se rozjede, nepovolí.
1: Je to historie?
2: Jak jsme mohli zapomenout tyhle báječné

0: Honzičku rozmilej, jen se na mě nehněvej. Přijď Honzičku k mokinečku a podej mi svou ručičku, jen se na mě nehněvej.
1: To je ale...
0: Můj Honzičku

můj vůz už čeká, jen dvě místa jsou však v něm jen. Madam, snad vás to leká, že sami dva pojedem. Já vím, že mnoho žádám, však věřte mi.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 8. květen je u nás v Čechách a na Moravě svátkem Panny Marie prostřednice všech milostí. Když archanděl Gabriel vstoupil do tichého příbytku v Nazaretě a oslovil mladou dívku Marii slovem milosti plná, otevřela se tímto okamžikem brána, již měly k lidstvu proudit všechny milosti Boží. Marieno fiat, staň se mi podle tvého slova, nebylo pouhým pasivním přijetím, ale svobodným a plným souhlasem s Božím plánem spásy. V jejím lůně se pak vtělilo slovo, které je zdrojem a původcem veškeré milosti, pravý Bůh a pravý člověk. Maria se tak stala tou, skrze níž přišel na svět sám dárce všech darů. Tím se zrodilo její jedinečné poslání prostřednice, nikoli jako náhrada Kristova prostřednictví k Bohu, ale jako jeho nejdokonalejší lidský nástroj. Již při návštěvě Alžběty vidíme první ovoce tohoto prostřednictví. Dosud nenarozený Jan Křtitel se pohne radostí v matčině lůně, posvěcen blízkostí vtěleného Boha, kterého Maria nese pod svým srdcem. A na svatbě v Káně Galilejské se Maria poprvé projeví jako přímluvkyně, když svého syna upozorní na nouzi hostitelů slovy nemají víno. A poté řekne služebníkům onu větu, která je klíčem k celému Marijinu poslání. Udělejte všechno, co vám řekne. Nejhlubší rozměr Marijina prostřednictví se však zjevil na Kalvárii. Tam, kde se dovršovala Kristova výkupná oběť, stála jeho matka pod křížem, neochvějná ve víře, přestože jí meč bolesti pronikal duší, jaký kdysi předpověděl stařec Simeon. V této hodině největší temnoty svěřil umírající Ježíš svou matku učedníku Janovi slovy ženo, hle, tvůj syn, a Janovi, hle, tvá matka. Církev od nejstarších dob rozpoznávala v Janovi zástupce celého lidstva a v Ježíšových slovech ustavení Mariina duchovního mateřství nad všemi vykoupenými. Maria, která trpěla a téměř umírala se svým trpícím a umírajícím synem, se stala matkou všech živých v řádu milosti, novou Evou, která napravuje to, co první žena svou neposlušností porušila. Jak napsal již ve 2. století svatý Irenej z Lyonu, Maria se svou poslušností stala příčinou spásy pro sebe i pro celé lidské pokolení. A svatý Efrém Syrský, nazývaný harfou Ducha Svatého, ji ve 4. století oslovoval slovy po prostředníku, míněno prostředníku s velkým P, Kristovi, jsi ty prostřednicí celého světa. Nauka o Marii jako prostřednici všech milostí má hluboké kořeny v písmu i v tradici církve a po staletí ji rozvíjeli církevní otcové, učitelé a svědci. Její latinský titul Mediatrix se v liturgickém užívání objevuje již od 8. století a v 11. a 12. století dosahuje značného rozšíření. Středověcí teologové, zvláště svatý Bernard z Clairvaux, tento rozměr Mariina poslání vášnivě opěvovali. Bernard vyzýval věřící. V nebezpečích, v úzkostech, v pochybnostech na Marii mysli, Marii vzívej. Následuješ-li ji, nezbloudíš. Prosíš-li ji, neupadneš do zoufalství. Bože, tvůj syn, náš vykupitel, se narodil z Panny Marie a ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš naše prosby a dávej nám na její přímluvu vše potřebné k dosažení věčného cíle. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

0: kdy. Deníček si psávala svobodná a hrdá holka za vodou.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Pane Vrchní, prosím vás, hraje ta hudba taky něco na psání? Vrchní říkal, jo, jen si řekněte. On říkal, tak jim prosím vás řekněte, aby šli hrát Kulečník.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Jen račte prosím blíže velictění. Tady je to, co hledáte. Zázrak nad zázrak, zázrak, který vygumuje z čínka každý smutný mrak. No jich starostí vás baví? Bez rizika uchovávám nervů zdraví, Pepičku, kde zacelánějí tady zbytečně. Tedy u nás velictění pořídíte výtečně. Ne, prosím, že bych se vykloubal, konstantují pouhá fakta. Jinde vážení koupíte, nevyhrajete. A co můžete udělat vážení s takovým lozem? Vyhodit, protože vážení na takový los vám ani váš nejlepší kamarád nepůjčí ani zlámanou kdešli, jak se říkávalo. A u nás velictění? O, prosím, račte, madame. Máte štěstí, že jste zabrzdili.

0: A právě u nás vážení pravá opak právě jest. Za 10 korun ne je naději, ale jistota vážení, respektive jistota, že neproděláte. Ano, Mareme, za 10 korun kupujete dvě příjemné družky, naději a jistotu. Tedy zde vážení můžete se zárukou číst, nikdo neprohraje. Jen račte prosím, pokud mám ještě v zásobě, neboť nebudete litovat.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly. Barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

ne paní Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku, novověku, úsměv na červeno, tváře na bílo, jako dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem, má vnuk křídly a uletím všem.

spočítám si městský dev, 1, 10, 50 či 1000 hlav. Letní slunce do dláždění pálí skoro jako drout. A každý spěchá uzavřený do svých vlastních pout. Městská ulice až do setmění připomíná řeky brod. Za městem na mě čeká úplně jiná řeka, ta se mnou mluví o tom, co vítr vál, že prý také svědčí stavit se na kus řeči, říká

háně jídelnicí, modře, žlutě, oranžově zářící. Pěšky šlapat nejsem líný, na auta mám trochu vztek. Jak ráno proudí do krajiny, večer naspátek. Vím, že nebudu už nikdy jiný, já mám radši proudy řek. Za městem na mě čeká úplně jiná řeka, ta se mnou mluví o tom, co vítr vál, že prý také svědčí stavit se na kus řeči, říká

0: letní žáru často doufám potají, že se zbavím davu aut i tramvají. Ulicí se lidé bídí, po zádech jim stéká pot. Já nevím, proč se někdo stydí zout se z těsných bot. A já proudy aut i proudy lidí vyměním za proudy vod. Za městem na mě čeká úplně jiná řeka, ta se mnou mluví o tom, co vítr vál. Že prý také svědčí stavit se na kus řeči, říká, že teprv potom poběží dál.
1: Vysílá Hvězda.
2: Nakoukněme do 50. let.

svěčku zapálím a odfouknem dym. Pím vzduch na modro,

že ten kos měl však nos, viděl zblízka, že každý nepíská. Jeden švec, že si tře

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Takzvaný svobodný svět je protimluv. Ve skutečnosti je pravým opakem svobody, jejím nejdokonalejším popřením. Když Spojené státy vtrhly do Iráku, svobodný svět neuvalil žádné sankce proti Washingtonu, nevylučoval USA z platebního systému SWIFT, neviděli jsme ani žádné zmrazení amerických aktiv v zahraničí, nebo dokonce podporu svobodného světa napadenému u Iránu formou dodávkou zbraní Iránu. Iránskému odboji ze strany třetích zemí. A potom jsou tu každoroční oslavy dne vítězství nad fašismem ve druhé světové válce, kdy Rusko opět stojí vzpřímeně a pevně za svými hodnotami. Přičemž Západ, svobodný svět, se válí v bahně pokrytectví se svými už nudnými sankčními balíčky a sebevraždnými kroky jak v ekonomice, tak politikou provokací. Kde na tomto rozdílu stojíme my? A podaří se nám osvobodit se z okovů lží? K diskuzi může pomoci význam letošní přehlídky na den vítězství na Rudém náměstí v Moskvě. Komentář o tom napsal publicista Mohamed Lamej Kaba.
1: Na stránkách protiproud.info

vyprávění. Ať odpustí ten, kdo mě proklíná. Bývalo nás u snídaně 9.

tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Letos jsem šel pomoci našim družstevníkům sežňovými pracemi. Ještě nejsem vyučen zemědělcem, byli nuceni svěřit mi něco neodborného. Šlo však o práci neméně zodpovědnou. Byl jsem ustanoven jako žňová hlídka. Předseda mě zavedl večer na pracoviště a sdělil mi: zde toto budete střežiti. Váš rajon je zde od kůlny k tamtomu červenému světélku a zpět. Druhého dne jsem byl nezvěstný. Ani třetího dne jsem nebyl k nalezení. Vrátil jsem se po 14 dnech mírně uprášen. Když mě předseda sekýroval, kdeže jsem byl, pravil jsem: ono červené světélko bylo na nákladním autě z Košic.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

U nás je les nejhustší, s hebkou vůní ovzduší, to netušíš. A na louce hlouček chat, které hlídá vodopád jak pevný hrad.

Voda, samá voda a nic víc. Všude voda, voda byla móda a v té vodě skoro vůbec nic. Když pak někde tamhle krajem něco šplíchlo, udělalo ho. Jednak na tom neměl nikdo zájem, jednak na to nebyl mikroskop.

vzal a proč tu je a proč to moře mokré? Ach, proč to moře mokré je, proč voda je vždy H2O, proč vpravo není nalevo, proč každá žoužel duši má, diví se.

Pak se ale vody nenápadně ztrácejí. Pra, pra, ryby jsou tím pádem na dně, savcům světlo v očkách nadějí. Od opic je k lidství krůček, jak od přesní dávky k obědu. Objeven byl střelný prach a bůček, člověk začal planout pro vědu. Ve jménu vědy zkoumá skryté jevy, i z kamene chce pravdu vydobít. Rozklepne šutr a v něm se mu zjeví starý, udivený trilobit.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: budem rubat jako na Donbase.
1: Uhla malo pro fabriky, pro socialismus, to by mohl nás chachar Truman přes pazury biznuť. Jajaja bylo malo, to co bude zase, na Ostravsku budem rubat jako na Donbase.

velice, schoval se za mrakem. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme, až budeš zas v mé

také. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou

Slečno, vy jste ta jedna jediná, žádná jiná na světě než vy. A přitom to vůbec nejste vy. Že by tohle bylo lidský, že by každá byla ta jedna jediná. To by se mně totiž strašně líbilo. Na poplach mi v hrudi zvoní, jen protože

tak rád. Tak mám rád tu, která je tu. I když potkám plavou a zas blednu a po černé oči zas vednu, od zrzavé se nehnu a podlehnu. Štíhle a soš

0: laskavou tu tvář. Laskám tváří jsem tváří tvář, jediná je láska moje.
1: Aj, si, si.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji, po nocích

Ptáci zvoní, na tisíc veršů básní píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický sen.

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pepík a Tonda pracují na staveništi. Pepík tam nechá ležet lopatu a napíše na ní křídou. Toníku, přines mě tu lopatu sebou, já jsem na ní zapomněl. Tonda to čte, smaže to a napíše na to křídou. Tu lopatu ti nemůžu přinést, já jsem ji neviděl.
0: Bezpečí.

0: se.
1: Dokonce i na vazu solvě.
2: To si radši zaspíváme.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: Jednou dávno, je to takových 200-300 let, minářský pomocník Václav a řeznický tovaryš Jáchym líčili v pražské Čertovce na štiky. Vašek byl rozvážný pracant, Jáchym trochu mluvka, a také tentokrát Vaškovi kázal.
2: Vašíku, človíčku zlatá, já se ti divím.
3: Lec, která panenka po tobě očima hází, ale ty jako bys ji ani neviděl.
4: Jáchyme, dej pokoj.
3: Já vím, co v tom je.
4: No co?
3: Máš rád mlinářovu dceru Kateřinu. Ale nemyslí si, že ti mlinář dá někdy za manželku. Za chuďa se mlinářské dcery nevdávají, natož v královském městě Praze.
4: Ať si, ještě není všem dnům konec.
3: No, a co ona? Kateřinka, chtěla by tě?
4: Myslím, že ano. Její pohled mi to říká.
3: Tak jí to řekni ty.
4: Teď já musím ještě počkat. Ale jednou jistě seberu všechnu odvahu a řeknu to jí i panu otci.
3: Šetříš, škudlíš, přivyděláváš si, kde se dá, k muzice nechodíš, ani už k Tomášovi na pivo nezajdeš.
4: Šetřím.
3: Aha. Ale než naspoříš tolik, aby to pro mlináře něco znamenalo, to už bude jeho dcera dávno vdaná za jiného.
4: Třeba mě potká nějaké štěstí.
3: Tak to si na to své štěstíčko tedy počkej. Já už jdu. Možná, že tu dnes vylovíš poklad. Ale dej pozor, aby to nebyl jen starý škrpál.
1: Vašek tedy osaměl a se smutnil. Splávek jeho udice klidně bloumal po lesklé hladině a ryby opravdu jako by se někam odstěhovaly. Václavovi to ale nevadilo. Myslel na Kateřinku a spřádal sny, jak ji jednou povede k oltáři u svatého Mikuláše. Najednou na vodě něco zpozoroval. Když to připlulo blíž, uviděl, že je to pěkný dřeváček. Přitáhl jej udící ku břehu.
4: Ale, tak přece škrpál. To není jen tak ledas jaký dřevák. Ten je ale krásný. Z lípového dřeva. A uvnitř je vystlán růžovým sametem. A jak je vyzdoben. Tady má nějaké stříbrné květy. A tady zase zlaté hvězdice. A mezi tím jsou zářivé drahokamy. Ten musel uplavat zrovna nějaké princezně. Je to úplný poklad. Když budu poctivý a vrátím ho, komu patří, jistě se mi odmění. Jen kdybych věděl, kdo to je.
1: Druhý den ráno přivezl sedlák Šmatla do malostranského mlýna obilí k mletí. Vždycky hned věděl, co se kde zběhlo, a hned také začal.
5: Pan táto, tady je na žízek.
6: No, to teda... A jestli pak víte, jak ta slečinka z paláce o zázračný pantofel přišla. No. Já nevíte, jak jsem si myslel. Tak poslouchejte. Dceruška hrabě Tekinskýho dostala dřeváčky zdobené zlatem a drahokamy od nějakého strejce až z nýderlandské země. Ty dřeváky prý mají zázračnou moc. Když dívka vyhodí dřevák oknem ven do vody a přinese ho zpět svobodný mládenec, toho si musí vzít za muže. To víte, slečinka asi pro jistotu navedla toho svého, aby čekal někde pod oknem a dřevák hned přinesl. Pak by už pan hrabě proti svatbě nemohl být. Ale kde nic tu nic. Vzácný dřeváček asi panáčkovi uplaval čertovkou a s ním i naděje na svatbu.
4: A pan táto, kdo je ten její mládenec?
6: Kdo? Což pak to nevíš?
4: Ne.
6: Pro komtesu se přece marně trápí učený doktor Vít Prokop. Syn obchodníka z Prokopské ulice. Bohatý je dost, ale není urozeného rodu. A teď, aby se do smrti neukázal slečně na očích, vždyť si o něm kdekdo může vyslet, že ten dřeváček vlastně ukradl a slečinku nechal na oce.
4: Z takové špatnosti by ho snad nikdo nepodezíral.
6: A lidi si můžou myslet, co chtějí. A taky to dělají. A jestli pak tam máš ještě trochu piva...
1: Ten den se ve mlýně už o ničem jiném nemluvilo. když nastal večer, vzal Vašek dřeváček a rovnou za bohatým obchodníkem. Mladý doktor Vít nebyl doma a starý Prokop přijal Vaška dost nedůvěřivě. Ale když viděl v jeho rukách dřeváček, celý roztál.
7: Co pak chceš, mládenče, za tu věcičku?
4: Chtěl bych, aby dřeváček vrátil vašemu synovi čest a přinesl mu štěstí, po kterém tak touží. Dejte mi za něj jen to, co uznáte, že mi jako spravedlivá odměna bude náležet.
7: Tvá řeč se mi líbí, ale nechci věřit vlastním uším. Víš přece, že kdo teď donese dřeváček hraběti Kýnskému, dá mu svou dceru za ženu.
4: Vím, ale já mám rád jen svou Kateřinku. Dceru mlináře z Kampy.
7: Tak to v tom vězí.
4: Já vím, co je to marná láska.
7: Dobře tedy. Vezmu si dřeváček a závdavkem ti dám čistou kopu zlatých. Když dřeváček přinese mému synovi nevěstu, po které touží, nezůstanu ti nic dlužen a vyplatím sumu, za kterou celý nový mlýn koupíš.
1: A jak řekl, hned také učinil. Vašek pospíchal domů a samou radostí by snad i na ulici lidi objímal.
4: Kateřinko, Kačenko, chceš si mě vzít za muže?
8: Božičku, jak bych nechtěla. Ale co by nám řekl pan táta? Vyhnal by nás oba.
4: Neví, že ne, bude si mě považovat. Podívej se, tady mám první kopu zlatých a bude jich ještě víc. Koupím mlýn a budem hospodařit na svém.
8: Vašičku, já se snad radostí rozpláču. Jen jestli jsou to poctivý peníze, aby nám štěstí přinesli.
4: Neboj se a pojď se mnou za panem otcem. Všechno vám povím.
1: A tak se na malé straně slavili brzy hned dvě velké svatby. Jedna v paláci, druhá ve mlýně. Všude se hodovalo po celé 3 dny. A tak měl sedlák Šmatla zase hned o čem povídat.
9: Takovou svatbu už dlouho mlynářská chasa v Praze neviděla. Tančilo se, zpívalo a sudy vína, jak by byly bezedné. A kdo přišel, známý nebo cizí, s bohatou výslužkou odešel. No a po svatbě naložil Vašek na 2 pramice všechnu Kateřinčinu výbavu a po vodě pěkně kolem Podskalí a Vyšehradské skály dojeli až do nového mlýnku na břehu vesničky Bráník. Byli dlouhá léta živi a zdraví, lidé si jich vážili, hodné děti vychovali a pěkných vnoučků se dočkali. Dnes už ten jejich mlýn neklape, ale dodnes se tam říká na mlýnku.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Pozoruhodný týden, zvláště jeho závěr, svou skladebností v miniatuře skvěle demonstroval a ilustroval v podstatě vše, co aktuálně tvoří naši realitu. V tom zhuštění také naznačil možnosti, jak se utkat s latentním nebezpečím, jež nám jako státu a jeho národům hrozí. A pro lepší pochopení nakonec méně chápavým přidal i ukázku mezí skázonosného triumfalismu, protože dokud není hotovo vše, není hotovo nic. Podivuhodná představení o prodlouženém výkonu začala jak jinak drzým hysterickým vystoupením hradní klika ústy své mluvící hlavy. Dějství pokračovalo názornou lekcí odpracovaného politického zázraku z britských ostrovů a v finále obstaral neuvěřitelný fotbalový zápas, který dle pravidel klasické výstavby dramatu přešel z peripetie do šokující katastrofy. Katarze právě probíhá. Protože právě na konec týdne připadlo rovněž výročí osvobození pro rusofobní mediální korporát v čele s ČT a ČRO pouze konec války, v malém se tak seběhlo vše. Třeba manipulace historií v duchu orwellovské teze, že kdo ovládá minulost, ovládá přítomnost a kdo ovládá přítomnost, ovládá budoucnost. Nebo drzá obhajoba sudeťácké provokace německé, tedy bruselské, páté kolony, která si již přestává hrát na stínování demokratických pravidel a bere to stečí, dokud jí ještě zbývá trocha času. A konečně i poučení, že i když už se zdá všechno vyhráno, či naopak ztraceno, podle toho, k jakému táboru a na kterou stranu barikády kdo patří, může se stát, že v poslední chvíli zasáhne vyšší moc. A ta v jediné vteřině vše zvrátí do opaku. A ti, kdo vzkazu nerozumějí, jen konsternovaně zírají, jaké náhody si s nimi pohrávají. A jen nemnozí z nich alespoň zpětně zjišťují, že zázraky mají svou hlubokou logiku. Zkusme jim v tom pomoci. Jak již řečeno, rozparáděný Petr Pavel to zahájil. Je profesionál, tedy pokud jde o zradu či jakékoliv jiné amorální jednání. Dávno ví, že něco jako názor či mravní zásady jsou jen pro slabé a bídné. Přidat se na stranu proudu, který aktuálně vítězí a dominuje, totiž zaručuje benefity a ochranu od mocných. V dohledných dějinách nebylo slabocha, který by si to nemyslel. Právě tak v těch časech, za nimiž jsme se v posledních dnech pro poučení obraceli, kdy 3milionová německá pátá kolona, složená původně z imigrantů, kteří se do zemí koruny české přesunuli, když je jejich vlast, ještě se ani Německo nejmenovala, nemohla uživit, se stala prodlouženou paží kancléře Hitlera. Československo zevnitř oslabili a vůdce to pak silou a vojenskou mocí dokončil. Za jejich jásotu a přispění zrádné Francie a Británie našich domnělých spojenců. Vypadalo to už na tisíciletou třetí říši a tak zdejší slaboši přehodili kabáty. Začali s německou protektorátní mocí kolaborovat, udávat své české spoluobčany. Za 30 stříbrných je posílali k mučení a před popravčí čety. Jenže tisíc let se cvrklo na 6. Pátá kolona Němců putovala rozhodnutím vítězných velmocí do zničené říše, čest buď 250 000 těch, kteří zůstali, protože se za velkých rizik odmítli na zničení a okupaci Československé republiky podílet. A naši kolaboranti a zrádci opět, v mnoha případech úspěšně, Přehodili kabáty a uniformy. S odstupem dalších 40 let je napodobili různí tihle Petrové, Pavlové. Tenhle konkrétní, hnán ambicemi, se chytil příležitosti zvlášť pevně. Aktuální pátá kolona německých zájmů, zjednodušeně Fialová mafie, potřebovala podajnou loutku na Hradě a dostala ji tam. Svou moc demonstrovala tím, že ačkoliv se do té doby vyznačovala dost pozdním antikomunismem, když už to nic nestálo, najednou rozvědčická a komunistická minulost překabátěného na závadu nebyla. A on pochopil a dal se dle instrukcí do boje. A protože pátá kolona vládne většinou korporátních médií a jeho intelektuální obzor je, řekněme, lampasácky omezený, uvěřil, že už je dobře, že si může dovolit vlastně cokoliv. Nerespektovat ústavu při jmenování členů vlády a naopak, protože si najmenoval ústavní soud, je přesvědčen a patrně i domluven, že ho parodie na soudní moc podrží při dalším rabování ústavy na úkor vlády. A tak neobyčejně drze vyjel po premiérovi, že přišel o pár minut později, když mu předtím odmítl schůzku posunout. A nakonec triumfálně prohlásil, že pokud mu vláda nedovolí odejet udělat skandál na summitu NATO, obrátí se na svou kliku najmenovaných nevolených spolu s Piklenců kde jinde než v Brně. Tam se totiž v domovské obci Petra Fialy a valné části jeho mafiánské bruselsko-ukrajinské vlády formuje k dalšímu úderu proti republice zdejší chapadlo sudeťácké páté kolony. Pozvali je k cirkusu při otevřeném revanšistickém vystoupení opět mocných, odsunutých Němců. A Pavel v další nové roli zrádce republiky stojí jako nejvyšší ústavní činitel svou podporou v jejich čele. Za dalších, kolikátých už, 30 stříbrných horuje pro prodej republiky německým spojeným státům evropským a je z toho celý rozparáděný, protože cítí, kde je moc. Moc, moc, moc, napsal bílou barvou jakýsi nekolaborující vlastenec na zeď podloubí u Václavského náměstí. Stalo se tak ve dnech, kdy aktuální moc v 69. roce docela brutálně potlačila připomínku prvního výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy. Kolaboranti se pak snažili ten nápis opakovaně zamazat vápnem, ale on nakonec vždycky znovu vylezl na světlo boží. Asi jako důkaz pravdivosti písně Karla Kryla. Však vápno nese škrábem, když myslí na duši. No a v britských komunálních volbách během téhož víkendu jednoznačně zvítězila reformní strana Velké Británie, jejího zakladatele Nigela Farage. Na hlavu porazila jak vládnoucí labristy, čili socialisty, tak opoziční konzervativní Torie, rovněž socialisty jen pod jinou značkou. Připomeňme, že Farage je skutečný otec Brexitu. O nutnosti odchodu Británie z EU mluvil už několik desetiletí. Moc a mocní se mu zpočátku smáli a ťukali si na čelo. Ale on to nevzdal. Zvolili ho do Evropského parlamentu, kterým pohrdal, ale využil ho jako vhodnou tribunu odporu. Tam jim přímo do očí opakoval, že nejde o parlament, ale potěmkinovské kulisy německé moci. Právě té, o níž v okamžiku Gorbačovova souhlasu se sjednocením Německa premiérka Thatcherová prohlásila, že tím skrze Brusel vzniká čtvrtá říše. Také je kvůli tomu britská pátá kolona německého Bruselu odstranila. Ale Farage se nevzdal a byl dostatečně přesvědčivý a charismatický, že se ho moc začala bát. Hrozilo, že ji převezme konzervativní a vlastenecké voliče a tak, aby ho umlčela, souhlasila s vypsáním referenda. Byla si jista, že prostřednictvím korporátních médií jeho výsledek zmanipuluje. Jak to dopadlo, víme. No a po posledních parlamentních volbách se dostal k moci socialista Keir Starmer a skrze válku Západu proti Rusku na Ukrajině, kterou ostatně vládnoucí moc na ostrovech v osobě Borisa Johnsona rozpoutala, se začal opět přibližovat EU. Brexit se soustavnou politickou erozí drolil a Farage se vrátil. Umožnil vlastencům, aby se projevili, protože žádná z velkých stran je nereprezentovala. A za vydatné pomoci mediálního korporátu v čele s prolhanou veřejnoprávní BBC se zdálo, že už vlastně ani žádní nejsou, nebo jen bezvýznamná extremistická hrstka. Tak teď vyhráli komunální volby. A nejpozději za 2 roky, pokud padlý Starmer nevypíše předčasné volby, nejspíš Farage usedne do premiérského křesla. To byl zápas číslo 1 tohoto víkendu. Zápas číslo 2 se odehrál na fotbalovém trávníku v Praze. Již domněle vítězná Slavia potřebovala na svém stadionu porazit Spartu a tak se stát vítězem ligy bez ohledu na zbývající utkání a fakticky převzít nad českým fotbalem moc. V tom zápase se děly podivné věci. Nejprve vedla Sparta, pak během jediné minuty Slavia zázračně vyrovnala a hned dala i vedoucí gól. Potom ji ovšem vyloučili patologicky zákeřného hráče s chorým mozkem. A Sparta se hnala za vyrovnáním, jenže branka Slavie se příznivcům letenských zdála jako očarovaná temnou mocí. A když dokonce zbývaly 4 minuty, stalo se neuvěřitelné. Stovky fanoušků Slavie vtrhly na trávník, protože se již nemohli dočkat veřejného ponížení věčného soupeře. Insultovali jeho hráče a zápas se nedohrál a skončí patrně prohrou Slavie a mnoha dalšími tresty. Možná se sešívaní vítězství v lize nedočkají a ještě těžce zaplatí. Prostě na poslední chvíli se všechno zvrtlo. Tolik peněz, tak silná sportovní lobby, tolik moci na dosah a najednou je jako zázrakem všechno pryč. Protože dokud není hotovo vše, není hotovo nic. A mocní se mohou v jediném okamžiku zhroutit z triumfalistické peripetie do katastrofy podle dávných zákonů dramatu. On ten svět funguje totiž nejspíš ještě trochu jinak. Například tak, že nejsilnější je ve skutečnosti nejslabší. Proč? Mnozí to tuší. Mnozí nad tím jen nechápavě vrtí hlavou. Zázraky se přece nedějí. Vždyť i život je jen náhoda. Co z toho učebnicového víkendu dokáže přečíst Andrej Babiš? Co jeho kámoš Macinka? A hlavně, co z toho odvodí autentičtí představitelé vlastenců Tomio Okamura, Jindřich Reichl, Zuzana Majerová a Libor Vondráček? Ostatně soudím, že Evropská unie musí být zničena.
1: To stojí za úvahu.
0: Na stanici Hvězda.

napraví, ať se na hucom zvýší, kde najmout dát. Jo, kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zvýší, kde najmout dát. Jo, ahoj!

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Takzvaný svobodný svět je protimluv. Ve skutečnosti je pravým opakem svobody, jejím nejdokonalejším popřením. Když Spojené státy vtrhly do Iráku svobodný svět, neuvalil žádné sankce proti Washingtonu, nevylučoval USA z platebního systému SWIFT, neviděli jsme ani žádné zmrazení amerických aktiv v zahraničí, nebo dokonce podporu svobodného světa napadenému u Iránu formou dodávkou zbraní Iránu. Odboji ze strany třetích zemí. A potom jsou tu každoroční oslavy dne vítězství nad fašismem ve druhé světové válce, kdy Rusko opět stojí vzpřímeně a pevně za svými hodnotami. Přičemž Západ, svobodný svět, se válí v bahně pokrytectví se svými už nudnými sankčními balíčky a sebevražnými kroky jak v ekonomice, tak politikou provokací. Kde na tomto rozdílu stojíme my? A podaří se nám osvobodit se z okovů lží? K diskuzi může pomoci význam letošní přehlídky na den vítězství na Rudém náměstí v Moskvě. Komentář o tom napsal publicista Mohamed Lamej Kaba.
1: Na stránkách protiprout.info

nesázela nikdy do žita zbraně, věděla, že jednou dojde také na ně, věděla, že bude dospělá. Teprve když ročník

hosti se střídají, jak ředitelé ve fabrice, jako hudba při muzice. Přijeli, aby se poměli,

0: Ty honem běžíš přivonět, dřív než začneš vyprávět, co jsi viděl, šeptáš.
1: Ah, yeah.
0: Mívám kus žárlit na ten květ,

0: Osmdesátky o osmé.
1: Máš tuc ty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že si

nemocný. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš pravdu.

že jsi vlastně zbytečná, jak malá piha skrytá pohledu.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Na Olšanských hřbitovech v Praze se v pátek sešli občané s ruskými vlajkami a svatojiskými stuhami. Mezi nimi i motorkáři ze skupiny Noční vlci s vlajkami Sovětského svazu, aby tak uctili památku padlých z řad Rudé armády při osvobozování naší vlasti od německého útlaku. Na pietní akci se však záhy provokativně dostavili i kolaboranti proti českým zájmům z řad liberálních demokratů a pražské kavárny, reprezentovaní ukrajinskou teroristickou skupinou Kaputin a havlistickou bojůvkou Havlojc. A právě v bundě Havlojc pak mimochodem po Olšanech pobíhal i reportér veřejnoprávní České televize Jakub Santo, zřejmě čistě náhodou a z důvodu ryze profesionální objektivity. Poslanec Jaroslav Foldyna vzpomněl, že jeho rodiče přežili nacistický pracovní tábor a dodal: je naší povinností, abychom se k věcem stavěli reálně tak, jak se staly. To znamená, osvobodila nás Rudá armáda. Největší ztráty měly národy Sovětského svazu, čili my tady vyjadřujeme vděk těm, kteří nás osvobodili, uvedl na Olšanech poslanec SPD. Aby však na to liberální demokraté reagovali nesouhlasným, doslova až hysterickým řevem. Možná by se měli vrátit zpátky do základní školy, ale vlastně ne, to ne, vždyť právě školství už je v rukou progresivistických tzv. Liberálů a slouží už jen jako orwellovský nástroj přepisování minulosti. Proti řevu tupců a banderovských nástupců hitlerismu se ovšem na pražských Olšanech pochovaní osvoboditelé už bránit nemohou. Vypořádat se s nimi, jak tedy s hysterickým řevem, tak snahou kriminalizovat pravdu a rozbít znovu naši republiku, je tedy výhradně na nás. Debakl. Jinak nelze nazvat porážku labouristů v britských komunálních volbách, jakou nezažili od druhé světové války. Dosavadní premiér Keir Starmer dokázal proměnit za pouhé dva roky drtivou parlamentní většinu v totální komunální katastrofu. Labouristé přišli o nejméně 254 zastupitele a 8 rad. Průlom naopak patří vlastenecké reformní straně Nigela Farage, ideového otce Brexitu, a to se ziskem 367 mandátů. Kdyby se tedy nyní konaly v Británii parlamentní volby, získala by podle všeho reformní strana 25% hlasů, labouristé 18 a konzervativci nějakých 17%. Všechny tyto skutečnosti už přináší ovoce. Někteří poslanci britského parlamentu volají po Starmerově pádu, tedy aby odešel z čela strany i vlády. A to vše ve chvíli, kdy se tento válečný štváč přímo v premiérském sídle objímal s vůdcem kyjevské chunty Volodymyrem Zelenským a kdy čelí obvinění z protěžování bývalého evropského komisaře a britského ministra Petra Mandelsona, obviněného v rámci kauzy Epsteinovy mafie. A tak je zjevné, že po pádu bruselské vlády v Rumunsku a drtivém vítězství euroskeptika Radeva v Bulharsku je to další doklad probouzejících se občanů napříč zakletého evropského zámku. Tak tohle zřejmě nepředpokládali ani Belzebubem inspirovaní zednářští spiklenci při přípravě druhého vatikánského koncilu. Mluvíme o události v chrámu Jogie v jihokorejském Soulu. A cože se to vlastně stalo? Humanoidní robot, který má 130 cm na výšku a má dokonce i jméno, říkají mu Gabi z jihokorejského milosrdenství, vstoupil slavnostně do buddhistického řádu. Slyšíte správně, je z něho, tedy alespoň pro ty jihokorejce, plnohodnotný člen řádu a mniši mu přizpůsobili svých 5 slibů. Respektovat život, nepoškozovat jiné roboty, poslouchat lidi, nelhat a šetřit energií. Výtečně. Konečně tedy máme co dočinění s duchovní bytostí, dodržující přikázání beze zbytku, na rozdíl od těch biologických bytostí, kteří s tím stále zápasí, a to již od pádu v ráji. A další zajímavost, místo tradičního popálení rukou vonými tyčinkami, aby mnich získal nějaké viditelné znamení, dostalo se robůtkovi Gabimu nálepky, o což je v skutku liturgickou adaptací na úrovni. Západ to jistě vnímá značením jako důkaz, že spiritualita je inkluzivní a nepotřebuje duši. Evropští křesťané pak mohou v klidu sledovat, jak jejich katedrály hynou a kostely se mění na muzea, zatímco v Soulu se chrámy budou plnit, i když jen robotickými novici. A co na to již zmíněný Belzebub? Je asi jasné, přičemž Evropané mu ve většině věří natolik, že mu uvěřili i to, že není. Co na to však samotný Pán Bůh, to teprve uvidíme. Boží mlýny totiž melou pomalu, ale jistě.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: mi zdá.
1: To bude chlap.
0: To bude chlap. No vidíš, teď si přece jenom rád, že byl to právě čáp.
1: Zatracenej čáp.
0: O ne.
1: Zatracenej čáp.
0: To bude chlap.
1: Zatracenej čáp. Zatracenej čáp.
2: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
3: Šéf říká zaměstnanci, jak to, že přicházíte teprve teďko do práce? A on říká, no protože vy jste mě, pane šéf, včera říkal, abych si svý noviny laskavě přečet doma.
2: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Není tomu tak dávno, kdy mnozí lidé volali na poplach a viděli v jednotných zemědělských družstvech strašidlo, které obchází naše vesnice. Ale podívejme se, jak to skončilo. Vzniklo tisíce družstev, z nichž mnohá již překonala dětské nemoci. Rychle stoupá družstevní velkovýroba a slibně se zvyšují příjmy družstevníků. Byla tedy zakládána jednotná zemědělská družstva jen proto, abychom je měli, anebo aby se ukázala družstevní myšlenka doopravdy prospěšnou? Každý rozumný člověk dnes vidí, že je to skutečně družstevnictví, jež postupně přináší na vesnici nebývalý hospodářský a kulturní rozkvět a zároveň velký užitek pro všechny pracující v našem státě.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: My to umíme.
4: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Máš je úpa, ohředí je kamenice, malé labe, střední labe, velké labe, ostravice, loučka, střela je marínu a moravice, hornát, hnilet, berounka, mžela, torice, váh, úh, žiletavka, jevíšovka, stará říka, nová řeka, lužnice a zlatá stoka, já tu zemi.

0: Desátá večerní je fuč.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.
3: Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem s

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Polerovodný týden, zvláště jeho závěr, svou skladebností v miniatuře skvěle demonstroval a ilustroval v podstatě vše, co aktuálně tvoří naši realitu. V tom zhuštění také naznačil možnosti, jak se utkat s latentním nebezpečím, jež nám jako státu a jeho národům hrozí. A pro lepší pochopení nakonec méně chápavým přidal i ukázku mezí skázonosného triumfalismu. Protože dokud není hotovo vše, není hotovo nic. Podivuhodná představení o prodlouženém výkonu začala jak jinak drzým hysterickým vystoupením hradní klika, ústy své mluvící hlavy. Dějství pokračovalo názornou lekcí odpracovaného politického zázraku z Britských ostrovů a v finále obstaral neuvěřitelný fotbalový zápas, který dle pravidel klasické výstavby dramatu přešel z peripetie do šokující katastrofy. Katarze právě probíhá. Protože právě na konec týdne připadlo rovněž výročí osvobození pro rusofobní mediální korporát v čele s ČT a ČRO pouze konec války, v malém se tak seběhlo vše. Třeba manipulace historií v duchu orwellovské teze, že kdo ovládá minulost, ovládá přítomnost a kdo ovládá přítomnost, ovládá budoucnost. Nebo drzá obhajoba sudeťácké provokace německé, tedy bruselské, páté kolony, která se již přestává hrát na stínování demokratických pravidel a bere to stečí, dokud jí ještě zbývá trocha času. A konečně i poučení, že i když už se zdá všechno vyhráno, či naopak ztraceno, podle toho, k jakému táboru a na kterou stranu barikády kdo patří, může se stát, že v poslední chvíli zasáhne vyšší moc. A ta v jediné vteřině vše zvrátí do opaku. A ti, kdo vzkazu nerozumějí, jen konsternovaně zírají, jaké náhody si s nimi pohrávají. A jen nemnozí z nich alespoň zpětně zjišťují, že zázraky mají svou hlubokou logiku. Zkusme jim v tom pomoci. Jak již řečeno, rozparáděný Petr Pavel to zahájil. Je profesionál, tedy pokud jde o zradu či jakékoliv jiné amorální jednání. Dávno ví, že něco jako názor či mravní zásady jsou jen pro slabé a bídné. Přidat se na stranu proudu, který aktuálně vítězí a dominuje, totiž zaručuje benefity a ochranu od mocných. V dohledných dějinách nebylo slabocha, který by si to nemyslel. Právě tak v těch časech, za nimiž jsme se v posledních dnech pro poučení obraceli, kdy 3milionová německá pátá kolona, složená původně z imigrantů, kteří se do zemí koruny české přesunuli, když je jejich vlast, ještě se ani Německo nejmenovala, nemohla uživit, se stala prodlouženou paží kancléře Hitlera. Československo zevnitř oslabili, a vůdce to pak silou a vojenskou mocí dokončil. Za jejich jásotu a přispění zrádné Francie a Británie našich domnělých spojenců. Vypadalo to už na tisíciletou třetí říši a tak zdejší slaboši přehodili kabáty. Začali s německou protektorátní mocí kolaborovat, udávat své české spoluobčany. Za 30 stříbrných je posílali k mučení a před popravčí čety. Jenže tisíc let se zcvrklo na 6. Pátá kolona Němců putovala rozhodnutím vítězných velmocí do zničené říše, čest buď 250 000 těch, kteří zůstali, protože se za velkých rizik odmítli na zničení a okupaci Československé republiky podílet. A naši kolaboranti a zrádci opět, v mnoha případech úspěšně, Přehodili kabáty a uniformy. S odstupem dalších 40 let je napodobili různí tihle Petrové, Pavlové. Tenhle konkrétní, hnán ambicemi, se chytil příležitosti zvlášť pevně. Aktuální pátá kolona německých zájmů, zjednodušeně Fialová mafie, potřebovala podajnou loutku na Hradě a dostala ji tam. Svou moc demonstrovala tím, že ačkoliv se do té doby vyznačovala dost pozdním antikomunismem, když už to nic nestálo, najednou rozvědčická a komunistická minulost překabátěného na závadu nebyla. A on pochopil a dal se dle instrukcí do boje. A protože pátá kolona vládne většinou korporátních médií a jeho intelektuální obzor je, řekněme, lampasácky omezený, uvěřil, že už je dobře, že si může dovolit vlastně cokoliv. Nerespektovat ústavu při jmenování členů vlády a naopak, protože si najmenoval ústavní soud, je přesvědčen a patrně i domluven, že ho parodie na soudní moc podrží při dalším rabování ústavy na úkor vlády. A tak neobyčejně drze vyjel po premiérovi, že přišel o pár minut později, když mu předtím odmítl schůzku posunout. A nakonec triumfálně prohlásil, že pokud mu vláda nedovolí odejet udělat skandál na summitu NATO, obrátí se na svou kliku najmenovaných nevolených spoluspiklenců kde jinde než v Brně. Tam se totiž v domovské obci Petra Fialy a valné části jeho mafiánské bruselsko-ukrajinské vlády formuje k dalšímu úderu proti republice zdejší chapadlo sudeťácké páté kolony. Pozvali je k cirkusu při otevřeném revanšistickém vystoupení opět mocných, odsunutých Němců. A Pavel v další nové roli zrádce republiky stojí jako nejvyšší ústavní činitel svou podporou v jejich čele. Za dalších, kolikátých už, 30 stříbrných horuje pro prodej republiky německým spojeným státům evropským a je z toho celý rozparáděný, protože cítí, kde je moc. Moc, moc, moc. Napsal bílou barvou jakýsi nekolaborující vlastenec na zeď podloubí u Václavského náměstí. Stalo se tak ve dnech, kdy aktuální moc v 69. roce docela brutálně potlačila připomínku prvního výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy. Kolaboranti se pak snažili ten nápis opakovaně zamazat vápnem, ale on nakonec vždycky znovu vylezl na světlo boží. Asi jako důkaz pravdivosti písně Karla Kryla. Však vápno nese škrábem, když myslí na duši. No a v britských komunálních volbách během téhož víkendu jednoznačně zvítězila reformní strana Velké Británie, jejího zakladatele Nigela Farage. Na hlavu porazila jak vládnoucí labouristy, čili socialisty, tak opoziční konzervativní Torie, rovněž socialisty, jen pod jinou značkou. Připomeňme, že Farage je skutečný otec Brexitu. O nutnosti odchodu Británie z EU mluvil už několik desetiletí. Moc a mocní se mu zpočátku smáli a ťukali si na čelo. Ale on to nevzdal. Zvolili ho do Evropského parlamentu, kterým pohrdal, ale využil ho jako vhodnou tribunu odporu. Tam jim přímo do očí opakoval, že nejde o parlament, ale potěmkinovské kulisy německé moci. Právě té, o níž v okamžiku Gorbačovova souhlasu se sjednocením Německa premiérka Thatcherová prohlásila, že tím skrze Brusel vzniká čtvrtá říše. Také je kvůli tomu britská pátá kolona německého Bruselu odstranila. Ale Farage se nevzdal a byl dostatečně přesvědčivý a charismatický, že se ho moc začala bát. Hrozilo, že ji převezme konzervativní a vlastenecké voliče a tak, aby ho umlčela, souhlasila s vypsáním referenda. Byla si jista, že prostřednictvím korporátních médií jeho výsledek zmanipuluje. Jak to dopadlo, víme. No a po posledních parlamentních volbách se dostal k moci socialista Keir Starmer a skrze válku Západu proti Rusku na Ukrajině, kterou ostatně vládnoucí moc na ostrovech v osobě Borisa Johnsona rozpoutala, se začal opět přibližovat EU. Brexit se soustavnou politickou erozí drolil a Farage se vrátil. Umožnil vlastencům, aby se projevili, protože žádná z velkých stran je nereprezentovala. A za vydatné pomoci mediálního korporátu v čele s prolhanou veřejnoprávní BBC se zdálo, že už vlastně ani žádní nejsou, nebo jen bezvýznamná extremistická hrstka. Tak teď vyhráli komunální volby. A nejpozději za 2 roky, pokud padlý Starmer nevypíše předčasné volby, nejspíš Farage usedne do premiérského křesla. To byl zápas číslo 1 tohoto víkendu. Zápas číslo 2 se odehrál na fotbalovém trávníku v Praze. Již domněle vítězná Slavie potřebovala na svém stadionu porazit Spartu a tak se stát vítězem ligy bez ohledu na zbývající utkání a fakticky převzít nad českým fotbalem moc. V tom zápase seděli podivné věci. Nejprve vedla Sparta, pak během jediné minuty Slavia zázračně vyrovnala a hned dala i vedoucí gól. Potom ji ovšem vyloučili patologicky zákeřného hráče s chorým mozkem. A Sparta se hnala za vyrovnáním, jenže branka Slavie se příznivcům letenských zdála jako očarovaná temnou mocí. A když dokonce zbývaly 4 minuty, stalo se neuvěřitelné. Stovky fanoušků Slavie vtrhly na trávník, protože se již nemohli dočkat veřejného ponížení věčného soupeře. Insultovali jeho hráče a zápas se nedohrál. A skončí patrně prohrou Slavie a mnoha dalšími tresty. Možná se sešívaní vítězství v lize nedočkají a ještě těžce zaplatí. Prostě na poslední chvíli se všechno zvrtlo. Tolik peněz, tak silná sportovní lobby, tolik moci na dosah a najednou je, jako zázrakem, všechno pryč. Protože dokud není hotovo vše, není hotovo nic. A mocní se mohou v jediném okamžiku zhroutit z triumfalistické peripetie do katastrofy podle dávných zákonů dramatu. On ten svět funguje totiž nejspíš ještě trochu jinak. Například tak, že nejsilnější je ve skutečnosti nejslabší. Proč? Mnozí to tuší. Mnozí nad tím jen nechápavě vrtí hlavou. Zázraky se přece nedějí. Vždyť i život je jen náhoda. Co z toho učebnicového víkendu dokáže přečíst Andrej Babiš? Co jeho kámoš Macinka? A hlavně, co z toho odvodí autentičtí představitelé vlastenců Tomio Okamura, Jindřich Reichl, Zuzana Majerová a Libor Vondráček? Ostatně soudím, že Evropská unie musí být zničena.
1: To stojí za úvahu.
0: Na stanici Hvězda.

0: hvězdou.
1: Jsou věci, které se dají předpokládat. A taky věci, které se předpokládat nedají a které si musíme, anebo dokonce můžeme, domýšlet. Například po celá tisíciletí jsme nemohli my lidé vědět, jak asi vypadá odvrácená tvář měsíce. No tak mohli jsme celkem logicky předpokládat, že se nebude příliš lišit od té tváře přivrácené, ale mohli jsme také začít s domýšlením. A já pevně věřím, že podivíni, básníci, fantastové, milenci a individua jim naroveň postavená taková domýšlení konali. A že si tam domysleli všechno možné, například růžové zahrady plné zlatých ptakopisků, nebo propasti, ve které plují zvonící hvězdy, nebo barevné moře plné zpívajících ryb, anebo šťastné a moudré pokolení, které tam někde žije a pěstuje možná mrkev a určitě snášenlivost. Že si tam domysleli všechno možné a ještě víc nemožného. Každý člověk má svou odvrácenou tvář. Někdo proto, že ji odvrací, a někdo proto, že přivrátit ji nemůže, není mu dáno. Každý člověk má okamžiky, kdy je sám, výsostně sám. A sám má zůstat. Nechci nikoho brát za bradu a otáčet k sobě, nechci nikoho obcházet, abych ho poznal se všech stran. Mizí-li ve své samotě, nebojím se, že přijde změněn k horšímu. A je-li odvrácen, doufám, že odvrácen nezůstane. Ale mluvím tady o jiných věcech než o houslích, dobře utajených, a měl bych se dostat k tématu. Já nevím, jak jsem dospěl k teorii dobře utajených houslí. Je podivná a jakoby ničím nepodložená. No, ničím nepodložená. Příklad. Odjíždíme vozem. Ne na nějakou cestu, ne. Běžný, banální, každodenní odjezd na chvilku do města. Znám svou ženu. Domnívám se znát i její odvrácené tváře a nedomýšlím si tam nic fantastického. Čekám tedy, až se obleče. To jest, až vykoná ty tisíce drobných a zbytečných pohybů, jimiž se každá žena dotýká svých šatů, svých vlasů, svého klobouku. Ale protože není ráda, je-li pozorována, odejdeme můj syn a já, abychom počkali ve voze. Při našem odchodu je i ona k odchodu připravená. To jest, vykonala všecko, co může vykonat žena, chce-li projít dveřmi svého domova a vyjít, jak ona říká, mezi lidi. Čekáme tedy ve voze a čekáme mlčky, protože ony věci, o kterých by si měli povídat otec s dospívajícím synem, jsou příliš závažné pro tuto chvíli a toto prostředí. Čekáme mlčky. Pak se zeptám něco povšechného. Syn mi povšechně odpoví a čekáme dál. Pak se rozhovořím o něčem, o čemkoliv, jen aby řeč, jak se říká, nestála. Ale už po první větě vím, že řeči jen prospěje. Postojí-li. A čekáme dál. A tu se pohne myšlenka. Necelá, počínající, takový psychický polotvar. Nesmělá myška, škrábající pod podlahou vědomí. Co tam ještě může dělat? Takové pomyšlení se dá zaplašit. Stačí dupnout a myška je ta tam. Ale takových odjezdů jsou za ta léta desítky. A myška se vrací. Prohrabává se vzhůru k vědomí. Co tam ještě může dělat? Jednoho dne tato otázka zazní nahlas a položí ji můj syn. Když už rozum bralo, na mámu se ptalo. A tehdy, pod nátlakem jeho pohledu a v zoufalé potřebě vysvětlit nevysvětlitelné, jsem řekl, nevím, ale myslím si, že naše malá maminka má někde ukryté housle, o kterých my nevíme a vědět nemáme. Snad je to u ní strach nebo tréma, ale před námi nikdy nehraje. Až teprve, když bezpečně ví, že jsme venku, jde ke svému úkrytu, víme své utajené housle, tedy své dobře utajené housle a zahraje si některý ze svých oblíbených kousků. respektujme to. Můj syn přijal tento nesmysl s klidem, protože po mamince zdědil klid. A po mně? Smysl pro nesmysly. A od té doby čekáme-li, a my čekáme, krátíme si ty dlouhé chvíle úvahami. Zda dnes je na pořadu Bach, nebo Mozart, anebo Sarasate. Mezi lidmi je bohužel příliš mnoho netrpělivosti. A přece by stačilo takovéto vysvětlení, k jakému jsme tenkrát dospěli my, aby jeden chápal druhého, každý skoro každého a všichni všechny.

0: Noc plná hvězd.
1: Milí žáci, dostalo se naší třídě neočekávané cti, že náš pan ředitel budovy dostavil se na malou inspekci. Zde, milí žáci, vidíte našeho pana ředitele, zde náš pane řediteli vidíte milé žáky.
2: Sedněte, hoši, jsem věru rád, že vidím fyziognomie žáku tak veselých a věru tento se velmi milé směje chlapec onen, jak se jmenuje.
1: Toto je, pane řediteli, žák Kukačka.
3: Pane!
1: No tak, Kukačko, neodpovídej takto schoulen ve škamně, tónem hrubým, vstaň hezky, postav se zpříma a řekni zde.
3: No to je jedno, jak to řeknu, tak zde ano.
2: No, přechválil jsem žáčka, onoho zdá se mi.
1: No, pane řediteli, Kukačka jest žák poněkud drzý, ale zase je to syn pana starosty.
2: No, to není drzost, to je nadání.
1: Prosím, o nadání by tu byla řeč, tedy Kukačka jest nadán zejména hudebně. No, Kukačko, vyjmi mi, prosím, no, vyjmi mi nástroj svůj ze škamny a zahraj něco.
3: Já dostanu pětku, ale mě to fuk.
2: No, neboj se a hraj.

0: No velmi dobře, velmi dobře. Tedy žáci, co jste nyní slyšeli, to byla fujara.
1: Ano, žáci, tedy fujara jest nástroj, jehož zvuky linou se z jara po pastvinách a náhorních rovinách, těmito zvuky bačové schánějí dohromady stáda sírů k lahůdkářům.
0: Tedy z jara, proto fujara. A nyní ještě je jeden nástroj, ten na podzim, fu podzim. Zdáli na něj umíš hrát, kukačko?
2: Ano, umím, ale jako první to bylo.
0: No zahraj, zahraj. Vidíte, žáci, vidíte, málem by to byl kukačka upustil.
1: Ano, tedy kukačko, nyní dej fujaře kolovati po třídě, aby všichni spolužáci mohli si prohlédnout i tento nástroj.
0: Ale opatrně, hoši, opatrně, ať to neupustíte. To, pane kolego, znám případ, kdy kolega chemik dal kolovati ve třídě litru nitroglycerínu.
1: Oh.
0: A nějaký hoch se napil nezbeda a pak zakopl a vybuchl. No to nemáte ponětí, my dodnes nemůžeme najít ani budovu, ani žatstvo, ani profesorský sbor, všecko je v luchtě.
1: Tedy ve vzduchu všechno samozřejmě, ano. To musel být výbuch náramný,
0: a nyní
1: pane.
0: Se naskytá právní otázka, samo sebou, kterou se zabýváme, zdali mají profesoři, jsoucí ve vzduchu, nárok, aby čas onen ve vzduchu strávený jim byl započítán do penze či nikoliv. Takové máme nyní potíže
1: to jsou
0: stavovské.
1: Starosti jistě veliké, ale já bych navrhl tedy, pane řediteli, zemské školní radě, aby se na místě bývalé budovy natáhla permanentně veliká plachta hasičská a vyčkávalo se tam trpělivě pádu alespoň části některého pána učitele nebo aspoň částečného žáka.
0: No já myslím, že to bude nejlepší. Já vám ostatně dám odpověď na druhé straně desky. No přeci se nebudeme bavit před žadstvem, pane učiteli. No tak děti, já jsem přišel se k vám podívat. Zdali máte nějaké pohádky nové?
1: Tedy žáci, snad abychom panu řediteli ukázali něco hudby, něco zpěvu. Řekněte panu řediteli, zda hrajete rádi? A hrajete rádi hod? Tak hrajte.
0: Dle starých pramenů kdysi královal starý Petchý král. Řečeného krále nikdo se nebál, každý se mu smál. Ať dělal, co dělal, lid se chechtal dál. Národ byl spokojen, reptal jenom král. Kat, aby tohle spral, jsem blázen sám, jak už vládnout mám.
3: Až teprv Baba Jága, jak praví stará sága, poradila královi jedním rázem, že kdyby líp znal svůj lid, věděl by, co lid chce mít, vážnost, čemu dodá jen kat a blázen. Král, že musí kata míti, aby se lid bál, jen bláznovi dovolit, aby se mu smál. Král se vrátil na svůj hrad, poslech bábu a byl rád, od té doby panoval kat, blázen a král.
0: Pohádky vyčichly, zapadnul i král.

jak se všechno mění a jak ten čas letí. Žijem ve znamení kulturních století. Dnes už lid nepozná, koho se má bát a komu se smá. Čista jasna, kde se vzal, pan nikdo tu se vzal, křičel, jak si před se vzal, já chci vládu, nemluvil a jenom řval, co nedal, to sliboval, ale na svá bedra vzal funkcí hromadu. Prohlásil se za krále, za blázna, za kata, takže vznikla situace značně napatá. A tak z kata a blázna vznikla hodnost svérázná, vylíhnul se nový tvor, blázen diktátor.

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolik že platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
1: stratyanalezy.info
0: stratyanalezy.info

chlupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku. A pak

V městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štítech

0: noc s hvězdou.
1: Byl dobrý rok, slunečka jde ještě dostatek a haluze se postřešněma jenom ohýbali. Najnebezpečnější vtáci krůžili kolem těchto darů přírody. Vtáci, ale bez péří. Klučiska z dědiny. Brabec je také zloděj vták, který si jenom zobne. Ale když si zobne taký Franzek lužňu, i to, že hnedka i na stromě chybí 5 kilo. Nebylo humna, nebylo stromu, na kterém by Franzek neokoštoval. Věděl o všetkých střešňách, marulách, jabkách a hruškách celé dědině. A když se začali zapalovat, tož hnedka i referoval klukom a po jeho rozkazu idem na ně. Ostal strom ožraný, jak kdyby na ně sedli kobylky. Hotař Klásek čmuchali kolem sádku a humeny jak honící pes, ale vtáků dopadnout nemohli. Lidé jim furt nadávali, že chodí jenom ožrali a ohlédání se nestarají. A to jich tak zlobilo, že ani spávat nemohli. Kolikrát za noc vyšli ven, jestli by náhodou na zlodě netrefili. Ale všecko marné, štěstí jim nepřálo. Vždycky jenom bolestno zavrčali. Hej, nedaj bože, abych vás vyfištrovaní dostal do ruku. Ty zlodějské paprče bych vám ukrutil a byl bych vás něma až dom. Zavrzali zubama a zaťali pěstě. Až jednou se podařilo. Ledva se zmrklo, šúral se Francek po dvoře, očiska vyvalené jak slimák a nahlédal na sousedový střešně. Jak špendlík magnétu, tak se Francek přitahoval k plotu. Rozhlédl se na všechny strany, smík na strom a hody začali. Když se tak spokojeno krmil, vrzli dvěrca a sousedka fukárka vyšli na dvůr. Nesli nápoj prasackom a v tom ostali stát jak flinta, co si se jim nezdálo. Oči vypleštěné do haluzí, lapali chvilku po luftě. Jak ale popadli dech, pustili putenku s nápojem, ruky jim vyletěli na hlavu a zařvali, jak kdyby stoupli na vidle. Já ty bestio škaredá, slezeš důle? Parchante, podhoděný, zatracený, počkaj ty sloto jedna, no jenom dočkaj, až ta dopadnu, ty potvoro zgrčená. Já to šilka už vím, co za svině nám to žere. Jak tě chytím, tož ti tu mlsnou hubu zliskám a zadek rozsekám, že z tebe vyletí komediana i s bubnem soplivče. Francek nečekal. Smík důle, vyplazil na tetku jazyk, vykříkl, že ho mají polubit tam, kde se nelúbe a jenom se za ní zaprášilo. Tetka řvali přes šprlata jak tigr v kleci, že Francka rozkubnu jak skokana. Kdyby ho v tu chvílku dostali do ruku, to snad z něho nadělali trháček k travnici. Ale druhý den už zase jí nahlédal jak krutí hlavec a když se nikde nic nehýbalo, tož hýb na plot. A hody začaly znova. Súka střešenky do sebe, oblizoval se jak kočka a neměl ani tušení, že se táhne škaredé mračnisko v podobě tetky fukárky. Šúlali se kolem plota a našlapovali jak indián, aby vtáka nevyplašili. A podařilo se jim. To už byli pod střešňou, zatočili glockem nad hlavu a vybřeskli. Já ti dám střešní pas, křivče. A byli do Franska jak do duba. Pod Franskem se ulomila haluza a žloh důle. Ostal ale vysat za gatě na plotě a tetka ho tlukli, hlava nehlava, jenom lunty z něho létali. Franskovo štěstí bylo, že měl prodřené pudlo, které se mu uškubla a ostalo vysat na paléskách, jak vizitka po návštěvě. Dopadli jak měch otruba se zadkem oškubaným, jak když se pelichá slépka letěl s velikým řevem dom. Ostalo po něm jenom trochu smradu, jak po čertovi a uplot lůža. Starý lušňa, když uhlédli, jak mají zlinírovanou nadějnou ratole svého rodu, vrazili k fukarom, jak Bůh pomsty a zahromovali. A tož ty nebudeš mlátit, děcko, co ty máš, Karo? No počkaj, však já ti to nakreslím. A kreslili, žalovali, soudili. Svědčila dívka od lušňů a Francek ještě opuchlý jak dyňa a modrý jak fiala. Musel prej 14 dní ležat v mokrých hadrách a dávali mu obkladky ze struhaných rteplí a z kýšky. Jak uhlédl tetku u súdu, rozcvakali sa mu zuby a honem sa drál tatíčkovi pod halenu, aby snáď ještě něco nepadlo. Pán súdci přísno pohlédli na fukárku a pravili, Tetičko, počúvajte, tož, jak si to představujete, mláčit kluka, až byste ho zabili skrz pár střešní. Tetka poskočili, jak kdyby jich něco uštípilo. Co, pane Rado, pár střešní? Kdy ten paskřivec z něj ožírá celý rok a nejenom střešně a nejenom mě, ale celé dědině. Pán Súci ale neuznali obhajobu tetky Fukárky a dodali, tetičko, možná, že máte pravdu, ale když jste to věděli, měli jste si nechat škodu nahradit, ale nebyt. Tož tři dní vězení podmínečně na jeden rok, strýc Lušňa sa odkazují na pořad práva civilního. Francek ještě furt držal tatu zahalenu a šuškálím. Tatíčku, až dostanem bolestné za tu opuchlou hlavu, že nekoupíte třaslavice, košulu, holenky a i baranicu a kus bustu. A Lušňa dodali, a počuni.

Neplakej, Mařenko, počkej na mě, chtěl jsem ti nabídnout svoje rámě. Čeká nás cesta trnovým houštím, já svoje Mařenky neopouštím. Jdu jenom v košili, ty v kabátku, cestu jsme ztratili hned z počátku. Blikají dvě hvězdy temnou nocí, Pánbůh nás zanechal bez pomoci. Drž se mě za ruku v zimě této, snadné a lehké nebude to. Kdo jiný líp to ví, nežli my.

neptej se, stejně ti nepoví, za stromy dva vlci hladoví. Dva vlci s jizvami na těle, z oblohy svržení andělé, nepoví, mlčí, mají hlad, je

námi půjdeme a milost nad námi. Přes roklevý moly, přes jámy půjdeme

0: Noc plná hvězd.
1: Nemyslete si ovšem, že v show musí být pořád jenom samý zpěv a hudba úhrnem, tedy hluk. Tak to tedy zase ne.
2: Pohyb, prosím, pohyb může být a nemusí to být ani ten základní pohyb show 2-3. Může to být pohyb úplně tichý.
1: Ovšem profesionálně provedený.
2: Proto ho taky budeme provádět my dva.
1: My dva totiž máme jedno takové číslo mezinárodní úrovně, o který se šaubis bizmení, co? O který se šaubis bizmení, co? O který se šaubis bizmení perou. Je to pantomima.
2: Zkrátka, abychom to dlouho neprodlužovali, v rámci tohoto show uvidíte pantomimickou velkoscénu Lov na medvěda, věnovanou námi dvěma francouzskému mimu českého původu Jean-Gaspard de Biron a Richard Denizio.
1: Role si pak mimové Šimeka Grossman rozdělili při náročných pantomimických zkouškách takto. Lovec, tedy myslivec zelený, mim Jiří Grossman.
2: Medvěd, huňáč, mechem potažený a rosou slabě navlhlý, mim Miloslav Šimek mladší.
1: Jak to mladší? Existuje snad někde ve světě nějaký mim Miloslav Šimek starší? Kde je? Přiveď mi ho. Rád bych se s ním poměřil. Všimni si mých grifů.
2: Svátku, když říká mladší, chci zdůraznit, že medvěd je mladý.
1: Vysoce inteligentní.
2: Zachovalý.
1: Krasavec.
2: S drápky neobroušenými.
1: No, pak ostrými.
2: To znamená, že lovec, jako já, s ním budu mít množství práce.
1: To budeš.
2: Čili úhrnem scénka bude vzrušující, i když je to pouhá pantomima, neboli drama plné mlčení. Spokojen?
1: Dost řečí, začneme. Pane Balcare, gongujte. Já jsem medvěd, huňáč, jdu se ukrýt do houští.
2: O tom ovšem já nic nevím. Já jdu po lese, jsem lovec, nemluvím, protože je to pantomima. Za to ovšem slídím, po čem bych střelil. Držím pušku, to jste poznali, to jsou právě ty klasické prvky pantomimy zavedené Marcelem Marceau. Hele, tam letí pták, zastřelím ho. Řekl bych vám podle hlasu, že je to orel. Ale nesmím, protože v pantomimě musí být absolutní ticho. Bum! No, stejně jsem ho netrefil, až zítra. Nejsem v lese naposledy, jsem lovec, umím lovecký písničky, ovšem ty vám zpívat nebudu, protože pantomima je umění naprosto bezzvučné a tiché.
3: Jsem medvěd grizzly a číchám člověčinu. Mručím, mručel bych víc, ale kamarád tvrdí, že je to pantomima.
2: Abyste si nemysleli, že jsem se pomát, já pantomimicky vyjadřuju zděšení a hrůzu. Tady máš cukřík od hospodyňky.
3: Mně si neochočíš. Pantomimicky naznaču, že je lovec blázen.
2: To je dramatický, co? Já vám řeknu, nebej to pantomima, já bych zval.
3: Chci na něj skočit. Pantomimicky se rozkmitává.
2: Pantomimicky ho zastřelím. Cvak. Nemám náboje. Vyplejtval jsem je blbě na ptáky.
3: Využívám toho, že je lovec bez brany.
2: To je dramatický, co? Já vám řeknu, nebej to pantomima, já bych zval.
3: Chci na něj skočit. Pantomimicky se rozkmitává.
2: Pantomimicky ho zastřelím. Cvak. Nemám náboje, vyplejtval jsem je blbě na ptáky.
3: Využívám toho, že je lovec bezbraných.

0: vidíte, zase nech
1: mě, mistrče, nech mě, to tolik bolí, zasáh si mě brzlík.
0: Co prosím tě mluvíš, pantomi mě?
1: Omluvím, promiň, promiň, pomácem se bolesti. Omluvte mě, odcházím zdechnout do houští.

chvíli pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, napřípadáš si jako tajtrlík. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu. Ať jsou jací včaci, dávaj nám práci, když se naše libosti

Čověče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně, u vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řeci tam, že víme, že chtělo by to strukturální

0: na stanici Hvězda.
1: O, tlak.
2: Ums.
1: Z předtlaku, podtlaku, výtlaku, zátlaku, nátlaku, útlaku, vznikne. Co? Nepříjemný. O, tlak. Ještě musíte to nohou. O, tlak. Z předtlaku, podtlaku, výtlaku, zátlaku, nátlaku, útlaku, vznikne. Co? Nepříjemný. O, tlak. O, tlak. No, tak byl to... Tak jsou lepší příklady, pravda, ale na ně dneska už není čas, ale já nevím, tady vlastně jsou taky Pražáci a vlastně my bydlíme spolu tak někde na těch Vinohradech. My se tam potkáváme a já jsem dřív bydlela na Malý Straně a teď prostě mě vyhodili, tak prostě bydlím tam, kde bydlím. Nicméně, je tam spousta důchodců, včetně mě, to se taky hlásí. Ale já si furt myslím, že ještě mám nějakou jiskru v oku, jo. Ale chodí tam, no hele, takhle to vzniklo.
3: Dneska poslední si už skle...

0: Noc s hvězdou.
1: Pánové, kteří jste na to ještě nepřišli, je dobré být ženatý. Přijdete domů, zazvoníte, ženuška otevře, přivine se, sundá kabáty, boty, navleče župan, nasytí, podloží polštářek, zabalí mohérovým plédem a přečte vám noviny. Doufnejte, že to má cosi do sebe, když pominu další příjemné výhody ženina otroctví. A teď si představte, co se mi jednoho dne stalo. Přijdu ke dveřím, zazvoním, nic. Zazvoním po druhé, nic. No to už člověka dopálí. Dře se, unaví a ještě, aby si otvíral sám dveře. Nakonec jsem našel klíč i dírku, do který se strká a podařilo se mi otevřít dveře. Já jsem sám žasnul, že se mi to povedlo, neboť jsem už 10 let ženat. V bytě nikdo, jenom cedulka. Jeničku, nechoď ve špinavých botičkách po bytě. U dveří pod věšáčkem, to je to dřevěný z háčky, je stolička. Posaď se na ní, sundej si boty a vezmi trepky, jsou pod stoličkou. Aby si mohl vyzout botičky, musíš nejdříve rozvázat tkaničky. Najdi ten kratší koneček šňůrky a zatáhni, klička se rozváže. To tež udělej s druhou botičkou, druhá je ta, co je na té druhé nožičce. Až budeš mít trepky, jdi do kuchyně, to je ta malá místnůstka, ve které jsi ještě nebyl, víš? No proto jsem na ní dala ceduličku, kuchyně. Až ji najdeš, postav se čelem k oknu a uvidíš takovou malou skříňku s bílými kohoutky. Podle cedulky, na které je napsáno sporák, poznáš, že je to sporák. To, co leží vlevo, je krabička a to dřívko vedle s tmavou hlavičkou je sirka. No to už krtneš o tu krabičku. Pamatuj si pořadí, neškrtej krabičkou o sirku. Pak otoč tím kohoutečkem číslo 1 a zapal plyn. Když se ti to nepovede na potřetí, uklidni se a otevři okno. A kdyby se ti to přece jen povedlo, vyčkej 5 minut, pak otoč kohoutkem, plyn udělá pša. A zas ne, neudělá-li pša. Otoč všechny kohoutky a běž pro jistotu se schovat do sklepa. Sousedku jsem poslala pro pomeranče a byt je pojištěn. Udělá-li plyn pša. Vem sběračku, to je taková velká lžíce, s cedulkou sběračka a nalij si polívčičku do prvního talíře vlevo. Rozbiješ-li ho, vem ten, co je vedle něho, pro každý případ jsem připravila 4. Po polévce jsem ti připravila studenou mísu, je v lednici, to je taková bílá skříň od sporáku, ji poznáš podle ceduličky a také podle toho, že nehřeje, ale chladí. Až se napapáš, nalej si vínečko, lahev poznáš a lehni si na divan, ten poznáš taky. Miláčku, já jsem u kadeřníka. Chci být dnes k našemu výročí krásná jako tehdy, když jsi mi sliboval, že mě budeš nosit na rukou. Tvá Věruška. Ceduličku jsem přečetl několikrát a po hodině hledání se mi podařilo najít kuchyň. Pak jsem se rozběhl ke kadeřníkovi a odnesl manželku na rukou domů. Pánové, je to opravdu krásný být ženatej.

0: Noc plná hvězd.
1: Dnes 16. února roku 1840 a ještě několik otevřel pan Vorel svůj kruparský krám u Zeleného anděla.
2: Tu! Poldi! Herst!
1: Pravila paní Setníková v patře nad námi ku své slečně dceři, která šla právě do trhu a byla již venku na chodbě.
2: Krupici kup tady u toho nového. Můžem to zkusit.
1: Mnohý lehkovážný sobě snad pomyslí, že otevření nového kruparského krámu nebylo ani tak zvláštní událostí. Ale takovému bych řekl jen ty nebohý. Nebo bych docela jen pokrčil ramenama a neřekl ničeho. Tenkrát, když venkovan snad po 20 let nebyl v Praze a pak Strahovskou branou přišel až do Ostruhové ulice, byl zde kupec na témž rohu jako před 20 lety, pekař pod tímž štítem a hokynář v tom též domě. Tenkrát mělo vše svoje místo určené. Zařídit najednou kruparství tam, kde bylo například dřív kupectví, patřilo mezi věci tak hloupé, že na to nikdo ani nepomyslil. Krám se dědil z otce na syna a přešel někdy přece na nějakého přistěhovalce z Prahy neb z venkova, nedívali se domorodci na tohoto příliš cize, neboť se byl jaksi podrobil navyklému pořádku jejich a nepletl je novotami. Ale on, pan Vorel, byl nejen člověk naprosto cizí, nýbrž zřídil si kruparský krám v domě u Zeleného anděla, kde předtím přece jak těživ nebyl krám žádný. A dal kvůli tomu také prolomit zeď přízemního bytu ven do ulice. Tam bývalo vždy jen obloukové okno a u toho sedala od rána do večera paní Staňková před modlitební knihou se zeleným stínidlem na očích. A každý, kdo šel kolem, mohl ji vidět. Stařičkou vdovu odvezli před čtvrt rokem na hřbitov do Košíř. A teď, nač jen ten krám? Krupař v Ostruhové ulici byl již jeden. Arci až zcela dole, ale nač druhého? Tenkrát měli lidé ještě peníze a kupovali si většinou zásoby přímo z mlýna. Snad si pomyslil pan Vorel, však ono to půjde. Snad si také myslil samolibě, že je mladý, pěkný chlapík, kulatých tváří, snivě modrých očí, štíhlý jako pana a k tomu svobodný. Kuchařičky, že tedy přijdou. Ale to jsou samé divné věci. Bylo tomu právě také tak asi čtvrt roku, co se pan Vorel byl přistěhoval do Ostruhové ulice. Přicházel odněkud z venkova. Nevěděli o něm ničeho, než je synem mlynáře. Snad by jim byl sám pověděl víc, a to ochotně, ale neptali se ho. Jevili naproti němu veškerou pýchu domorodců. Byl jim cizí. Večer sedal v hostinci při čbánku piva na rohu stolku vedle kamen sám a sám. Ostatní sobě ho ani nevšímali. Leda, že kývli hlavou, když pozdravil. Kdo přišel později než on, podíval se na něj, jako by tu ten cizí člověk seděl dnes poprvé. Přišel-li on později, stalo se, že hovor utichnul. Ba ani včera si ho nikdo nevšimnul a byla tu přec tak srdečná slavnost. Slavil čpan Jarmárka, poštovní úřadník, stříbrnou svou svatbu. On byl sice pan Jarmárka posud jen starým mládencem, ale zrovna dne 18. února bylo tomu 5 mecítma let, co by se byl bezmála oženil. Nevěsta mu zemřela den před svatbou. Pan Jarmárka víc už pak na žádnou ženitbu nemyslel. Zůstal své nevěstě věren a mínil to včera s tou stříbrnou svatbou zcela doopravdy. Také ostatní sousedé, sami dobří lidé, neviděli v tom prani zvláštního. A když pak nakonec obyčejné denní pitky vyndal pan Jarmárka 3 lahve Mělnického, připíjeli si upřímně. Sklenky kolovaly, paní hospodská měla v celé zásobě jen své 2 sklenky vinné, ale žádná nezavadila o pana Vorla. A předsměl pan Vorel dnes novou pěnovku, kovanou stříbrem, a byl si ji pořídil jen proto, aby vypadal jako soused. Dne 16. února v 6 hodin ráno otevřel tedy pan Vorel svůj krám u Zeleného anděla. Už včera tu bylo na dobro vše upraveno. Krám se lesknul bělostí a novostí. V příhradách a otevřených pytlích svítila se moučka bělejší než ta čerstvě obílená zeď a lesknul se hrách žlutější než kolem to pomerančově natřené nářadí. Sousedé a sousedky, když šli kolem, podívali se dobře dovnitř a některý učinil krok nazpět, aby se podíval ještě jednou. Ale do krámu nevešel nikdo. Však oni přijdou, řekl si pan Vorel, oděný v krátký šedý kalmuček soukené spodky, o 7:00. Jen kdybych měl už první počinek, řekl o 8:00. Zapálil si novou svou pěnovku a bafnul. O 9:00 pak vstoupil skoro až mezi dveře a vyhlídl netrpělivě do ulice, nejde-li konečně počinek ten první. Tu šla ulicí vzhůru setníkovi slečna Poldinka. Slečna Poldinka byla dámička buclatá, nevysoká, ale silných ramen a boků, tak něco přes 20 let stará. Vypravovalo se o níž asi 4x, že se bude vdávat. A světlé oči její měly onen výraz lhostejnosti, vlastně unavenosti, jaký se vkrade do očí všech dam, když čepec nejde trochu dlouho. Její chůze byla poněkud batolivá, ale přitom měla ještě příznak svůj zvláštní. V určitých rozměrech časových totiž slečna Poldinka vždy klopítla a sáhla si přitom vždy po šatech, jako by si byla na ně šlápla. Mně se chůze její podobala dlouhé epické básni, rozdělené v zcela určité sloky po stejném počtu stop. Zrak Krupařův spočinul na slečně Poldince. Slečna přišla s košíčkem v ruce až ke krámu. Pohlédla vzhůru na krám, jako by se něčemu divila, pak klopítla přes chůdek a již stála mezi dveřmi. Nevešla zcela, přitiskla si šátek honem k nosíčku. Byť pan Vorel z dlouhé chvíle bafal upřímně a v krámě bylo kouře dost. Poníženě ruku líbám, čím posloužím, tázal se ochotně pan Vorel, ustoupil na 2 kroky zpět a položil pěnovku na pudl. 2 žejdlíky prostřední krupice, poručila slečna Poldinka, obrátila se napolo z krámu ven. Pan Vorel se činil, naměřil 2 žejdlíky, přidal skoro půl a vsypal to do papírového sáčku. Bylo mu, jako by něco přitom mluvit měl. Ráčíte být jemno, slečinko, tu ze spokojena. Koktal, tak, prosím, zde.
2: Mnoholi?
1: Tázala se slečna Poldinka jaksi zadrženým dechem a kuckla se do šátku. 4 dobráky. Tak, poníženě ruku líbám. První počinek od krásné slečinky. No. To budu mít nějaké štěstí. Slečna Poldinka podívala se na něho chladně a vyvaleně. Takový cizí krupař. Mohl by být rád, kdyby si ho vzala támhle mydlářovi zrzavá Anuše a dovoluje si. Neodpověděla a vykročila ven. Pan Vorel si mnul ruce, vyhlídl zas do ulice a zrak jeho spočinul na panu Vojtíškovi, žebráku. Okamžik na to stál pan Vojtíšek modrou svou čepici v rukou na prahu. Zde je dobrák, prál pan Vorelidu mylně. Přijďte si každou středu. Pan Vojtíšek se usmívavě poděkoval a šel. Pan Vorel si zase zamnul ruce a mínil. Zdá se mně, když se na někoho tak ostře zadívám, on, že sem do krámu musí. Oh, ono to půjde. Ale před domem u hlubokého sklepa stála setníkovi slečna Poldínka a právě vypravovala paní Radové k Dojekové. On tam má tolik kouře, že je všechno jako uzené. A když přišla v poledne krupicová polévka na stůl, tvrdila slečna Poldínka určitě, že z ní cítí tabákový kouř, a položila lžíci. Do večera vyprávěli si veškeří sousedé, že v krámě páně Vorlově zapáchá všechno tabákovým čmoudem, mouka, že je jakoby pražená a kroupy uzeny. A již neříkali panu Vorlovi jinak než uzený krupař. A osud jeho byl rozhodnut. Pan Vorel netušil ničeho. První den byl chudičký. No, dobře. Druhý, třetí den, no, však ono to ještě půjde. Na konci tého dne neměl strženy ani dva zlaté šajnu. To je přece jen. A šlo to pořád stejně. Ze sousedů nepřišel nikdo a také málo kdy zabloudil do krámu nějaký venkovan. Pravidelně přicházel pouze pan Vojtíšek. Jedinou těšitelkou páně Vorlovou byla jeho pěnovka. Čím byl mrzutější, tím mohutnější kotouče dýmu vynuli se mu z úst. Tváře páně Vorlovy bledly, čelo se svrašťovalo, ale pěnovka byla den co den červenější a leskla se zdarem. Policajti Ostruhové ulice dívali se jedovatě dovnitř krámu na toho neúnavného kuřáka. Kdyby byl s dýmkou v ústech, jen aspoň jednou vystoupil přes práh do ulice. Zvlášť jeden z nich, malý pan Novák, byl by dal nevím co za to, kdyby mu byl mohl hořící dýmku vyrazit z huby. Instinktivně sdíleli nechuť sousedů k cizákovi. Ale pan Vorel seděl mrzutě za pudlem a ani se nehnul. Krám pustnul a chudnul. K svatému Havlu již se vyprávělo, že pan Vorel bude vystěhován a domácí pán, že z krámu udělá zase byt. Konečně den před stěhováním zůstal krám zavřen již na dobro. Následujícího dne bylo ale před zavřeným krámem páně Vorlovým od 9 hodin od rána až do večera pořád plno lidí. Vypravovalo se, že pan domácí dal, když nemohl nikde pana Vorla nalézt, krám násilně otevřít a do ulice, že vypadla dole dřevěná stolice a nahoře, že se vyhoub nešťastný krupař, oběšený zcela ve výši na skobě. O 10. hodině přišla soudní komise a vešla do krámu domem. Sňali samovraha a pan Úmíhl, malostranský policejní komisař, pomáhal. Sáhnul do kalmuku neboštíkova a vyndal z něho dýmku. Držel jí k světlu a pravil. Tak krásně nakouřenou pěnovku jsem ještě neviděl.

0: Noc s hvězdou.
1: Ve staré lázeňské knize se můžeme dočíst o mnoha vzácných hostech. Podívejme se tady například. 16. července 1839 herr Nikolaus von Gogol Beamte a začátkem června 1857 herr Johann von Gonscharow Kaiserlicher Russischer Staatsrat. Tak tedy Gogol. Gogol byl upozorněn na léčebné možnosti a síly mariánských lázní některým ze svých lékařů. Měl jich asi víc a na více místech. V Paříži, jak sám tvrdil, prý kapacity tvrdili, že má žaludek vzhůru nohama. K čemuž on laicky dodával, že v břiše, jak se zdá, mu sedí nějaký ďábel, který rozhodně všemu škodí. A protože pro pobyt v mariánských lázních opustil na čas svou velkou lásku Itálii, můžeme předpokládat, že to byl některý z lékařů italských, který ho do těchto lázní poslal. Jeho první dojmy, stejně jako později i první dojmy Gončarova, nejsou příliš dobré. Zdaje mi lépe nebo hůře, píše odtud Gogol svému příteli, ví jenom Bůh a ukáže to čas. Říkají, že účinek vod se může projevit jen později. Ještě po roce, když ve Vídni vzpomíná na svůj lázeňský pobyt, shrnuje své dojmy takto. Mám tak špatnou povahu, že už při pohledu na to množství lidí, kteří se sjeli ze všech stran se léčit, dělá se mi špatně. Příliš nudný svět. A skoro týmiž slovy líčí své první dojmy odtud Gončarov. I on píše dopis příteli a sděluje mu, že v lázních vládne nuda, že za půl hodiny je možno obejít celé městečko a že je stěží možno, i když je to místo bez pochyby velmi krásné, vydržet zde déle než několik dnů. Byl to jediný Gogolův pobyt v těchto lázních, ale s jejich vodou se ještě setkává o rok později ve Vídni. A píše odtud. Tentokrát mi pomohla podivuhodným způsobem. Začal jsem cítit nějakou lehkost mládí. A co hlavního, cítil jsem, že se mé nervy probouzejí a že v mé hlavě se pohybují myšlenky jak probuzený roj včel. Tak vydá. Dodatečné upřímné doznání, že všechny ty záporné pocity posledního léta se netýkaly jenom místa pobytu, že byly uvnitř a odtud zasahovali, že ďábel v břiše všemu škodící působil neblaze i v tomto směru. A stýskaje si odtud svému příteli na svůj mariánsko-lázeňský pobyt, přiznává přece jen, že hlavní bylo, jak píše, že mne navštívila inspirace. Vážený, milý pane Gogole, chtěl bych vám za mnohé poděkovat, ale především za tu větu, kterou jste vepsal jako moto před svého revizora. Na zrcadlo se zlobí ten, kdo má křivou hubu. Občas, dovolte mi to, tu větu cituji a říkám, nedá se nic dělat, zrcadlo obráží, co je. Nemůže křivou hubu narovnat a nemůže, což zdůrazňuji, rovnou pokřivit. Na to, vážený pane Gogole, odpovídají mi obyčejně majitelé hub rovných, ale humor nastavuje zrcadlo pokřivené. A na to já odpovídám majitelům rovných hub. A co na tom? Jste-li si jist svou rovnou hubou a jste-li na ní dokonce hrdí, proč byste se na chvilku nepobavil svou pokřivenou podobou? Věřte, pánové, že nastavuje-li humor zrcadlo pokřivené, činí tak vždycky s dobrou vůlí. Ba s vůlí nejlepším.

0: Noc plná hvězd.
1: No tak, co je vám nos? Zmužte se mi tady před mikrofonem, nebojte se toho.
2: Když já jsem zkrušený člověk.
1: Ne, no co je vám, no?
2: Ale doba na mě tíží svou ponurostí.
1: Ale doba, no tak doby byly vždycky blbý, tak si vezměte příklad z nějakého silného individua z minulosti, z dějin, no.
2: Myslíte, že příklad z dějin může vzpružit no, jedince?
1: Samo sebou,
2: ušlého jedince.
1: No, honem, ale si vezměte si příklad z někoho, honem.
2: Tak třeba Valdštejna.
1: No, vidíte, Valdštejn, to je krásná figura, už se cítíte, ne?
2: Ano, a jak si mám vzít příklad z Valdštejna?
1: No to záleží na vás.
2: No třeba, že byl zavražděnej, ne? Takže budu taky zavražděnej, ne? A nebo spíš si mám vzít příklad, že byl zavražděnej v Chebu, takže by bylo nejlíp, aby mě zabili v Chebu?
1: Vy budete přestupovat v Chebu?
2: A von Valdštejn přestupoval?
1: No vy jste říkal, on jel od někať? Nebo někam? On jel z Norimberka, nebo...
2: To byly vlaky už tenkrát?
1: No, na celnici ho zabili, nebo...
2: A jo, on byl celník, Valdštejn.
1: No, to já nevěděl, on...
2: No, jste říkal.
1: Pašeráky, ne, zastřelil, nebo on jeho?
2: Aha, drogy, to už byly drogy.
1: Zakázaný drogy? Vy jste zakázaný drogista?
2: Materialista bych nebyl.
1: Ale, to... Ale vy si berete blbý příklady 17. století, jak si to má člověk pamatovat, když si sotva vzpomenu, co bylo loní. Ne, 17. století, 17. taková století. Dálka.
2: I to bylo v 17. století. No, já jsem moc rád, že jste řekl to slovo 17. století, to mě zajímá. Zasíte, vy se v tom vyznáte, jak je to s těma stoletíma?
1: No ty jdou za sebou.
2: No dobře, ale 17. století je to přeci takový to století, jak se psalo 1600.
1: Ale ne, to je blázinku, to je 16.
2: No počkat, jak to? Dneska máme 20. století, že jo?
1: No a jo.
2: A co se píše?
1: A jo, 19. No jo. No aha. Jo, tady schází 100 let.
2: Aha, vidíte to.
1: No tady schází... Tady stolet je pryč?
2: No, kde je o něch stolet, táží
1: se? No to zase byla nějaká ostuda, víte, tak se to škrtlo celý století, aby se to ututlalo. Někdo nevyúčtoval peníze, tak se škrtlo 100 let. Her. Teďka ho ty Francii budou škrtat 450 let nejmíň kvůli staviskýmu.
2: No já vám řeknu, ono u nás by se taky dalo lecos škrtnout.
1: No je, při dobrý vůli, my bychom mohli být roku z tého druhého před Kristem, vám
2: aspoň,
1: řeknu.
2: Aspoň. No, ale posledajte, tu chybu musíme najít, kde těch 100 let schází.
1: Počkejte, třeba. Když bylo první tisíciletí, když bylo konec tisíciletí, to se psalo 1100 anebo 900?
2: Naivko, to se psalo 1100.
1: 1100. No jo, to bylo chiliastické učení, chiliasté, chiliasmus. No přece, tisíciletí chiliasmus. Tisíciletí se ke konci chiliastické učení. No, že to nevydrží po Kristu, byl jak tisíc let, tak to chtěli už skoncovat. Konec světa.
2: Aha, měl být. Já vám řeknu, že by to bylo bývalo moc dobrý tenkrát.
1: Měl být.
2: Měl být konec světa.
1: A začít znovu, víte?
2: No, klidně se mohlo začít znova od tisíci do toho roku a mohlo být dneska roku 900, pane. Tady mohl být klidně svatý Václav.
1: A my jsme mohli 120 volů posílat ročně do Německa.
2: Představte si, jak by se to tu bylo propucovalo.
1: Tam už na tom nezáleží, jestli jich přísahá o milion víc. No ale jestli chcete pokračovat dál, tak musíte obrátit desku.
2: Ano, tam se sejdeme.

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil, co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející, ani nevíš, co bych dal.

cestu dál. Přes větve časem tlející ani nevíš, co bych dal za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Takzvaný svobodný svět je protimluv. Ve skutečnosti je pravým opakem svobody, jejím nejdokonalejším popřením. Když Spojené státy vtrhly do Iráku, svobodný svět neuvalil žádné sankce proti Washingtonu, nevylučoval USA z platebního systému SWIFT, neviděli jsme ani žádné zmrazení amerických aktiv v zahraničí, nebo dokonce podporu svobodného světa napadenému u Iránu formou dodávkou zbraní iránskému odboji ze strany třetích zemí. A potom jsou tu každoroční oslavy dne vítězství nad fašismem ve druhé světové válce, kdy Rusko opět stojí vzpřímeně a pevně za svými hodnotami. Přičemž Západ, svobodný svět, se válí v bahně pokrytectví se svými už nudnými sankčními balíčky a sebevražnými kroky jak v ekonomice, tak politikou provokací. Kde na tomto rozdílu stojíme my? A podaří se nám osvobodit se z okovů lží? K diskuzi může pomoci význam letošní přehlídky na den vítězství na Rudém náměstí v Moskvě. Komentář o tom napsal publicista Mohamed Lamej Kaba.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: To je pěkný místo. Co sedíme, co?
2: Znám lepší.
1: Henkosík, lumpík. Jak dojemně zpívá.
2: Ruší, potvora. Ryby to neradi slyšej. A konec konců je to pinkava.
1: Pospívá kokosík.
3: Víte, stejněček u vody se tak uklidní, uvolní se.
2: Já mám z toho nervy na drant. Když neberou, tak bych se vzteknul.
1: Kolik jste dneska vytáh?
2: Ještě jednu a budu mít první.
1: Jestli dovolíte, čím je krmíte?
2: No, to je takový složitý recept. Dělám si těstíčko. Koupím lístkový, dám do toho pár rozinek, trochu drcených vlašských ořechů, štám prdle griotky, zakápnu citrónem a nakonec dám štipec muškátu.
1: A co ryba?
2: Ta nic neví, já to žeru sám.
1: Cítíte?
2: Bahno.
1: Tu vůni posečený chluk, který se tak člověk nadechne, tak to by rovnou skály lámal, co?
2: Vás nežerou komáři?
1: No tak víte, já se tak ani nepřipouštím. Já když se tak dívám na tu hladinu, do hloubky.
2: Plave tam pěkný svinstvo.
1: A do dálky. Tak mi vám táhne hlavou takovej krásnej sen.
2: Vypadáte docela normálně.
1: Že vám jednou chytím zlatou rybku.
2: Tak to nevypadáte.
1: Další chytím, tak ji tak vytáhnu z té vody a ona ke mně promluví lidským hlasem, řekne: ty můj princi.
2: On je blázen.
1: Splním ti jedno veliká nanánské přání.
2: Prosím vás, co byste si tak mohl přát teď?
1: No tak takovou nepříliš rozložitou rodinnou vilku, okál.
2: Červotoč, povodeň, požár, do smrti jste žebrák.
1: Tak květinovou zahrádku, jako dláň.
2: Víte, co dovede udělat s takovou vaší zahrádkou jeden jediný krtek?
1: Tak aspoň pejska,
4: jakého malýho chundelatýho,
1: Josefčíčka.
2: Podívejte se tady za ucho, 12. Josefčíček, a nebyl chundelatej.
4: No tak aspoň takovou malou čtyřbarevnou tušku Hartmund, že?
2: Vy tady kecáte a bere vám ryba.
4: Zlatá rybka, no tak si honem něco přejte. Co jste to udělal, člověče?
5: Jo, já si kvůli jedný zlatý besty nechám zničit život, víte.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý den. Si jak, co pak jste mi přines? Snad nemám návštěvu ve vrátnici.
2: Jo, teď momentálně ne, ale ráno tam přišel jeden.
1: No
2: jo, ale přišel s prázdnýma rukama, tak jsem ho hned vyhodil.
1: Aha, tak dobrý.
2: Hlejte, já jsem za váma dneska úředně, víte?
1: Vy mě přímo děsíte.
2: To je bašta, v tom se vyžiju. Teda, já jsem totiž momentálně pověřený jako statistik, víte? Ale to si nějak nestýte. Hlejte, statistik to je vlastně takový lékař, před kterým se ani nemusíte slíkat, víte?
1: Ano.
2: Jo, kdyby tady byla Pižulková, ta by musela rozepnout aspoň bluzičku, víte?
1: A já?
2: Ne, vy mě rozepnete jenom duši.
1: Jenom duši.
2: Duši. A já vám do ní kapánek taky tak číhnu, víte?
1: No, tak se posaďte.
2: Děkuji, já vedle vás takhle, když dobrý.
1: No, tak pojďte, pojďte.
2: Tak hlejte, mám tady pár takových otázek, jo?
1: Ukažte.
2: Nešahat, to je přísně důvěrný.
1: No dovolte, když mě stejně ty otázky musíte říct.
2: Jo.
1: Tak bych si to mohl aspoň promyslet,
2: to,
1: ne?
2: To právě nesmíte, protože kdyby si každý všechno nejdřív promyslel, tak jsme třeba my dva tady vůbec nebyli, že ano? Hej, já jenom chci, aby se odpovídal pravdu a nic než pravdu, ale opatrně s pravdou dneska, opatrně s pravdou. Protože všechno, co řeknete, může být použitý proti vám, však to znáte.
1: Znám.
2: Jo.
1: Já byl svého času podezřelý z velezrady.
2: No. Fajn, takže v těch volovinách umíte chodit, víte? Tak první otázka, no. Jo? Co čtete? Hele, vy tady máte zrovna nějakou knížku? Safra, dovolíte, abych se...
1: No prosím.
2: Počkejte, Komtesa Nataša, soudce pouze v kombiné, se bránila Chlípníkovi, seč mohla a nakonec neměla na sobě nic než dvě růžových poupátek, kterých se Chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. Margo, to je nějaká sprostěrna tohle, víte? Safra, to bych si půjčil, až to přečtete tohle.
1: No prosím, prosím.
2: Jo? Tak co čtete? Tak já napíšu zahradnictví, jo? Tak a dále je tady otázka číslo 2.
1: No.
2: Co říkáte politický situaci?
1: No, podívejte se,
2: no,
1: to je...
2: Počkejte, do ničeho mě nezatahujte. Já píšu, že souhlasíte.
1: No počkejte, ne, se vším ne.
2: No to já vím, samozřejmě, že ne. Nesouhlasíte například s Nixonem, že
1: no,
2: ano?
1: No.
2: A to je správný, tak to dám tadyhle za B, tam vám dělám hvězdičku. A tadyhle, víte, já stejně nic jiného přinést nemůžu. To by mě starý hnal, je. On říká, v politice může být čurbes, ale ve statistice to musíme mít podle dohody. Statistika, milý pane, to je nesmírně důležitá věc. Pomocí statistiky může každý blbec dokázat, co chce. A proto jsem taky přišel za váma. Tak dále, otázka číslo 3. Luštíte rád křížovky s tajenkou?
1: Ne, mně stačí, když čtu noviny.
2: I vy, šibale jeden. Tak já píšu noviny. Hrgo, jaký i se píše noviny? Teda, rozumíte, já nemám školy, ale za to jsem fikanej. Je třeba, když se řekne, kdo to byl kníže Sámo,
1: jo.
2: Tak hned vím, že to byl kolega, co porád zavíral. Dále otázka 4. Jak jste spokojený s platem? Ale nekřičte na mě.
1: No, to je tedy strašně těžký, protože jo. Na tuhle otázku dá se buď křičet,
2: jo.
1: Anebo plakat.
2: To si klidně poplačte, ale až potom, já pospíchám.
1: No. Víte, ještě k tomu ty srážky.
2: Podívejte, srážky musí být. Zemědělci je potřebují, stát je potřebuje, ovšem stát vám to zase vrátí.
1: Jo?
2: Jo.
1: Kdy?
2: Jo, to já nevím, to ještě nemáme statisticky podchycený.
1: A jak už dlouho pracujete ve statistice?
2: Dlouho. No. Počkejte, já jsem začal, kdy? Včera dopoledne.
1: A. Tak dál.
2: Dál, no. Otázka číslo 5. Co si myslíte o svém nadřízeném?
1: No.
2: To je idiot, co?
1: No vy ho znáte.
2: Ne, ale to já píšu rovnou. To dělá praxe, víte? Hele, pije?
1: To nevím, já ho nikdy neviděl.
2: Jo, tak já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. Dále, otázka 6. Kam byste nejradši letos na dovolenou?
1: No.
2: Někam daleko od starý, víte? Takhle k moři.
1: Do
2: Bulharska,
1: ne. K moři.
2: Do Jugoslávie.
1: Ale ne k moři, piva někam.
2: No vidíte, to je vaše první solidní odpověď. Vidím, že my dva se asi skamarádíme.
1: Jo, ale to tam nepište.
2: Co, že se skamarádíme? Ale to je soudruhu naše vnitřní záležitost. Jedna z mála našich vnitřních záležitostí.
1: Já myslím... Já myslím, abyste tam nepsal o tom moři piva. Napište doma máje.
2: Fajn, píšu, dobře. K moři piva nechce, máje doma.
1: Ale ne, doma máje.
2: No, máje doma, dítě to jedno. Helejte, my v ozbrojený síly na nějaký ten slovoslek nekoukáme. Tak dál, jo?
1: No.
2: Otázka 7. Jak máte velký byt?
1: Tak malý, že když přijdu domů s opicí, tak se tam oba nevejdeme.
2: Aha, takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
1: Já bych nutně potřeboval pracovnu, rozumíte, abych mohl ve svém oboru i doma nerušeně pracovat.
2: No, jo, to nesmíte být takové fajnovka, pane. Jako tuhle mi povídá jeden malíř, že prej by potřeboval ateliér, víte, ateliér prej. Tak jsem mu řekl, ať maluje jenom takový mrňavý obrázky jako Aleš. Že ano. Nebo ať maluje poštovní známky. To může i na záchodě, ne? No, a když to chce dělat velký, tak to může flákat v pokoji přímo na zeď. Jako ten Mikulám Šemlo, že ano? Tak dál.
1: Vy byste měli být diktátorem, to by se nám život zjednodušil.
2: No, vidíte, ještě, že to uznáte, ale kolik ještě lidí máme neuvědomělej?
1: Darmo mluvit.
2: No jo, tak dál. Rubrika 8. Jak vychováváte děti?
1: Já děti nemám.
2: Počkejte, nesmíte mi v tom dělat zmatek. Tady není otázka, jestli máte nebo nemáte, tady je otázka, jak je vychováváte.
1: A kde pak bych je chudinky mohl mít? Bydlíme v 7. patře, v podnájmu, babičky nemáme.
2: Dobrý.
1: A 2 roky už nám nefunguje výtah.
2: Dobrý, tak já píšu, vychovává chudinky, bez babiček, výtah nefungujíce. Tak.
1: Ale to je nesmysl.
2: Ale to nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Dále, otázka 9. Jak se díváte na současnou módu?
1: No, myslíte, minisukně, to se mi ohromně líbí.
2: No, teda mezi náma mě taky, víte, ale mojí starý jsem to zakázal. Víte, ono, když se odkryje 120 kilo, tak by se ta erotika mohla omrzet.
1: Ovšem, pokud se týká pánské módy, tak spokojený jsem.
2: Ne. Ale... Tak a další otázka. Jaký je váš erotický život?
1: Prosím vás, co je komu do toho?
2: Jo, milý pane, statistika, tady za člověkem všude. Tak tam napíšeme, co? Uspokojivý nebo neuspokojivý?
1: No, jak kdy, no, ty to znáte.
2: No, jak pak bych to neznal. Tak hledajte, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku,
1: no,
2: jo?
1: To byste udělal dobrý skutek. No. Poslední dobu mi přibylo hrozně práce, víte?
2: Jděte, vy kutile. Ačkoliv ono s takovou sekretářkou, to je taky někdy práce. Tak píšu erotický život na ústupu, nutno řešit personálně.
1: No, opravdu. Jste opravdu fikanej.
2: No to víte, protože jsem lid. A lid už dneska není takový vůl, jako býval za císaře pána. Nebo ještě loni.
1: No tak.

vlků zabil jsem, s medvědem zápasil a teď nemám sil, mám jen hlad a chce se mi spát. Tvůj oheň plápolá, od řeky to zebe, tma je dokola a nad námi nebe. A já místo vedl

ve tvém náručí nikdo na mě nemůže. Zabalený do kůže už se propadá. Někam hluboko zpátky, kde je tma a kde to všechno začíná, tvůj oheň plápolá. Od řeky to zebe, tma je dokola a nad námi nebe.

0: noc s hvězdou.
1: Vážení pidivajzličtí spoluobčané, co to pořád vyplňuješ?
2: Spartko.
1: A tak to já počkám.
2: Se nedej přece dorušit. Můžeš klidně mluvit, než schrneš mezinárodní situaci, tak to já mám hotový.
1: No, já bych rád schrnoval, ale přihodila se taková závažná věc politického dosahu. Někdo z vás mě šlohnul referát.
2: Ježišmar.
1: No tak po dobrým, vraťte mi to.
2: No tak mu to dejte. Sakra, krás referáty, co pak to už skutečně u nás není nic hodnotnějšího. Třeba jetelový semínka nebo osivo.
1: Já vás varuju, jestli mi to nevrátíte, já to budu říkat z hlavy.
2: Ježišmarja, tak mu to vraťte. Bude to říkat z hlavy. Tohle to kvůli tomu jsme přece tenkrát nerozvorali meze.
3: Tedy poněvadž se mi to tak lidsky vysvětlili, tak tady je.
1: Lukáš, svolal jsem vás k důležitému zasedání, kde mám začátek. A jo, tadyhle. Soudruzi a soudruzi. No jo, je to ono, takhle začínám jenom já.
2: Počkej, to by mě zajímalo, proč jsi mu to šlohnul, člověče, odkdy študovaný lidi kradou. V malém.
3: Víte, mě jenom zajímalo, kolik v tom referátu udělá předseda chyb.
2: Kolik?
3: 6 gramatických a ani jednu politickou.
2: Já jsem znal jednoho spisovatele a ten to měl obráceně.
3: No a?
2: No teď už o něm nějakou chvíli jsme vůbec neslyšeli.
1: Tak snad, aby jsme začali, ne? Tak soudruzi a soudruzi. Zvolal jsem si vás k důležitému a řekl bych slavnostnímu zasedání. Vstaňte. Pepík je nemocný?
3: Ale ne.
1: Štěchní do něj.
3: Ne, nechte ho spát. Včera jsme dostali na okrese nového bejčka. Nic neuměl. A Pepa jako zootechnik ho to celou noc učil, no.
2: To mají některý lidi z toho, že si myslí, že všechnu práci musí zastat sami.
1: Tak, musím vám oznámit něco, co nikdo z vás nečekal.
2: Je to dobrý anebo špatný?
1: Dobrý.
2: Ajej, tak to je špatný. Proti špatným věcem se totiž vždycky něco dá dělat, ale proti dobrým se nedá dělat vůbec nic. Prosím, 10 let se nám tady říkali samý dobrý zprávy a podívejte se kolem sebe. My jsme prostě utlučený dobrýma zprávama.
1: Ale tahle zpráva je jiná. Výměrem okresní komise byly Pidivajzlice povýšeny na městys.
3: Jo, a co to znamená?
2: No, že budeme platit větší daně.
1: Ale ne, to znamená čest.
2: Aj, tak to je ještě horší.
1: Tak tedy, Pidivajzlice byly vyhlášeny městysem. Má to svý výhody.
3: Jaké?
1: No samozřejmě má to taky nevýhody. Ty bych mohl jmenovat hned, že jo?
3: No tak povídej.
1: No tak například mám nahlásit nějakou zajímavou historickou událost v Pidivajzlicích, aby se to dalo oslavovat. No tak co myslíte?
2: No to je, v kraji se často vzpomíná na tu rvačku v horní hospodě v 55. jak ji vybílili. Potom z toho museli udělat šušárnovovsa.
1: Ale ne, to
2: mohli
1: musím...
2: by ty pamětníci na to vzpomínat v pražském rozhlase.
1: Já jak to tak poslouchám, tak bych zatím tenhle bod stáhnul z programu, jo?
3: No a další bod?
1: Jako nový městys máme tu čest vyhlásit pro celý okres akci Hroch.
2: Co to je za akci?
1: Já nevím, já mám to jenom vyhlásit a splnit na 99,4%.
3: To je mi nějaký povědomý číslo.
4: Počkejte,
1: Halo, halo, pozor. U příležitosti oslav městy se Pidivajzlice vyhlašuji pro celý okres dobrovolnou akci Hroh. Kdo se této akce nezúčastní, toho děti nebudou zapsaný do školy. Konec hlášení.
3: Ty předsedo, no. Ale nemělo by se to lidem tak nějak lidsky zdůvodnit, ale ta akce?
1: Nezavádí mi tady žádný novoty. Jo. Vysvětlíš jednu věc lidsky a oni potom budou chtít vysvětlit všecko. Lidsky.
2: No,
1: lidsky.
2: Samozřejmě. No. Jak lidi už si to přeberou a budou se s tím vědět sami rady. Pokud vím a pokud mě neklame moje paměť, tak tenhle národ se vždycky s každou akcí věděl rady.
1: Jo, tak děkuju vám za účast a končím schůzi. Pepo, vstávat.
4: Češ. Jo, já hlasuju taky pro.
1: Dneska to bylo bez hlasování, no, jo.
4: Hrko, vy ty schůze nějak odbejváte. Dřív jsem byl prospaný už uprostřed diskuze a teď člověk sotva zabere, jak už je konec schůze. Jo, kde jsou ty časy, kdy jsme ještě posílali ostrý protestní telegramy do Ruandy u Rundy?
1: Jenomže ono se zjistilo, že z neznalosti češtiny to tam pokládali za slavnostní zdravici královi, tak se od toho upustilo. A je docela možný, že odsám tať nám teďko posílají toho Hrocha.
4: Ježišmarja, jakýho Hrocha?
1: Toho, co budeš zítra připouštět.
4: Pro Krista pána Hrocha? A s kým?
1: S kým chceš? Dneska je větší volnost svobodného rozhodování.